0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak poroci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk, jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Kolbasová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
1: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
0: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlobová a teď podle ní i Roman Paulus?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
0: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost. Pochoutkový rok. Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
0: Vůbec nemícháš?
1: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
0: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
0: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
0: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
1: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
0: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
0: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
1: No tak, ale...
0: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
1: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
0: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
1: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
0: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
0: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
0: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
0: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly.
1: Ano.
0: Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: V receptu se

0: píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
0: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másle ubývá.
0: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
0: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
0: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
0: To byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
0: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
0: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme k měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení. A protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: A celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini deserty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat,
0: za těch
1: já
0: 9
1: jsem
0: let.
1: Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuji já.
0: Takže. Spletli ti někdy jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země,
1: jo.
0: Od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné Hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já.
2: Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
3: Dobrý den, vítejte na Kačině.
2: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná Hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
3: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. On byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
2: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné Hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
4: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná Hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná Hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná Hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou Horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné Hory až po Kačinu.
2: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
3: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura, sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
2: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
4: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina tím proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků, oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu, a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy od kojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: A já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek a že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřilo novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí. A ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tedy tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat naši

0: našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak co se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme?
1: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel, posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to taky je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
1: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn, Jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vržinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely i za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty introdukované dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
1: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak, abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
1: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
2: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch lavic vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
2: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle, neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny, a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí, a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla, a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmoci. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jdu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný, a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
2: Připomenu jednu věc, a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten Chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na trhu jsou mnoho let a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemií a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprostřed

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: já
1: oči.
2: Moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Blíží se konečný termín pro doručení volebních lístků. Umělou inteligenci využívají také učitelé, mají na to speciální výukové aplikace. Třebíčtí hokejisté porazili Béčko Pardubic, Jihlavští vyhráli v Litoměřicích. Neděle bude převážně slunečná, teploty až 22 stupňů. Dobré ráno, se zprávami je ve studiu Karel Pěška. Doručovatelé roznášejí poslední obálky s volebními lístky. Jen v Jihlavě jich musí rozdat zhruba 38 tisíc. Do schránek je dávají zapisovatelé volebních komisí. Čas na rozdání všech lístků mají do úterního odpoledne. Dvoudenní komunální volby začnou v pátek.
2: Roznos lístků děláme už 6 let. Takže nějaké ty zkušenosti určitě s tím máme.
3: Pan Petr Rous s manželkou Barborou Rousovou roznáší volební lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Nejčastěji mají problémy s neoznačenými domy nebo nepopsanými schránkami. Lidé jsou ale podle nich příjemní.
4: Stává se nám často, že lidé jsou na zahrádkách, takže jim to předáváme z ruky do ruky. Oni se nás třeba ptají, jestli je stejná volební místnost jako loni. Chtějí se nám třeba pochlubit, že mají stoletou maminku, která se už na volby těší.
3: Kvůli snížení počtu okrsků v Jihlavě letos manželům narostl počet lidí, které musí obejít. Z 800 na 1200. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy. Například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce ji už v roce 2024 využívalo 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
5: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
0: 10 000 lidí ve Španělsku znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy a nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v 50 městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policisty. V Madridu demonstranti už přes týden táboří v centru města. Včera se jich tam podle policistů shromáždilo více než 70 tisíc. Protesty ve Španělsku začaly po zářijovém vystěhování 87leté ženy z madridského bytu, kde žila 70 let. Sport. Třebíčtí hokejisté v 9. kole první ligy slavili domácí vítězství. B tým Dynama Pardubice porazili 4-1. Dařilo se i Jihlavě, ta vyhrála v Litoměřicích 3-2. V tabulce je Horácká Slavia na 6. místě a Dukla hned za ní na 7. pozici. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů prohráli také třetí zápas. Tentokrát v Oviedu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Za seniorský národní tým poprvé chytal gólman Antonín Kinský.
6: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně žijou obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
0: Poslední utkání v této reprezentační přestávce budou hrát čeští fotbalisté v úterý v Londýně proti Anglii, která vyhrála v Chorvatsku jednoznačně 7-0. Počasí. Ve Velkém Meziříčí jsou teď 2 stupně, v Novém Rychnově 5, na Měš nad Oslavou hlásí 11. Dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno, po ránu se v údolích mohou tvořit mlhy. Odpoledne a především večer začne přibývat oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny slabý a v tuto chvíli i bez nehod. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám hezké vstávání. V neděli 4. října své výročí má divadlo Járy Cimrmana a připomeneme i českého herce Jaroslava Peška už za pár minut v kalendáři.

0: výročím. A je to také den historických událostí a my si teď některé z nich připomeneme.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 4. října. Svátek slaví František. To znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžaslí diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
3: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
2: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
4: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
5: Chlapci.
2: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezonu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, které mu předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
6: Dělám to nerad, ale musí to být o Bušku. Hitler, ven!
2: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Bonnie Tyler, je 5 hodin a 18 minut. K tomu ještě dnes máte možnost navštívit Světelskou zahrádku, tradiční výstavu, a co na ní najdete, uslyšíte v našem vysílání za 5 minut.
1: Počasí.
0: A já se teď přesunu k počasí a teplotám. Ty se teď po ránu pohybují v rozmezí mezi 1 a 12 stupni. Ve Velkém Meziříčí je právě ten 1 stupeň. V Telči, Kostelní, Myslové 8 a v Náměšti nad Oslavou 10 stupňů. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích výjimečně mlhy. Během odpoledne a hlavně potom večer bude přibývat průsvitná oblačnost. V noci pak může být až zataženo a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů. Foukat k tomu bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Blíží se půl šestá a vy posloucháte Dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Světelská zahrádka, tak to je tradiční velká podzimní výstava pořádaná základní organizací Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s místními včelaři. K vidění jsou odolné a rezistentní odrůdy jablek a také hrušek z pozázaví, zelenina, jiřiny, kaktusy a včelařské exponáty. Součástí je také bezplatná odborná zahrádkářská poradna pro pěstitele, ochutnávka odrůdových jablek a medu a drobný prodej přebytků a včelích produktů. A kde se tato výstava koná? V Dělnickém domě na náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, a to dnes v čase mezi 9 a 15 hodinou. A vstupné je dobrovolné, takže pokud máte zájem, určitě vyražte. Další zajímavé tipy na neděli najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz v tipech na víkend, tak se podívejte.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a jsou tu také zprávy a Karel Běžka.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dnes je poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Zájemci si ho můžou objednat do půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě v listopadu. Studenti Třebíčské Bráfovy akademie schánějí pamětníky z náměště nad Oslavou. Pátrají po osudech lidí z města, kteří zahynuli při holokaustu. Poptávají fotografie, dopisy, rodinné vzpomínky a vyprávění. V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si včera připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele. Lékař Rudolf Jedlička založil první český ústav, kde se mohly vzdělávat handicapované děti. Škola původně začínala s 10 chlapci, v současnosti vzdělává 200 dětí a mladých lidí, kterým nabízí i různé volnočasové aktivity a terapie. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů prozápadní strana sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse. Z průzkumu pro veřejnoprávní stanici LSM vyplývá, že dostala přes 35% hlasů. Předseda vlády už prohlásil, že věří, že zůstane v čele země. Vyloučil možnost sestavení kabinetu s hnutím Lotyšsko na prvním místě a proruskými stranami. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů prohráli ve Španělsku 1-3. Jedinou branku národního týmu dal obránce Sláma. Španělé zůstali 100% a vedou tabulku. Češi jsou bez bodu poslední. V úterý se ještě v Londýně utkají s Anglií, která zvítězila v Rijece nad Chorvatskem vysoko 7-0. V Jihlavě je teď 1 stupeň, v Havlíčkově Brodě 4, Svratouch hlásí 11. Dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno, po ránu se v údolích mohou tvořit mlhy. Odpoledne a především večer začne přibývat oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný, nejsou hlášené žádné nehody, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Umělá inteligence jako pomocník učitelů. Jaký může ušetřit čas nebo oživit výuku? Za chvíli se podíváme na speciální školní chatboty a ukážeme, jak můžou učitelům uvolnit ruce.

dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Je 5:39 a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Umělá inteligence se postupně zabydluje i ve školách a učitelům může ušetřit část práce. Speciální školní aplikace jim dokážou pomoct třeba s přípravou hodin, tvorbou materiálů nebo zpětnou vazbou pro žáky. Podívali jsme se, jak takové nástroje fungují přímo ve třídách.
1: Takže my se vrátíme k našemu tématu První republiky. A dneska využijeme zdroj času.
2: Uvádí učitelka Kateřina Budková hodinu dějepisu na pražské základní škole Mezi školami. Deváťáci si před hodinou vzali počítače a na platformě Sciobot otevřeli chatbota, tedy konverzační místnost s umělou inteligencí, se kterou si budou povídat o minulosti.
1: Když budeme moct použít ten zdroj času, na co byste se zeptali?
2: Žáci se rozdělili do skupin a na lavice vytáhli i sešity na poznámky, co zjistili.
1: Nezapomeňte, že vidím, co tam píšete.
2: Učitelka vidí konverzace všech žáků s AI a sám chatbot je usměrní, kdyby se ptali na něco, co s tématem nesouvisí. Navíc nová verze Sciobota pomáhá učitelům i s přípravou hodin a zohledňuje také individuální potřeby žáků.
3: Taky to dost používáme právě, když chybíme, tak učitelky nám do toho dají to téma, co jsme probírali, nebo nějaký dobrovolný úkoly.
2: Říká deváťačka Tereza. Podle učitele a jednoho z vývojářů aplikace Andreje Novika platforma zvládá i opravování testů.
4: Aby učitel potom s tím měl rychlejší práci a mohl se soustředit třeba na formulace formativní zpětné vazby, kterou Sciobot navrhne, ale pochopitelně důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
2: Podle učitelky Kateřiny Budkové se ale pedagogové s umělou inteligencí teprve učí pracovat, takže jim zatím tolik času neušetří.
5: Každý učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
2: Sciobot je v základní verzi zdarma, zpoplatněny jsou různé jeho funkce a volně dostupné jsou od září taky takzvaní tajny boti od neziskové organizace AI dětem. Podle spoluzakladatelky organizace Evy Nečasové se chatboti víc ptají, než odpovídají.
6: A z toho povídání vlastně hodnocení celé té lekce a upozorňuje to třeba učitele na tom, že je potřeba děti naučit ještě něco navíc nebo naopak, že děti v něčem byly super.
2: Školní chatboti jsou oproti běžným AI nástrojům nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% českých učitelů, nejčastěji při přípravě výuky pro cvičování dovedností žáků nebo k pochopení a shrnutí učiva. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a třeba v Orlovně v Telči se dnes také od 19 hodin hraje divadlo, pokud byste měli chuť. Je to hodina lásky, která je lirickým dramatem Josefa Topola v podání divadelního spolku Til Dačice. Takže v Orlovně v Telči od 19 hodin můžete se zajít podívat. A teď se pojďme také podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují mezi 1 a 12 stupni Celsia a v Jihlavě Hruškových dvorech je právě 1 stupeň, v Černovicích 7 a ve Vatíně 4. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích výjimečně mlhy. Během odpoledne a hlavně večer pak bude přibývat průsvitná oblačnost. V noci může být až zataženo. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů a foukat má slabý proměnlivý vítr. Tak to tedy vypadá s předpovědí počasí na 4. říjen.
1: Český rozhlas Vysočina, písni

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla Ilona Čáková a velmi povedená, svěží a energická píseň Tanec v čase. Blíží se 6. hodina a jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi, to teď zjistíme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset 200 000 aut, většinou škodovek. Studenti gastronomických škol z Vysočiny se budou učit ve špičkových restauracích. Hokejisté Třebíče i Jihlavy v 10. kole první ligy zvítězili. Neděle bude převážně slunečná, teploty až 22 stupňů. Dobré ráno, se zprávami je ve studiu Karol Pěška. 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká 200 tisíc vozů, většinou jde o škodovky. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub upevňující převodovku řízení, krámu nápravy, je náchylný na korozi. Proto ho chce automobilka vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci teprve chystá a majitele vozu pak bude kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Takzvané gastroakademie se letos na Vysočině účastní 13 studentů z krajských gastronomických škol. Žáci budou docházet do špičkových restaurací a naučí se, jak funguje reálný provoz. Do spolupráce s krajem Vysočina se zapojilo celkem 7 podniků, uvedla mluvčí kraje Monika Brodhánková.
4: Vybraní žáci druhých a třetích ročníků absolvují stáže až ve třech ze 7 vybraných restaurací, které se do projektu zapojily. Každá restaurace přislíbila žákům kromě běžné praxe také něco navíc, spočívající v předání konkrétního know-how, to je jejich specializace a specialit.
2: Fotbalisté v Novém Městě na Moravě mají nové tréninkové hřiště s umělou trávou. Vzniklo ve Vlachovické ulici a jeho součástí je zázemí se šatnami pro dva dospělé týmy. V další etapě tam chce město přistavět budovu, ve které bude například posilovna a další 4 kabiny.
5: Jde o první hřiště s umělou trávou v Novém Městě na Moravě, které mohou tamní fotbalisté při přípravě využívat. Až dosud museli jezdit do Ždáru nad Sázavou nebo Bystřice nad Pernštejnem. V delším časovém horizontu vedení města zvažuje, že by se do Vlachovické ulice mohlo přemístit i hlavní travnaté hřiště. V tom případě by bylo potřeba dostavit také tribuny a parkoviště. František Jirků, Český rozhlas.
2: Cenitalie za herecký výkon v činohře míří letos do Prahy. V ženské kategorii zvítězila Lucie Žáčková za roli Anny v představení Komuna, které nastudoval činoherní klub. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si odnesl Stanislav Majer. V představení Amadoka divadla X10 stvárnil hned 10 různých postav. Cenu udělovanou hereckou asociací si oba herci převzali při slavnostním večeru v Národním divadle.
3: Sport.
2: Hokejisté Třebíče v 9. kole první ligy porazili doma pardubické Bčko 4-1. Uspěla také Jihlava, která zvítězila v Litoměřicích 3-2.
6: Třebíč poprvé skórovala už v první minutě utkání, když se trefil dočekal. Pardubice v úvodní třetině ještě vyrovnali, pak ale přidali góly Malý a Rob a na konečných 4-1 upravil skóre 2 minuty před koncem Ferda. V tabulce je tak Třebíč na 6. místě. Hned za ní je Jihlava, která zvítězila v Litoměřicích 3-2 díky brankám Menšíka, Pořízka a Čachockého. Pavel Tilšár, Český rozhlas.
2: Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. Čtvrtý a poslední zápas v této reprezentační přestávce Češi odehrají v úterý, kdy v Londýně nastoupí proti Anglii. Ta v Rijece deklasovala domácí Chorvaty 7-0. A házenkáři Nového Veselí na pražskou Duklu nestačili. V 5. kole extraligy v domácí ZDT aréně podlehli soupeři z hlavního města 26-34. V tabulce je Nové Veselí na 5. pozici. V čele je Karviná před Duklou Praha a Zubřím.
3: Počasí.
2: V Jihlavě je teď 1 stupeň, v Havlíčkově Brodě 4, Svratouh hlásí už 11. Dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno, po ránu se v údolích mohou tvořit mlhy. Odpoledne a především večer začne přibývat oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nedělní brzký ranní provoz je na silnicích Vysočiny minimální, nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pokud už dnes sedíte za volantem, tak vám přejeme samozřejmě šťastnou cestu a dnes naposledy pro vás budeme mít také řidičskou abecedu. Radu, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Zůstaňte s námi.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Vladimír Mišík a Jednohubky na Českém rozhlasu Vysočina. Je 6 hodin 13 minut a pojďte si s námi ještě naposledy osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes vám v řidičské abecedě nabídneme ještě jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si tedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dobré ráno, hezké vstávání přejeme v neděli 4. října. S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Doručovatelé finišují roznos volebních lístků. Nejpozději musí mít lidé obálky ve schránce 3 dny před volbami. A jaké jsou pro doručovatele největší překážky, to uslyšíte za pár minut v reportáži.
1: Počasí.
0: A co se týče počasí, teploty se aktuálně na Vysočině pohybují mezi 1 a 11 stupni. Počátky 6, Dukovany, tam je 7 stupňů a Bystřice nad Pernštejnem, tady vidím 3 stupně. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích výjimečně mlhy, během odpoledne a hlavně večer pak bude přibývat průsvitná oblačnost. V noci může být aj zataženo. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů a foukat má slabý, proměnlivý vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Blíží se půl sedmá a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Volební lístky v modré obálce už jste doma ve své schránce pravděpodobně našli. Pokud ne, doručovatelé mají na jejich roznesení poslední dny. Dělají to hlavně o víkendu. Například v Jihlavě nosí lístky zapisovatelé volebních komisí a letos mají s obejitím domácností trochu více práce. Počet okrsků se totiž v krajském městě snížil o zhruba třetinu a každá komise tak musí obstarat více lidí.
2: Každý doručovatel volebních lístků musí v těchto dnech obejít stovky domácností a do schránek jim vložit obálku s hlasovacími archy.
3: Co nás dokáže hodně potrápit, jsou jakoby neuznačené budovy nebo špatně viditelná, čitelná čísla popisná. Tam vlastně nám nepomůže nic jiného než mobilní mapy. Další kapitolou samu pro sebe jsou přeplněné nebo malinkaté schránky, tak v tom případě potom vlastně se snažíme dozvonit na majitele domů.
2: Popisuje Barbara Rousová, která s manželem Petrem Rousem roznáší lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Vedle plných schránek jsou podle nich problematické i ty nepopsané a nebo přísně střežené.
3: Nedávno jsem měla teda zážitek, kdy se rozběhl pořádně velký pejsek proti schránce, kterou jsem zrovna plnila a ta byla zrovna zevnitř, takže jsem neměla jinou možnost, než tam strkat ty ruce a pejsek si mě teda jako podával docela slušně, takže z toho mi hezky nebylo.
2: Jinak je ale podle Barbory Rousové při roznášení lístků i řada příjemných setkání. Letos navíc často lidem radí, kam mají jít vůbec volit. V Jihlavě se totiž změnily okresky a jejich počet klesl z 58 na 35. I když musí Barbora Rousová s manželem obejít více lidí než obvykle, práce jí připadá snadná.
3: Jsou to vlastně hlasovací lístky, je to informační leták, informace magistrátu a jsou to modré doručovací obálky. A ku podivu tohto se plní celkem snadno. Zabere nám to většinou 2 dopoledne až 3. Počítali jsme to tak na 12 hodin čistého času. Zapojí se rodina, je to takové příjemné.
2: Poslední lístky stíhají manželé roznést tento víkend. Nejvíce opozdilí doručovatelé mají čas do úterý. Pokračuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.
4: Nejpozději by měli dostat ze zákona 3 dny před začátkem voleb a u nás je to do úterý 6. října do 16 hodin.
2: Pokud někdo obálku s volebními lístky ve schránce nenajde, může o ni dodatečně požádat i na svém obecním úřadě. Případně získá obálku s lístky přímo ve volební místnosti. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Vyšlo to přesně. Hasičská fontána jako by rozespívala oblaka. Skončila a já cítím první kapky deště na tváři. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Chuťovské muzeum není jen tichým výstavištěm. Stálou expozici o historii města doprovází všudy přítomný výklad.
3: Chuťoboře, Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
4: A jsou tu aktuální zprávy, které do studia přináší Karel Pěška.
5: Je 6:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Čím dál více učitelů používá při výuce umělou inteligenci. Podle České školní inspekce speciální aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání umělé inteligence nezakazuje, ale upozorňuje na možná rizika. Sněžné na Žďársku nabízí všem pěstitelům možnost zdarma si odnést řízky na množení muškátů. Nabídka platí do konce tohoto týdne. Lidé si je můžou sami odstřihnout na schodech vedoucích do úřadu městyse. Připravené tam jsou pro ně i nůžky. Rodáka z Lukovana z Línsku, letce z druhé světové války, plukovníka Josefa Pípu, bude v obci připomínat pamětní deska. Místní lidé ji odhalí dnes při příležitosti 111 let od jeho narození. Josef Pípa se účastnil leteckých bitev o Francii a Británii. Dostal československé, francouzské a britské vyznamenání. Při záplavách na jihovýchodě Španělska zemřela 102-letá žena. Podle úřadů v regionu Kastílie La Mancha zahynula ve svém domě. Ve městě Madrigueras po silném pátečním dešti stoupla voda o více než metr. Zaplavila ulice, odnášela auta a evakuovat se muselo celkem 90 lidí. Nizozemský pilot Red Bullu Verstappen odstartuje z prvního místa do hlavního závodu Formule 1 v Malajzii, který nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu. Kvalifikaci ovládl před Britem Hamiltonem z Ferrari. Začátek je v 9 hodin ráno českého času. V Třebíči jsou právě 3 stupně, v počátkách 6, Přibyslav hlásí 8. Na Vysočině dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a hlavně večer přibyde oblačnosti. Teploty se budou držet mezi 19 a 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný, nehody nejsou hlášené, klid je i na D1. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čeští fotbalisté prohráli i třetí duel v elitní skupině Ligy národů v zemi mistrů světa, podlehli Španělsku 1-3. Do zápasu v českém dresu premiérově naskočil Ryan Nadery, o kterém ještě před několika měsíci málo kdo věděl, a více o něm si povíme za pár chvil.

0: 6:39 a posloucháte Dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Míříme za fotbalem. Čeští fotbalisté totiž prohráli v Ovějdu s domácím Španělskem 1-3. V Lize národů tak stále čekají na první body. V dresu českého týmu do duelu naskočil také Ryan Nadery, útočník, který se narodil v Německu bulharskému otci a také české matce. A právě díky ní si mohl vybrat český národní tým.
1: Neuvěřitelný. Bylo to ohromný stát na hřišti. Hrozně jsem si to užil, aspoň jsem se pokoušel si to užít. Jasně, že jsi trošku nervózní, protože to je prostě ohromný zápas, největší zápas mého života zatím. Jsou to velký kroky v poslední době pro mě. Užívám se to.
2: Vyprávěl rodák z Drážďan Ryan Nadery, který umí česky díky tomu, že do Čech jezdil z Německa o prázdninách za babičkou. Do zápasu vstoupil v 57. minutě a byl na začátku akce, po které Češi snížili na 1-2. Následně dokonce vyrovnal na 2-2, ale gól kvůli předešlému faulu záložníka Červa neplatil.
1: Jde to dál, nemůžu to ovlivnit, ale taky písknul docela rychle, takže tam nebyla možnost se moc dlouho těšit, ale je to škoda, budu dělat dál a doufám příští zápas.
2: Říkal pokorně Nadery, který se k reprezentaci po vyřízení potřebných dokumentů připojil až ve středu. Kouč Santi Denia byl s jeho výkonem spokojený.
3: Jsme rádi, že můžeme přivítat nové hráče, jako je Ryan. Může být hrdý na to, že se stal součástí tohoto týmu a připojil se k našemu projektu. Odehrál velmi dobrou půlhodinu.
2: Ryan Nadery hrál ještě v minulé sezóně v německé třetí lize. V zimě přestoupil do skotských Rangers a teď navíc poprvé nastoupil za český tým, ve kterém si vedle hektického období zvyká také na specifickou českou kabinu.
1: Tipná taky, mají dobrý humor ty Čechy. Užívám si to, lidi jsou hrozně hodní, pomáhají mi, kde můžou.
2: Na zápase ve Španělsku Ryan Nadery svou rodinu neměl, na tom v Londýně, ale už bude. Čechy čeká poslední duel Ligy národů v této reprezentační přestávce v úterý na trávníku Anglie ve Wembley. Ověda Karel Schamberger, Český rozhlas.

0: Posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Je 6 hodin 45 minut. Máme 4. října a jak to bude dnes s počasím?
1: Počasí.
0: Na to se teď vyptám meteoroložky Báry Kučerové. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme se tady podívat, jak to vypadá na Vysočině s teplotami a počasím v tuto chvíli.
2: V tuto chvíli se teploty nejčastěji pohybují mezi zhruba 2 a 6 stupni Celsia, ale jsou místa, kde je teplota vyšší a také jsou místa, kde je teplota trošku nižší. Na některých místech, na některých stanicích se blíží pomaličku i k nule stupňům Celsia a většinou je to ráno jasné nebo je jasné, bude slunečné a vítr vané, pokud vané, tak slabý proměnlivých směrů.
0: A jak to bude pokračovat dál během dne?
2: A mělo by zůstat jasno nebo skoro jasno během odpoledne a potom hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost a vytvoří tak většinou polojasno nebo oblačno. Teploty vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů Celsia a bude vát nebo vydržívá ten slabý proměnlivý vítr.
0: Co nám říká biopředpověď na dnešek?
2: A ta je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: Tak to máme neděli. A co nám slibuje pondělí?
2: Začne trošku větší oblačností, ta noc na zítřek bude oblačná, případně až skoro zatažená a k ránu znovu ta oblačnost začne zpátky zase ubývat a teploty ranní zítra mezi 10 a 7 stupni Celsia a zítřek pak ještě ráno tedy oblačné, ale během dopoledne bude oblačnost celkem rychle ubývat a pak převáží skoro jasno nebo znovu i jasno, zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia a k tomu i zítra vydržívá slabý proměnlivý, případně západní až severozápadní vítr.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí a já děkuji. Tolik Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lado, řekni fór.
1: Policista zvedá ze země staršího muže a ptá se, prosím vás, co se vám stalo? Ale porazilo mě to. No a zapamatoval jste si značku? Jo, domácí slivovice.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Komunální volby v Jihlavě se budou poprvé konat s nižším počtem okrsků. Křižanov slavnostně otevírá cyklostezku k vlakovému nádraží. V prvoligových zápasech slavili výhru hokejisté Třebíče i Jihlavy. Dnešek bude slunečný, večer se trochu zamračí, teploty do 22 stupňů. Hezké nedělní ráno, jsou tu zprávy a Karol Pěška. Jihlavští doručovatelé volebních lístků musí letos obejít více domácností než dříve. Práce si totiž rozdělují podle okrsků a magistrát jejich počet od letoška výrazně zredukoval. Okrsků je méně zhruba o třetinu, přibližuje mluvčí radnice Radovan Daněk.
5: Z původního počtu 58 okrsků se letos zredukovali na 35, takže jich o 23 míň, ale zase jsou to všechno bezbariérové místnosti, jsou to ze 75% místnosti, které jsou do půl kilometru od místa bydliště toho voliče a v podstatě 93% voličů má místnost do kilometru.
4: Pro obyvatele místních částí chystá magistrát svozy k volebním místnostem autobusem. Křižanově dnes slavnostně otevřou novou cyklostezku. Vede od okraje městy se k vlakovému nádraží. Trasa za více než 13,5 milionu korun je dokončená a čeká na kolaudaci. Podle radnice má hlavně zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů po cestě k na nádraží. Otevřou ji o 1:30 odpoledne.
6: Cyklostezka je dlouhá zhruba 1300 metrů. Vlakové nádraží je totiž od Křižanova poměrně vzdálené. Trasu se podařilo postavit po letech příprav. Městys musel vyřešit majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků. Doposud museli lidé cestou na nádraží využívat hlavně frekventovanou silnici vedoucí od Křižanova na Velké Meziříčí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Desítky aut se večer sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích u Brna. Policisté tam nemuseli řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde se podobná akce konala už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Někteří řidiči kvůli velkému počtu hlídek zamířili do Olomouce, uvedl mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman.
7: Pár desítek vozidel se nám zřejmě z toho tuningového srazu odtrhlo, nejelo do Brna, ale přijelo do Olomouce, kde jsou v tuto chvíli na jednom parkovišti na okraji města u obchodního domu. Teď kontrolujeme vlastně všechny ty vozidla a účastníky této akce.
4: V Praze policisté na nelegálním tuningovém srazu zaznamenali skoro 180 přestupků a jednoho řidiče zadrželi. V německém Mnichově dnes skončí Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě letos podle pořadatelů dorazilo přibližně 6 milionů návštěvníků. Třetinu z nich v posledních letech tvoří cizinci. Na festivalu si kromě piva můžou koupit preclíky a klobásy nebo si obléct typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už více než 200 let.
0: Sport.
4: Oba prvoligové hokejové týmy z Vysočiny se v 9. kole soutěže radovali z výhry. Horácká Slavia Třebíč na domácím stadionu porazila B tým Pardubic 4-1 a Dukla Jihlava zvítězila v Litoměřicích 3-2. Třebíči patří v tabulce 6. příčka a Jihlava je 7. Házenkáři Nového Veselí si v 5. kole extraligy připsali porážku. Na domácí půdě podlehli pražské Dukle 26-34. Pražané jsou v tabulce na 2. místě za vedoucí Karvinou. Novému Veselí patří 5. příčka. Motocyklový jezdec Filip Salač skončil ve velké ceně Japonska třídy Moto 2 na 3. místě a po 5. v sezóně se dostal na stupně vítězů. Závod v Motegi vyhrál Španěl Guevara, 2. dojel Ital Arbolino. Salač zůstává v průběžném pořadí světového šampionátu 7.
0: Počasí.
4: Třebíči jsou právě 3 stupně, v Počátkách 6, Přibyslav hlásí 8. Na Vysočině dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne a hlavně večer přibyde oblačnosti. Teploty se budou držet mezi 19 a 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Ze silnic Vysočiny nejsou hlášené nehody. I na dálnici D1 je klidný provoz. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Své výročí má dnes divadlo Járy Cimrmana a připomeneme za chvíli také českého herce Jaroslava Peška. Otevřeme kalendárium. Zůstaňte s námi.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 7:11, ladíte dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 4. října, datum, které se nenápadně vkrádá do kalendáře, ale pro mnohé je dnem plným vzpomínek, emocí, pro jiné svátkem nebo narozeninovým dnem. A v tom připomeneme i jednoho z nejvýraznějších českých herců, Ladislava Peška. Otevíráme kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 4. října svátek slaví František, to znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
3: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
2: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
4: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
2: Chlapci. Nedávno zahájili Cimrmani 60.

0: necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
1: Dělám to nerad, ale musí to být. Obušku.
0: Osmdesátku má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tak to byly Wet na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. 7 hodin, 17 minut máme právě teď. Návesní rybník v Kozlově na Jihlavsku je kompletně vypuštěný. Rybáři se tam totiž včera pustili do jeho výlovu. Kolik ryb chytili a o jaké byl o lidi nebo u lidí největší zájem, to uslyšíte za chvíli v naší reportáži.
1: Počasí.
0: Ale teď se ještě pojďme podívat také na teploty na Vysočině. Já už to tady sleduji a sleduji, že už se pohybujeme kolem nuly a také mezi 11 stupni. Ta nula je právě teď ve Velkém Meziříčí. V Přibyslavi 8 a v Polné 7 stupňů. Dnes očekáváme převážně a zpočátku dne jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích ještě také pozor, výjimečně se mohou objevovat mlhy.

0: Během odpoledne a hlavně večer pak bude přibývat průsvitná oblačnost a v noci může být až zataženo. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla Eva Farná, která včera společně s manželem Martinem Chobotem na sociálních sítích oznámili rozchod po téměř 20 letech přátelství a 13 letech společného života a zmínili, že jejich vztah skončil už před několika měsíci, i když tedy stále zůstávají milujícími rodiči svých dětí. No, i to je život, přejeme jim tedy hlavně jen to dobré. A na Vysočině začaly první výlovy rybníků. Někteří rybáři, jak kvůli suchu odkládají v Kozlově na Jihlavsku, měli ale příhodné podmínky. Do návesního rybníka se pustila desítka rybářů a u kádí postávala dlouhá fronta lidí s igelitovými taškami.
1: Jo, tak už chápu, proč někteří si vzali i pláštěnky. Mrskají teda sebou poctivě.
2: Ustupuje. Jak na frontě, ustupuje. To pozadní.
1: Vy jste si přišel pro rybu?
2: Ano, prosím.
1: Pan Arnošt přijel z Rantířova u Jihlavy.
2: Ano, ano. Amura potřebujeme. Je chutnější, není takovej tlustej, masnej a má větší kosti.
1: Máte připravenou tašku?
2: No a v tom mám igelitku, aby mi to nevyteklo ještě, tak to dám do ty igelitky, pak do tohohle. V autě mám bedinku, tam to dám do bedinky a hurá rom.
3: Amura?
2: Ano, prosím. Pardon.
3: Rovný 3 kilo.
2: No, to je ideální. My jsme doma 2 jenom, tak to my ho sníme a hotovo. Tak, výborně. Lehni.
4: Amura,
5: děkujeme.
2: Já taky děkuju. No a už jsem nakoupil a jedu spokojeně domů a už musím pustit troubu. Má být trouba nahřátá.
1: Já jsem si vzala holínky, ať můžu k vám co nejblíž.
3: To nejsou moc holínky teda.
1: No.
3: Radši tady.
1: Dobře. Která těch je. Je to správně, když řeknu, první skupina rybářů, podběráky, loví ryby a dává vám je do nádob a vy přinášíte do kádí.
6: To musí je podávat, to se tady takhle nemůže. Oni to ty lidi v rádiu uvidějí. A...
1: Tohle je slyšet.
7: Rybáři, kteří pomáhají s výlovem, povolal Milan Francálek, který má rybník v pronájmu od obce už 20 let.
8: To jsou synovci, synové a rodina z 99%. Je jich tady zbytečně moc, dám jim lopaty, půjdu vyhazovat bahno z rybníka tamhle za chvíli.
9: Malí nejsou, kapři jsou 4 kila a vejš, menší nebudou, jo?
7: Z rybníka vyloví podle jeho odhadů zhruba 400 ryb. Z Kozlova Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: S vami je Český rozhlas Vysočina a jsou tu zprávy a Karel Piška.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dnes naposledy si zájemci můžou objednat 3měsíční státní dluhopis Flexi Bond. Investovat je možné maximálně 3 miliony korun a peníze je nutné zaplatit do 13. října. Dluhopis nabízí roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň. Další nabídku státních dluhopisů ministerstvo financí plánuje zřejmě na listopad. Studenti třebíčské Bráfovy akademie schánějí pamětníky z náměště nad Oslavou. Pátrají po osudech lidí z města, kteří zahynuli při holokaustu. Poptávají fotografie, dopisy, rodinné vzpomínky a vyprávění. V Jedličkově ústavu v Pražském Vyšehradě si včera připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele. Lékař Rudolf Jedlička založil první český ústav, kde se mohly vzdělávat handicapované děti. Škola původně začínala s 10 chlapci, v současnosti vzdělává 200 dětí a mladých lidí, kterým nabízí i různé volnočasové aktivity a terapie. Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála podle odhadů prozápadní strana sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse. Z průzkumu pro veřejnoprávní stanici LSM vyplývá, že dostala přes 35% hlasů. Předseda vlády už prohlásil, že věří, že zůstane v čele země. Vyloučil možnost sestavení kabinetu s hnutím Lotyšsko na prvním místě a proruskými stranami. Čeští fotbalisté jsou v elitní skupině Ligy národů dál bez bodu. Ve třetím utkání prohráli v Oviedu se Španělskem 1-3. Češi zakončí reprezentační přestávku úterním zápasem v Londýně proti Anglii. Ta vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0 a v tabulce je o 3 body, druhá za 100% Španělskem. Ve Velkém Meziříčí je právě 0. V Hubenově 3 stupně, Telč a Humpolec hlásí 7. Na Vysočině dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a hlavně večer přibude oblačnosti. Teploty se budou držet mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 opatrně v úseku od 119. až po 141. a půl kilometr ve směru na Brno. Projíždějí tudy cestáři a provádějí údržbu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za chvíli bude v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina také řeč o jednom silákovi, který dokázal odtáhnout kamion. A celé to bylo navíc hodně dramatické. Zůstaňte s námi.

0: Jitka Zelenková dospívala na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám dobrou chuť k vaší ranní kávě a otevíráme teď odpočinkový region rekordů a kuriozit s Miroslavem Markem. Dnes o tahání kamionu.
1: Region rekordů a kuriozit. Tahání kamionů. Silák Ondřej Fojtů z Brna dokázal na kšandách z hasičských hadic a s pomocí přítažného lana kotveného za osobní automobil odtáhnout při příležitosti 35. výročí založení jeho domovské firmy nákladní automobil s návěsem o celkové hmotnosti 15 tun a 100 kg do vzdálenosti 35 metrů, a to v čase 2 minuty a 35 vteřin. Pokus o zápis do České knihy rekordů proběhl na ověřené rovině silnice s asfaltovým povrchem před pavilonem P v areálu BVV v Brně. Bylo to ovšem velmi dramatické. Nejobtížnější na celé záležitosti je první zápřah, tedy napřažení všech sil k tomu, aby se podařilo kamion vůbec uvést do pohybu. Vozidlo se dalo do pohybu a tak, jak Ondřej mohutně zabíral, se zdálo, že vše proběhne bez jakéhokoliv zádrhelu. Jenže 10 metrů před koncem extrémně dlouhé trasy se začala projevovat Silákova únava z nedávných náročných závodů v zahraničí. Regenerace po takovém klání nejsilnějších mužů Evropy by si zasloužila i 2 týdny. Ty ovšem Ondra neměl. Přibližně 3 metry před cílovou čarou se borec a s ním i nákladák úplně zastavili. V tuto chvíli, kdy už ubylo tolik sil, znovu vozidlo rozpohybovat, to je to vůbec nejtěžší. Po chvíli se to ale podařilo a komisaři z Pelhřimovského muzea rekordů mohli zaznamenat nový český rekord. Oficiální certifikát a zápis do databanky českých nej tak po zásluze putuje do Brna. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. 7 hodin 47 minut máme právě teď. A jak to vypadá s teplotami?
1: Počasí.
0: Venku už vykukuje sluníčko, ale teploty ty se stále drží v rozmezí mezi 0 a 11 stupni. V Humpolci je právě 7 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou 8 a v Havlíčkově Brodě 4 stupně. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích ještě výjimečně také mlhy a ty nižší teploty. Během odpoledne a hlavně večer pak bude přibývat průsvitná oblačnost. V noci může být až zataženo. Nejvyšší teploty ty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů a foukat by měl slabý proměnlivý vítr.
2: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Co vědí naše makovičky o vegetariánech? Na to se ptala Irena Šarounová.
1: Kdo je to vegetarián?
2: Ten tej nejí mačo.
1: Proč ho nejí?
2: Tuk mu vadí.
3: Se asi bojí masa.
4: Možná ho nemají ládě.
1: A co ti vegetariáni tedy jedí?
2: Zeleninu.
3: Ovoce. Rybu.
1: Je ryba maso?
5: Jo, vevnitř jeho jo.
4: Tlávu.
3: Možná, kdyby neměl peníze, tak by určitě jedl malence.
4: Asi nejí maso, protože se asi bojí, že bude hrozně tlustý.
6: Já nemám rád maso a jím jenom polívky a nějaký jídlo.
1: Co byste jedli, kdybyste nemohli jíst maso?
7: Já tě máte jedl jablíčka, protože jsou tam vitamíny Č.
8: Palačinky.
4: Třeba polívku.
9: Dýňovou.
10: Kindovejce.
11: Mě chutná jenom kačera.
12: Já mám ráda moc maso. Zkuzátka.
13: Já jím dušenou mrkev a tomu líže.
14: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: 200 000 aut, převážně škodovek, bude muset absolvovat výměnu součástky. Nové Město na Moravě má zánovní hřiště pro trénink fotbalistů. Třebíčtí hokejisté porazili Béčko Pardubicí, Hlavští vyhráli v Litoměřicích. Dnešek bude slunečný, večer se trochu zamračí, teploty do 22 stupňů. Hezké nedělní ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká 200 tisíc vozů, většinou jde o škodovky. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub upevňující převodovku řízení krámu nápravy je náchylný na korozi. Proto ho chce automobilka vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci teprve chystá a majitele vozu pak bude kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Fotbalisté v Novém Městě na Moravě mají nové tréninkové hřiště s umělou trávou. Vzniklo ve Vlachovické ulici a jeho součástí je zázemí se šatnami pro dva dospělé týmy. V další etapě tam chce město přistavět budovu, ve které bude například posilovna a další čtyři kabiny.
3: Jde o první hřiště s umělou trávou v Novém Městě na Moravě, které mohou tamní fotbalisté při přípravě využívat. Až dosud museli jezdit do Žďáru nad Sázavou nebo Bystřice nad Pernštejnem. V delším časovém horizontu vedení města zvažuje, že by se do Vlachovické ulice mohlo přemístit i hlavní travnaté hřiště. V tom případě by bylo potřeba dostavit také tribuny a parkoviště. František Jirků, Český rozhlas.
1: Divadelní Cenitalie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný.
4: Zdena Herfortová!
5: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
6: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
7: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
6: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Třebíče v devátém kole první ligy porazili doma pardubické Béčko 4-1. Uspěla také Jihlava, která zvítězila v Litoměřicích 3-2.
8: Třebíč poprvé skórovala už v první minutě utkání, když se trefil dočekal. Pardubice v úvodní třetině ještě vyrovnali, pak ale přidali góly Malý a Rob a na konečných 4-1 upravil skóre dvě minuty před koncem Ferda. V tabulce je tak Třebíč na šestém místě. Hned za ní je Jihlava, která zvítězila v Litoměřicích 3-2 díky brankám Menšíka, Pořízka a Čachockého. Pavel Tilšár, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté prohráli ve Španělsku 1-3 a v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. V úterý se Češi na závěr této reprezentační přestávky utkají v Londýně s Anglií. Ta deklasovala domácí Chorvatsko 7-0, což byla pro Chorvaty nejtěžší prohra v historii. A ještě novinka z tenisu. 20-letá Nikola Bartůniková slaví největší vítězství v kariéře. Na turnaji v Pekingu ve třetím kole vyřadila světovou dvojku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Nedávnou jedničku žebříčku porazila 6-4 a 6-3.
2: Počasí.
1: Ve Velkém Meziříčí je právě 0, v Hubenově 3 stupně, Telč a Humpolec hlásí 7. Na Vysočině dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a hlavně večer přibude oblačnosti. Teploty se budou držet mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 opatrně mezi 76. a 73. kilometrem ve směru na Prahu. Pracují tam cestáři, provádějí údržbu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Člověk se má vzdělávat a když už nechodí do školy, chodí aspoň na školení. Z něj se ale často vyklube jen drahá ztráta času, tak jako v rozhlasovém sloupku už za 5 minut.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 8:11 minut. Dobré nedělní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Byl jste někdy na dobrém povinném školení, které vám něco dalo? Autorka dnešního rozhlasového sloupku Martina Adlerová si zrovna nemůže na takové vzpomenout.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Taky se musíte každou chvíli školit. Není nadvzdělání. Nechám teď stranou frekvenci povinných školení i jejich finanční náročnost a zaměřím se na jejich obsah. Zažila jsem už lecos. Přednášku, kde se prezentoval samozvaný sexuální poradce a radil, jak mluvit o sexu s dětmi. Proč bych s nimi měla mluvit o sexu v hodinách angličtiny, mi ovšem nevysvětlil. Jindy jsme byli přinuceni paní školitelkou každému účastníku školení za něco poděkovat, protože to prý prolamuje ledy a taky se tím hezky překlene první placená hodina. Vzhledem k tomu, že jsem některé přítomné viděla poprvé v životě, skončila jsem u absurdit typu: děkuji vám, pane v modré košili, že máte tak hezkou modrou košili. Na školení první pomoci, které vedl bývalý voják, jsme museli vyplnit papír, jestli máme zdravé srdce. Ti, co měli zdravé srdce a propadli u závěrečné zkoušky, dostali ránu taserem. Ale snad nejhorší školení bylo to poslední o kyberšikaně. Takhle se to sice jmenovalo, ale o samotné šikaně a o tom, jak proti ní bojovat, jsme se dozvěděli něco málo až v poslední půl hodině. Předtím nám bylo souzeno zhlédnout prezentaci o nejznámějších influencerech současnosti. Prý, abychom věděli, v jakém prostředí se naši žáci pohybují. Takže se dozvídám životně důležité informace o influencerovi číslo 1, který vede osvětovou megakampaň a je tváří módní značky. Další tvůrce obsahu je prý jakýsi hiphopový satirik. Jedna blogerka je modelka a podcastová superhvězda zároveň. Jiný vloger, kterému bude v létě už 16 let, nabízí čipsy s příchutí,

0: Na Českém rozhlasu Vysočina rozpíval Espen Lind. Je 8 hodin 17 minut právě teď a doručovatelé finišují roznos volebních lístků. Nejpozději musí mít lidé obálky ve schránce 3 dny před volbami. Jaké jsou pro doručovatele největší překážky, uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A já se dívám na teploty v kraji, ty se teď na Vysočině pohybují mezi 1 a 10 stupni, v Třebíči je 8 stupňů, stejně tak je v Žirovnici a v Novém městě na Moravě 9. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích výjimečně mlhy. Během odpoledne a hlavně večer pak bude přibývat průsvitná oblačnost a v noci může být až zataženo. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V nedělním příběhu uslyšíte o Františku Loutském, jednom z více než tisícovky československých letců britského královského letectva. Každý druhý z nich zahynul. On přežil a své přežití považoval za dluh. Celá desetiletí stavěl pomníčky kamarádům, kteří se nevrátili. Zanechal jedinečné dílo, jehož síla fascinuje dodnes.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8:21, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Volební lístky v modré obalce už jste doma ve své schránce pravděpodobně našli, pokud ne, doručovatelé mají na jejich roznesení poslední dny. Dělají to hlavně o víkendu, například v Jihlavě nosí lístky zastupitelé volebních komisí a letos mají obejitím domácností trochu více práce. Počet okrsků se totiž v krajském městě snížil o zhruba třetinu a každá komise tak musí obstarat více lidí.
1: Každý doručovatel volebních lístků musí v těchto dnech obejít stovky domácností a do schránek jim vložit obálku s hlasovacími archy.
2: Co nás dokáže hodně potrápit, jsou jakoby neuznačené budovy nebo špatně viditelná, čitelná čísla popisná. Tam vlastně nám nepomůže nic jiného než mobilní mapy. Další kapitolou samu pro sebe jsou přeplněné nebo malinkaté schránky, tak v tom případě potom vlastně se snažíme dozvonit na majitele domů.
1: Popisuje Barbara Rousová, která s manželem Petrem Rousem roznáší lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Vedle plných schránek jsou podle nich problematické i ty nepopsané a nebo přísně střežené.
2: Nedávno jsem měla teda zážitek, kdy se rozběhl pořádně velký pejsek proti schránce, kterou jsem zrovna plnila a ta byla zrovna zevnitř, takže jsem neměla jinou možnost, než tam strkat ty ruce a pejsek si mě teda jako podával docela slušně, takže z toho mi hezky nebylo.
1: Jinak je ale podle Barbory Rousové při roznášení lístků i řada příjemných setkání. Letos navíc často lidem radí, kam mají jít vůbec volit. V Jihlavě se totiž změnily okresky a jejich počet klesl z 58 na 35. I když musí Barbora Rousová s manželem obejít více lidí než obvykle, práce jí připadá snadná.
2: Jsou to vlastně hlasovací lístky, je to informační leták, informace magistrátu a jsou to modré doručovací obálky. A ku podivu tohto se plní celkem snadno. Zabere nám to většinou 2 dopoledne až 3. Počítali jsme to tak na 12 hodin čistého času. Zapojí se rodina, je to takové příjemné.
1: Poslední lístky stíhají manželé roznést tento víkend. Nejvíce opozdilí doručovatelé mají čas do úterý. Pokračuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.
3: Nejpozději by měli dostat ze zákona 3 dny před začátkem voleb a u nás je to do úterý 6. října do 16 hodin.
1: Pokud někdo obálku s volebními lístky ve schránce nenajde, může o ni dodatečně požádat i na svém obecním úřadě. Případně získá obálku s lístky přímo ve volební místnosti. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina a jsou tu aktuální zprávy, s nimi Karol Pěška.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dnes je Mezinárodní den zvířat, každoročně připadá na svátek svatého Františka z Assisi, který je považovaný za patrona zvířat. V Česku při této příležitosti začíná charitativní sbírka na pomoc opuštěným a zachráněným zvířatům. Zapojilo se do ní 160 útulků z celé republiky, dárci jim můžou přispívat až do konce roku. Sněžné na Žďársku nabízí všem pěstitelům možnost zdarma si odnést řízky na množení muškátů. Nabídka platí do konce tohoto týdne. Lidé si je můžou sami odstřihnout na schodech vedoucích do úřadu městyse. Připravené jsou tam pro ně i nůžky. Rodáka z Lukova na Zlínsku, letce z druhé světové války, plukovníka Josefa Pípu, bude v obci připomínat pamětní deska. Místní lidé ji odhalí dnes při příležitosti 111 let od jeho narození. Josef Pípa se účastnil leteckých bitev o Francii a Británii. Dostal československé, francouzské a britské vyznamenání. Při záplavách na jihovýchodě Španělska zemřela 102letá žena. Podle úřadů v regionu Castilie La Mancha zahynula ve svém domě. Ve městě Madrigueras po silném pátečním dešti stoupla voda o více než metr. Zaplavila ulice, odnášela auta a evakuovat se muselo celkem 90 lidí. Motocyklista Filip Salač dojel třetí ve velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod kategorie Moto2 vyhrál Španěl Guevara, na kterého český jezdec ztratil jednu sekundu. Před Salačem skončil ještě Ital Arbolino. V Bystřici nad Pernštejnem jsou teď 3 stupně, v Moravských Budějovicích 5, Přibyslav hlásí 9. Obloha nad Vysočinou dnes bude jasná nebo skoro jasná. Odpoledne a hlavně večer přibude oblačnosti. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Pelhřimovsku v místní části Černovic Panské mlýny je z důvodu stavebních prací uzavřený most. Objížďka vede přes Hojovice. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Sucho se podepsalo i na letošní úrodě některých žaludů a bukvic. Jaké jsou na jihu Čech, to se dozvíte v další reportáži už za 6 minut. A teď už je tu Ivone Přenosilová, anebo právě František Nedvěd.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, přejeme vám pohodovou neděli a dobré ráno. Máme 8 hodin 38 minut. Nádoby na sběr želodů z dubu zimního a také bukvic určených pro výsadbu se při letošním sběru plní na jihu Čech jen velmi pomalu. Plodů je kvůli suchu málo a jsou navíc nekvalitní. Obnovu lesů to ale neohrozí. Seminářský závod Lesů České republiky má dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně.
1: Tenhle želud by mohl být vhodný ke sběru.
2: Na sběr žaludu z dubu zimního jsem se do Ponišické obory na Českobudějovicku vypravila s lesním dělníkem Josefem Moravcem.
1: Žalud zkusíme rozmáčknout a pokud je měkký, tak většinou už se nehodí ke sběru.
2: Tenhle vypadá, že tvrdší.
1: Tenhle bude mít červa uvnitř.
2: Už se vám nezdá.
1: Přesně.
2: A tady hned vedle máme další.
1: Tyhle ty jsou popraskaný a nahnilý taky.
2: Má na sobě hnědé skvrny.
1: Tak, takže ty už nezbíráme.
2: Tak půjdeme dál. Tady jsme našli zatím jenom dva žaludy.
1: Tak teď procházíme okolo stromu zrovna, kde vlastně skoro vůbec nic není. No, letos to vypadá spíš, jako když hledáme houby a nerostou. Když je těch žaludů hodně, tak zaklekneme a nazbíráme třeba půl kýblíku okolo sebe. Když je jich málo jako letos, tak chodíme sem a tam. Předklonu na bobku furt přelejzáte, takže...
2: Docela bolí záda asi.
1: Bolí záda, nohy, no, z toho.
2: S lesníkem z lesní správy v Hluboké nad Vltavou, Janem Staňkem, přicházím k dalšímu dubu, okolo kterého je dřevěná konstrukce se zelenou sítí.
3: Ta síť je tady ze dvou důvodů. Jednak teda kvůli tomu, aby jsme měli jistotu, že je z tohohle z toho konkrétního jedince ten žalud, který je vynikající kvality. A jednak kvůli tomu, protože těch žaludů je málo, tak aby jsme pozbírali co nejvíc těch jednotlivých žaludů.
2: Rozdíl mezi letošním rokem a rokem 2024, kdy byla nadúroda žaludů, je podle Jana Staňka propastný.
3: Týká se to teda hlavně dubu zimního, kde ta úroda letos oproti tomu roku 2024 je odhadem 10-20% toho, co bylo v roce 2024. U toho dubu letního je to mnohem menší jako propad. A u bukvic tam pravděpodobně bude taky menší úroda, protože spousta těch semen, těch vlastních bukvic je hluchých z důvodu sucha. Což znamená, že to semínko je nevyvinuté a je nevhodné ke sběru.
2: Horší úroda žaludů z dubu zimního je podle ředitele seminářského závodu Miloše Pařízka i na jiných místech v republice.
4: Například na jižní Moravě téměř zcela chybí žaludy, naopak v severních Čechách je velmi dobrá úroda bukvic. Velmi dobrá je úroda planých hrušní a třešní. Lesy ČR zajistí dostatečné množství semenného materiálu všech druhů dřevin pro úspěšnou obnovu lesa.
2: Sběr žaludů a bukvic potrvá do konce listopadu. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Tak to byla taky další příjemná věc. We Build This City a Starship na Českém rozhlasu Vysočina je 8 hodin 46 minut a pojďme zjistit, jak to bude s počasím.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu v tuto chvíli meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeji vám hezké nedělní ráno.
2: Dobré ráno.
0: A jak nám to ráno na Vysočině vypadá brzy? Byly ty teploty poměrně opět dosti rozdílné?
2: Ano, tak stále tam přetrvávají ty rozdíly. Nejčastěji se nám pohybují od 10 do 7 stupňů, ale v údolích ty teploty jsou stále spíše teďka aktuálně kolem 5 stupňů, naopak ve Žďárských vrších tam máme už teďka 12 stupňů. Máme jasno nebo skoro jasno a vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Už nám to tedy pomaličku povyskakuje, jak bude vypadat tedy neděle?
2: Tak ty nejvyšší teploty dneska čekáme od 19 do 22 stupňů. Bádem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu a na obloze čekáme jasno nebo skoro jasno. Potom během odpoledne, hlavně večera, nám začne přibývat průsvitná oblačnost a potom už bude převažovat polojasno až oblačno.
0: Co se týče biopředpovědi na dnešek, jaká je?
2: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, mírná zátěž.
0: A pojďme se podívat tady na pondělí, co to slibuje za počasí.
2: Tak v noci čekáme velkou oblačnost, oblačno až skoro zataženo, k ránu, ale aspoň částečně ta oblačnost může začít ubývat, ty nejnižší teploty od 10 do 7 stupňů, ráno teda ještě spíše bude převažovat oblačno a během dopoledne nám ta oblačnost začne poměrně rychle ubývat a potom už spíše čekáme jenom skoro jasno nebo jasno, ty nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů a vádnem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, přes den potom může být i severozápadní až západní do 15 km za hodinu.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí na neděli a pondělí a já děkuji za informace. Hovořila Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji vám pěknou neděli a hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: A vy, milí posluchači, určitě zůstávejte s námi i nadále. Po 9. hodině otevřeme příběhy z Vysočiny.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Lado, řekni fór.
1: Mám tady jeden o veverce. Veverka najde 3 oříšky, rozlouskne první, vypadnou stříbrné šaty. Rozlouskne druhý, vypadnou zlaté šaty. Rozlouskne třetí a vypadnou diamantové šaty.
2: Jejda, mane, to není možný, já se kvůli ty pitomý pohádce ani nenajím.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: 9milionovou škodu způsobil požár dílny v Horních Dubenkách na Jihlavsku. Blíží se konečný termín pro doručení volebních lístků. Hokejisté Třebíče i Jihlavy v 10. kole první ligy zvítězili. Čekáme slunečno, k večeru přibude oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ze studia vás zdraví Karel Pěška. Dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách na Jihlavsku včera zasáhl požár. Nikdo nebyl zraněný, oheň podle operačního důstojníka hasičů způsobil škodu za 9 milionů korun. Na Vysočině hasiči během soboty vyjeli ještě k dalším 4 menším požárům. V Humpolci, Lipnici nad Sázavou a Čejově hořela hrabanka a hnojiště. V rodinném domě na Benešově náměstí v Křižanově vzplály kabely. Doručovatelé roznášejí poslední obálky s volebními lístky. Jen v Jihlavě jich musí rozdat zhruba 38 tisíc. Do schránek je dávají zapisovatelé volebních komisí. Čas na rozdání všech lístků mají do úterního odpoledne. Dvoudenní komunální volby začnou v pátek.
2: Roznos lístků děláme už 6 let. Takže nějaké ty zkušenosti určitě s tím máme.
3: Pan Petr Rous s manželkou Barborou Rousovou roznáší volební lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Nejčastěji mají problémy s neoznačenými domy nebo nepopsanými schránkami. Lidé jsou ale podle nich příjemní.
4: Stává se nám často, že lidé jsou na zahrádkách, takže jim to předáváme z ruky do ruky. Oni se nás třeba ptají, jestli je stejná volební místnost jako loni. Chtějí se nám třeba pochlubit, že mají stoletou maminku, která se už na volby těší.
3: Kvůli snížení počtu okrsků v Jihlavě letos manželům narostl počet lidí, které musí obejít. Z 800 na 1200. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně vyvinuté pro školy. Například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce ji už v roce 2024 využívalo 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
5: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
0: V německém Mnichově dnes končí Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě letos podle pořadatelů dorazilo přibližně 6 milionů návštěvníků. Třetinu z nich v posledních letech tvoří cizinci. Na festivalu si kromě piva můžou koupit preclíky a klobásy nebo si obléct typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už více než 200 let.
1: Sport.
0: Třebíčtí hokejisté v 9. kole první ligy slavili domácí vítězství. B tým Dynama Pardubice porazili 4-1. Dařilo se i Jihlavě, ta vyhrála v Litoměřicích 3-2. V tabulce je horácká Slavia na 6. místě a Dukla hned za ní na 7. pozici. Házenkáři Nového Veselí na pražskou Duklu nestačili. V 5. kole extraligy v domácí ZDT aréně podlehli soupeři z hlavního města 26-34. V tabulce je Nové Veselí na 5. pozici, v čele je Karviná před Duklou Praha a Zubřím. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů prohráli také třetí zápas. Tentokrát v Oviedu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Za seniorský národní tým poprvé chytal gólman Antonín Kinský.
6: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
0: Poslední utkání v této reprezentační přestávce budou hrát čeští fotbalisté v úterý v Londýně proti Anglii, která vyhrála v Chorvatsku jednoznačně 7-0.
1: Počasí.
0: V Bystřici nad Pernštejnem jsou teď 3 stupně, v Moravských Budějovicích 5, Přibyslav hlásí 9. Obloha nad Vysočinou dnes bude jasná nebo skoro jasná, odpoledne a hlavně večer přibude oblačnosti. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Telči se musíte vyhnout ulici 9. května. Je uzavřená kvůli pracím na silnici. Uzavírka potrvá do 8. října. Nehody nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Začínají víkendové příběhy z Vysočiny a v tom prvním si hned po písničce připomeneme 110. výročí narození pilota RAF Karla Utlvašera. Zůstaňte s námi.
1: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Narodil se ve Svatém Kříži na Havlíčkobrodsku před 110 lety. Jeho rodný dům zdobí pamětní deska a v centru obce připomíná hrdinství Karla Kuttelwaschera, památník i se siluetou letounu Hawker Hurricane. Právě s ním se stal leteckým esem přezdívaným Noční jestřáb. Na elitního pilota a jeho odkaz dnešním generacím zavzpomínali v jeho rodné vsi desítky lidí a svůj vzkaz přidal i britský velvyslanec v České republice Matt Field.
2: Karel Kuttelwascher patří k nejvýraznějším osobnostem společné česko-britské historie. Jeho příběh nám připomíná odvahu československých letců, jeho odkaz svobody a služby navíc dal inspiruje nové generace českých letců a vojáků.
3: Nám tady nad hlavou přeletěl letoun, skoro jako kdybychom se ocitli v těch 40. letech. Popíšete nám ho, ptám se pana Zdeňka Sadeckého z Czech Spitfire klubu.
4: Není to sice stíhačka, nicméně je to stroj, který má úzkou souvislost s druhou válkou. Je to Piper L4, vojenská verze, kterou používají zejména Američané. Britové jich měli jenom pár za války letal.
3: A vy jste ten letoun postavili, nebo vy a kamarádi, vlastníma rukama?
4: My jsme jež koupili trošku rozestavěný. Nicméně jsme se ho pokusili dostat do podoby co nejpodobnější právě těm letounům z druhé války. Snad i tento letoun nám pomůže ty kluky v RAF popularizovat.
3: A když už jsme u nich, létal i na tomto stroji Karel Kuttelwascher.
4: My máme kompletní jeho pilotní deník z Velké Británie, ale bohužel nevíme, protože několikrát byl ve Spojených státech v Kanadě. Jestli tam se s tím svezl, předpokládáme, že ano, ale jistotu zatím nemáme, takže neustále hledáme.
3: My si připomínáme 110 let od narození Karla Kuttelwaschera.
4: On byl o něco starší než ty ostatní letci v těch československých perutích, které ve Velké Británii působily, takže i ta jeho role byla kapánek jiná, byl v úzkém kontaktu ať už s panem prezidentem Benešem nebo s René Masarykem, hodně často mluvil do britského rádia, potom jezdil po té Kanadě, Spojených státech, kde školil jednak piloty právě pro to noční létání, ale také vlastně obcházel naše rodáky nebo skupiny těch vystěhovalců z bývalého Československa, žádali o to, aby třeba šli sloužit právě do toho RAF, což se mu v řadě případů podařilo. Oni strašně moc obětovali. Speciálně ten Karel Kuttelwascher, on byl v té skupině těch našich letců, kteří trpěli ještě víc než všichni ostatní letci z Belgie, z Kanady. A to bylo ten důvod, že nacisté se tady mstili na jejich rodinách protektorátu, takže jeho rodiče strávili skoro celou válku v koncentračním táboře ve Svatobořicích. To byla taková msta. A teďka si vezměte, jak těm našim letcům muselo v Anglii, když teda letěli proti Němcům, ale věděli, že ty jejich rodiny tady trpí ještě víc než oni v té Británii. Z našeho pohledu takové jako světlé místo naší historie, protože skutečně v té Británii pomohli hodně, protože oni měli hodně letadel, ale neměli piloty. Takže to, že jim ty Poláci, Kanaděni naši pomohli, tak skutečně to byla významná pomoc. Fakt v té nejtěžší chvíli. Takhle vlastně trpěli za nás a pak ještě trpěli naprosto nepochopitelně tady u nás po návratu.
3: Kdybychom mohli připomenout jeho odkaz, jeho důležitost a význam.
4: Pořád jsme těmto mužům a ženám, že vedá sloužili i ženy, jako strašně moc vděční za to, co pro nás všechny udělali. A ten jejich odkaz je nejenom v tom, že teda na ně vzpomínáme a že se to nějakým způsobem vážíme, ale i v tom, že by si měli tu odpovědnost, tu svobodu, kterou nám oni vybojovali, udržovat dál, rozvíjet společnost.
3: Ze Svatého Kříže Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Tak to bylo tedy pro vzpomínku. A v dalším dnešním příběhu z Vysočiny vás pozveme na louku plnou vzácných hořců. Za chvíli.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nedaleko Chotěboře u Podmoklan v kopcích Železných hor je místo, kde před pár dny vykvetly stovky hořců. Je to kvítek příbuzný tomu, který známe z Tatranek a je velmi vzácný, zvlášť tady u nás na Vysočině. Hořce kvetou jen krátce, ale my jsme ještě měli štěstí.
1: S předsedkyní základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Chotěboři Věrou Váchovou stojím na opukovém kopci.
2: Zadní kopec u Podmoklan je pod námi opravdu opuka.
1: Ale my jsme tady kvůli hořci, hořečku.
2: Podle nového nařízení už se neříká hořeček,

0: Vitý, ale hořec brvitý.
1: A to je vzácná kytička.
0: Tady v našem regionu určitě je to vzácná kytička a dlouhý léta se tady vyskytovaly jenom pár jedinců na hraně tohohle kopce, ale letos se podařilo manželům Čechovým objevit velkou lokalitu o kus dál.
1: Tak půjdeme. Hlouky jsou tady po těch kopečkách krásné, dokonce jsem viděla i kvetoucí ocuny. Putujeme z kopce do kopce, ale už se podle paní Váchové blížíme k tomu místečku, kde jich je nejvíc. A vy jste mi říkala, že manželé Čechovi jsou botanici a dokonce se rozhodli to tady jednou spočítat.
0: Tvrdili, že když se dostali k číslu 300, už dál nevládli, takže hrubým odhadem asi tak 700 květů, že tady objevili.
1: Proč rostou hořce právě tady na tom místě?
0: No, vybrali si to. Podloží je opuka. Tahle rostlinka má ráda suchý stráně.
1: Na začátku jsme si říkali, že tam na té hraně, na tom opukovém kopci zmizeli. Co je vyhnalo?
0: Asi je třeba říct, že je to dvouletá rostlinka. Když tedy ty kvítky se podaří jim vysemenit, to znamená, že jsou opilené a mají dlouhý kalich, tudíž je opilují asi jenom čmeláčci. Druhý rok tedy, když se to ujme, to semínko, tak je takový malinkatej semenáček, který když přežije, tak další rok vykvete a zase vyrobí ty semínka.
1: To je spousta faktorů, které do toho vstupují. A ještě jsem slyšela, že se těm hořcům líbí, když je ta půda zvrásňovaná. To znamená, že třeba když se dřív páslo.
0: Ano, to většina těle suchomilných rostlinek takhle má. A když se podíváte pod sebe, tak tady je vidět, že tady pracovalo prase divoké.
1: V tomto případě se nám to hodí.
0: Určitě, určitě.
1: Už se dívám pod nohy.
0: Tady už je třeba koukat, no.
1: Mám hledat modrofialový kvítek.
0: Zvonečky.
1: Máme, je teda zavinutý ten zvoneček. Je zvláštní, že ten hořec vykvétá až na podzim.
0: Ano, to je podzimní kytička.
1: Další dva a tady už je modro. Koukám dokonce, že jsou 4 kvítky na jednom stonku.
0: I 6 prý se objeví.
1: Když už se ty hořce tady tak krásně uchytily, je možné jim nějak pomoci, aby zůstaly, aby se objevily i za rok?
0: To je na přírodě.
1: Jsme na další louce. Obdivovala jsem tamhle kousek odtud jeden ocun a tady jich je celá louka. Já měla ocun za jarní kvítko.
0: Ale objevuje se i na podzim.
1: Tamhle dole, ta studna, to je ten vodní zdroj, jak jste říkala, že je to kvůli němu tady chráněné.
0: Ano, to je jímání těch pramenů.
2: Od Podmoklan Irena Šarounová, Český rozhlas.
3: Fotografie hořců od Podmoklan najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz v příbězích z Vysočiny, tak se určitě podívejte. Odpočinout si, věnovat se chvíli i něčemu jinému než péči o postiženého člena rodiny, tak potom touží mnoho vyčerpaných pečujících. Už za chvíli bude řeč také o jednom ze způsobů, jak takovým rodinám pomoci.
4: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Žít s člověkem, který má poruchu autistického spektra, není často vůbec jednoduché. Rodiny bývají vyčerpané s minimem volného času. O autistické dítě se starají rodiče, prarodiče, od určitého věku i zdraví sourozenci a všichni potřebují odlehčit. Tady přichází na pomoc home sharing, sdílení péče s člověkem mimo rodinu, který se dokáže přizpůsobit konkrétním potřebám dané rodiny. V kraji Vysočina se o to snaží manželé Schittnerovi ze společnosti pro integraci rodin Kompas.
2: Nemusíme mluvit jenom o dětech, protože v rámci home sharingu máme samozřejmě i mladé dospělé, i dospělé klienty. Ten home sharing jako takový, on je postaven na pocitu bezpečí, dobrý znalosti a na naprostý důvěře.
3: To říká Zdeněk Schittner a Lenky Schittnerova se zeptám, jestli už se podařilo na Vysočině navázat nějaké takovéto partnerství, to sdílení domova, což vlastně home sharing v překladu znamená.
4: Nám se podařilo spárovat mladého dospělého s mentálním handicapem a s autismem, s hostitelkou, kdy to hostitelství probíhá tak, že hostitelka si vyzvedne dotyčného ve škole nebo doma a spolu tráví odpoledne, jedou třeba vlakem na výlet, vymyslí si nějakou aktivitu a cíl a vlastně i ta cesta vlakem je pro mladého dospělého s handicapem velikým zážitkem a dobrodružstvím, který už vlastně nemusí být ten cíl, ale i samotná ta cesta je naplňující jak pro toho hostitele, tak i pro toho mladého dospělého.
3: Cílíte na to, že by ti lidé dokázali odlehčit té rodině pečující na celý víkend?
2: Je to náš velký sen, protože opravdu máme rodiny, které ten víkend by mohly strávit sami pro sebe, pro své partnery nebo pro zdravé sourozence.
4: Sourozenci děti s handicapem, takzvané skleněné děti, jsou jedna z cílových skupin, kterým bychom se rádi v kraji Vysočina věnovali. Ty zdraví, kteří jsou odsunuti takzvaně na druhou kolej, protože rodiče musí především pečovat o dítě s handicapem.
2: Jich málo, těch hostitelů, kteří zvládnou úplně celý víkend, ale jsou?
4: Jsou lidé s dobrým srdcem, především, kteří se zajímají o home sharing a jak můžou pomoci právě rodině. Nám. Takže chodí, zajímají se, my pořádáme besedy a na těch besedách si povídáme o home sharingu a potom ten zájemce o hostitelství je napojený na naši organizaci a prochází právě přípravným vzděláváním.
3: Jak to přijímají ty rodiny? Co to pro ně znamená?
4: Obrovskou úlevu, pomoc, protože na to najednou nejsou sami. A to jejich dítě někdo zná, je nejdalší a je to i další kamarád do té rodiny, který s ním může trávit jakýkoliv čas.
2: S náma spolupracuje hodně rodin, které jsou opravdu, by jsem se nebál říct, až na pokraji sil. To dítě, který mají nebo který pečují domácím prostředí, dokáže být hodně náročný. Máme i rodiny, které opravdu jsou 24/7 hodin na střídání vůbec na dosah těm dětem. To znamená, že opravdu se třeba i chodí spát na etapy, aby se odpočinul. To prostředí hodně náročný. Ne vždycky dokážeme sehnat hostitele pro takovou rodinu, protože je málo lidí, kteří dokážou nejenom přijít a pomoct, ale i přijít a pomoct opravdu s člověkem, který má hodně velké potřeby. Ale právě můžeme říct, že se nám povedlo spárovat v kraji Vysočina klienta, který opravdu má těžký autismus. A paní hostitelka, která k němu dochází, je naprosto perfektní a nezalekla se tady těch věcí a prostě nám do toho jde.
3: Z Vysočiny Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Kovář, který fotí, nebo fotograf, který ková? Příběhy z Vysočiny vám už za pár minut představí také Jiřího Hudce z Bystřicka.

0: Vysočiny.
1: S fotografiemi krajin Jiřího Hudce se můžeme setkat v kalendářích, knížkách nebo na výstavách. Stejně tak můžeme u venkovské staré chalupy narazit na kované kliky, úchytky či garníže, které vlastnoručně vykoval. Jiří Hudec totiž ovládá obě řemesla. Jednou za rok je spojí, když na dny otevřených ateliérů v kraji Vysočina vystaví fotografie přímo v kovárně mezi stroji a my jsme si je zajeli prohlédnout.
2: Já jsem teď vešla do kovárny v Lýsku. Kovárna patří Jiřímu Hudcovi, ale tady je zároveň výstava fotografií.
3: Kromě kovařiny dělám i ty fotografie, tak se snažím návštěvníkům ukázat oboje ty řemesla, které dělám. Tady mám nový výstavní cyklus. Teď to půjde do Bystřice nad Prštejnem, do kavárny Frančíza. A pak to bude putovat třeba 2 roky tady někde v tom okolí.
2: Když je někdo zároveň fotograf a zároveň kovář, tak ho bude možná lákat vyfotit si své výrobky. Fotíte si to, co kováte?
3: Ono to tím začalo. Já už tu kovařinu dělám od roku 2006. To jsou jen takový ukázky, kde je reference. To není žádný umělecký dílo, jako by ta fotografie.
2: A co kováte? Tady je plno strojů, ale nevidím žádný hotový výrobek. Půjdeme se podívat vedle.
3: Tady je výheň, kuchár, jo, tady je jako ta kovárna, tady se kuje, nějaký věšáčky, kliky. A to se udělá taky jakoby polotovat. Nejlíp se to dělá třeba v zimě. A pak co člověk v létě tahá, když je třeba hic a jen tu kliku jako kompletuje.
2: Takže děláte spíš takové drobnější věci typu kliky, ploty?
3: To mý zaměření je hlavně jakoby takovýto selský kování někam 100-150 let zpátky, takový ty chalupáři. Mám rád věci, které jakoby jsou funkční, jo, do těch chalup. Někdo si postaví pěknou roubenku, děláme tady kličky na okna, tady jsou jedno kličky s rozvorou. Pak si to člověk může naladit, že to má celý ten interiér v harmonii, je to jedným rukopisem. Kličky třeba na těch oknech a kliky na dveřích může mít ve stejném stylu. Pak se k tomu ještě dělají garníže, světla, nábytkové úchytky. Jen se to navoskuje, aby to mělo pěknou tu kresbu toho kovaného železa, aby vynikly ty hrany z toho. Já jsem ještě jako turista, rád chodím v přírodě a ono se to pak jako propojilo, to focení. Člověk zjistil, že strašně záleží na tom, kdy tam přijde do té přírody. Měl jsem takový období, že jsem fotil hodně noční snímky. Tady taky ty památky z těch žďárských vrchů, nebo s Mlečnou dráhou, nebo Časosběry hvězd. Zatím měsíce bylo nad Zelenou horou, to jsem zpracovával asi 60 hodin pak. Jo.
2: A teď se podíváme, kde všude jste byl, tady na Vysočině, co vás jako kouzlilo nejvíc.
3: Jezdím tady hodně na kopec, jako přes kopec k Míchovu, Velké Janovice. Je to tam nic neruší, žádný dráty, žádná silnice, žádný betonový stavby, jo.
2: Dál tady je Bohuňov, Jemramov, Kuklík, Věcov.
3: Máme krajinu krásnou hned za Humny a člověk se může věnovat prostě té krajině, kterou tady má.
2: Tady se vám i povedla polární záře.
3: Já jsem vyběhl jen tady před barák, říkám, zkusím to, jakože to mělo být a pak to začalo nabíhat. Ono to bylo pak hodně intenzivní a říkám, pojedu k Vítechovskému kostelíku, jo, to je taková tady dominanta. Tak jsem právě vyrazil tam, jsem tam čekal asi hodinu a půl, no a říkám, že už bych to zbalil a jel bych dom a pak to začalo nastupovat a tohle je takový jakoby začátek, když ten plazmatický oblak začal reagovat s tou zemskou atmosférou, tak to má různý barvy, jo, jak to hoří v té různé nadmořské výšce, jak to reaguje s kyslíkem a s husíkem. Toho si právě vážím jakoby nejvíc, že se to nedá nějak dopředu naplánovat. Zatmění měsíce se dá naplánovat. Může jaká přijít oblačnost, která to zkazí, ale ta polární záře je nevyzpytatelná.
2: Z Lýsku Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A pojďme dál. Staří mlynáři si k mletí obilí přibírali i další činnosti, například pilu. A v Divišově na Žďársku k tomu i lisovali olej. Vydáme se tam v dnešním závěrečném příběhu z Vysočiny za 7 minut. Tak si na to počkejte do té doby, skupina Tým, anebo právě teď už se chystají Supertramp.
0: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Vysočiny.
1: V Divišově na Žďársku stojí mlýn, který mlel obilí do 50. let minulého století. Naštěstí zůstala budova rodině mlynářů Kašů, kteří mlýn opatrují dodnes. Zachovaly se dokonce i části technologií na lisování lněného oleje. A Český rozhlas Vysočina samozřejmě zavítal.
2: S Lubomírem Kašou stojíme před velkou budovou. Toto býval mlýn.
3: Na obilí a u toho byla výroba nebo lisování lněného oleje. To bylo od roku 1761. Jinak mlýn tady stál mnohem dříve. První zmínku mám, kdy tady byl první náš předek Mikuláš Kaša 1568.
2: Vy teď dáváte ten starý mlýn nějak do pořádku.
3: Já chci zachovat to torzo, který z toho zbylo, no a k tomu něco dopřidat.
2: Provedete mě?
3: Určitě.
2: Vstupujeme do starého mlýna. Vidím tady už nějaké technologie.
3: Tady tenhle ten spodní prostor jsem zasvětil trošičku právě lisování toho lněného oleje. Prvně z toho lnu ty kuličky potřebovaly dostat z těch klasů pryč. Na to fungoval právě takový ten hřeben.
2: Jenom ručně.
3: Len, ano, ručně a přes ten hřebínek se to vyčesávalo.
2: Máme semínka. A co se semínky?
3: Nadrtit na moučku. Tomu zařízení se říká stoupy. V podstatě trám, který je okovaný a vlastní vahou prostě bouchá dolů.
2: To už je nějaký stroj, který může pohánět to mlýnské kolo.
3: To je právě ta přidružená výroba, protože když ten mlýn se točí a třeba není tolik práce na mletí obilí, tak aby se využila ta síla ty lidi.
2: Tomu. Někdo měl jenom pilu, tady bylo předané i to lisování oleje.
3: Olejna takzvaně. Tady se zachovalo ve mlýně zbytky těch právě starých stup, ten spodní hmoždíř, ve kterém se to roztloukalo a zároveň takový obrtlík, který nadzvedával ty klády.
2: Koukneme dovnitř, to vypadá jak latrína.
3: Ano, přesně tak, vypadá to jako trochu jako záchod. To jsou právě ty hmoždíře, do kterého se nasypalo lněný semeno a ze spodu do toho šly ty klády. Sem ty stoupy už neobnovoval, abych nelikvidoval tu přístavbu, která tady zůstala.
2: Tady to je v podstatě model, jste vytvořil.
3: Můžeme to dokonce i pustit sice na ruční pohon, ale dokážeme s tím pohnout, abyste si dokázala představit, jak to funguje.
2: Takhle to tady bouchalo, když lisovali vaši předkové lněný olej. Ve stoupách vznikla moučka.
3: Ta šla potom do olejny na další zpracování, kde se vařila a potom teprve ještě za tepla to šlo do lisu. Udělal jsem model toho lisu, protože originální lis jedna ku jedné by se mě sem nevešel.
2: Pro představu, jak byl velký?
3: 4,5 metru byly dlouhý klády. Každá kláda měla v průměru asi 50 cm.
2: Vy jste šel tak na půlku, jak ano, se tak dívám. Ano. To kolo má taková držadla, takže to ano. Poháněl člověk.
3: Údajně s tím točili dva, tím lisem, těmi kládami dlouhými. Tam byl prostě obrovský tlak.
2: Ty klády jsou do Včka a v té uší části jsou proti sobě dvě desky. Jedna má prohlubeň, jedna má výstupek.
3: Nejdříve se ta moučka, která byla připravená na lisování, dala do žíní.
2: Taková vložka,
3: síťka, řekněme, takhle se to zaklopilo a to se vložilo do téhle té prohlubně proti tomu pupku. No a potom už se otáčelo, protože na každou stranu je
2: tady závit.
3: Šroub. Ano, na jednu stranu je levý, na druhou stranu pravý, takže když s tím točím, tak ty klády jdou k sobě. Z toho korítka stíkal ten olej do nějaké nádoby.
2: Proto byla ta vnitřní vložka ze žíní, ano. Že to opravdu fungovalo jako síťka.
3: Ano, aby to proteklo. Podle popisu mýho dědy ze 3 kg té připravené směsi se obvykle vylisovalo asi půl litru lněného oleje.
2: Z Divišova Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A tím končí víkendové příběhy z Vysočiny. Všechny si je můžete kdykoliv znovu poslechnout v audioarchivu na naší internetové stránce vysočina.rozhlas.cz. Tam jsou i fotografie, texty a videa. A s vámi se v tuto chvíli také loučí Lídie Jakubičková. Mějte hezkou sobotu, dobrý poslech u dalších pořadů v našem vysílání a naslyšenou příště.
0: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Křižanov slavnostně otevírá cyklostezku k Lakovému nádraží. Studenti gastronomických škol z Vysočiny se budou učit ve špičkových restauracích. Zájemci o státní dluhopis Flexibond mají poslední možnost podat žádost. Čekáme slunečno, k večeru přibude oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ze studia vás zdraví Karel Pěška. V Křižanově dnes slavnostně otevřou novou cyklostezku. Vede od okraje městy se k Vlakovému nádraží. Trasa za více než 13,5 milionů korun je dokončená a čeká na kolaudaci. Podle radnice má hlavně zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů po cestě na nádraží. Otevřou ji o 1:30 odpoledne.
2: Cyklostezka je dlouhá zhruba 1300 metrů. Vlakové nádraží je totiž od Křižanova poměrně vzdálené. Trasu se podařilo postavit po letech příprav. Městys musel vyřešit majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků. Doposud museli lidé cestou na nádraží využívat hlavně frekventovanou silnici vedoucí od Křižanova na Velké Meziříčí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Takzvané gastroakademie se letos na Vysočině účastní 13 studentů z krajských gastronomických škol. Žáci budou docházet do špičkových restaurací a naučí se, jak funguje reálný provoz. Do spolupráce s krajem Vysočina se zapojilo celkem 7 podniků, uvedla mluvčí kraje Monika Brodhánková.
3: Vybraní žáci druhých a třetích ročníků absolvují stáže až ve 3 ze 7 vybraných restaurací, které se do projektu zapojily. Každá restaurace přislíbila žákům kromě běžné praxe také něco navíc, spočívající v předání konkrétního know-how, to je jejich specializace a specialit.
0: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen dnes. O půlnoci skončí druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Německý kancléř Friedrich Merz dorazil do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu řekl, že Ukrajina potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Merze doprovází podnikatelská delegace se zástupci zbrojařských společností. Podle německé televize ARD by měla spolková vláda slíbit dodání nejméně 1000 systémů na sestřelování dronů.
1: Sport.
0: Oba prvoligové hokejové týmy z Vysočiny se v 9. kole soutěže radovali z výhry. Horácká Slavia Třebíč na domácím stadionu porazila B tým Pardubic 4-1 a Dukla Jihlava zvítězila v Litoměřicích 3-2. Třebíči patří v tabulce 6. příčka a Jihlava je 7. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů se Španělskem 0-3. Také po 3. duelu v elitní skupině soutěže tak čekají na první bod. Před utkáním v Oviedu podlehli v Praze Chorvatsku a Anglii. Okomentoval to záložník národního týmu Roman Macek.
4: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme, a to je, myslím si, během tohle srazu to nejdůležitější.
0: V úterý čeští fotbalisté nastoupí v Londýně proti Anglii, která v Rijece deklasovala domácí Chorvaty 7-0. A ještě tenis. Nikola Bartůňková zaznamenala největší úspěch své kariéry. 20-letá Češka na turnaji v Pekingu porazila 6-4, 6-3 světovou dvojku, Bělorusku Arinu Sabalenkovou a postoupila do osmifinále.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je teď 9 stupňů, v Počátkách nebo Dukovanech 11, Svratou hlásí 13. Obloha nad Vysočinou dnes bude jasná nebo skoro jasná, odpoledne a hlavně večer přibude oblačnosti. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku je uzavírka v místní části Černovic Panské mlýny. Kvůli stavebním pracím je tam neprůjezdný most. Objížďka je vyznačená přes Hojovice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtěška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem. Byl to také kuchař Ivan Vorochodský. No a pak po roce Naděja Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk, jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
1: Ahoj Patriku, já...

0: Není Roman Paulus.
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
0: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
2: Pochoutkový rok.
0: Asi se začíná kváskem okynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
0: Vůbec nemícháš?
1: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle, a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
0: My si mezi tím, co nám kine kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
0: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
0: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
1: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
0: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme. Ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
0: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
1: No tak, ale...
0: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
1: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
0: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
1: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
0: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
0: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
0: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
0: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí 2 vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
0: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu necelou půl minutu.
1: No, zhruba 3/4 minutku.
0: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
1: No, je to pravda, prosím tě.
0: To je, když si je nalakoval úplně.
1: Já už bych to chtěl jíst.
0: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak

0: a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
0: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
0: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval. Teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
0: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme. Protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Buchty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně, tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem minut. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuji já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl COVID jako dezert, takže to celkem...
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.
0: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví desáté narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Požár dílny v Horních Dubenkách způsobil 9milionovou škodu. Komunální volby v Jihlavě se budou poprvé konat s nižším počtem okrsků. V prvoligových zápasech slavili výhru hokejisté Horácké Slávie i Dukly. Odpoledne bude slunečné, postupně se trošku zamračí, teploty do 22 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Dílnu a část hospodářského stavení v Horních Dubenkách na Jihlavsku včera zasáhl požár. Nikdo nebyl zraněný, oheň podle operačního důstojníka hasičů způsobil škodu za 9 milionů korun. Na Vysočině hasiči během soboty vyjeli ještě k dalším 4 menším požárům. V Humpolci, Lipnici nad Sázavou a Čejově hořela hrabanka a hnojiště. V rodinném domě na Benešově náměstí v Křižanově vzplály kabely. Jihlavští doručovatelé volebních lístků musí letos obejít více domácností než dříve. Práce si totiž rozdělují podle okrsku a magistrát jejich počet od letoška výrazně zredukoval. Okrsku je méně zhruba o třetinu, přibližuje mluvčí radnice Radovan Daněk.
3: Z původního počtu 58 okrsků se letos zredukovali na 35, takže jich o 23 míň, ale zase jsou to všechno bezbariérové místnosti, jsou to ze 75% místnosti, které jsou do půl kilometru od místa bydliště toho voliče a v podstatě 93% voličů má místnost do kilometru.
2: Pro obyvatele místních částí chystá magistrát svozy k volebním místnostem autobusem. Dnes je Mezinárodní den zvířat, každoročně připadá na svátek svatého Františka z Assisi, který je považovaný za patrona zvířat. V Česku při této příležitosti začíná charitativní sbírka na pomoc opuštěným a zachráněným zvířatům. Zapojilo se do ní 160 útulků z celé republiky, dárci jim můžou přispívat až do konce roku. Divadelní ceny Itálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný.
4: Zdena Herfortová!
5: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
6: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
7: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
6: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Třebíčí i jihlavští hokejisté v 9. kole první ligy uspěli. Horácká Slavia doma porazila pardubické Bčko 4-1 a Dukla zvítězila v Litoměřicích 3-2.
8: Třebíč poprvé skórovala už v první minutě utkání, když se trefil dočekal. Pardubice v úvodní třetině ještě vyrovnali, pak ale přidali góly Malý a Rob a na konečných 4-1 upravil skóre 2 minuty před koncem Ferda. V tabulce je tak Třebíč na 6. místě. Hned za ní je Jihlava, která zvítězila v Litoměřicích 3-2 díky brankám Menšíka, Pořízka a Čachockého. Pavel Tilšár, Český rozhlas.
2: Házenkáři Nového Veselí si v 5. kole extraligy připsali porážku. Na domácí půdě podlehli pražské Dukle 26-34. Pražané jsou v tabulce na 2. místě za vedoucí Karvinou, Novému Veselí patří 5. příčka. A motocyklový jezdec Filip Salaš skončil 3. ve velké ceně Japonska třídy Moto 2. Vybojoval 5. pódiové umístění v sezóně. V průběžném pořadí šampionátu je 7. Hlavní závod MotoGP ovládl Španěl Marc Márquez.
1: Počasí.
2: V Humpolci nebo Velkém Meziříčí je právě 13 stupňů, v Libici nad Doubravou 15, na Vysočině očekávejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a hlavně večer přibude oblačnosti. Odpolední teploty se ustálí mezi 19 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Telči musíte počítat s uzavírkou v ulici 9. května. Zavřená je kvůli pracím na silnici. Uzavírka tam potrvá do 8. října. Nehody nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A krátce po 11. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a přeji pohodové nedělní dopoledne. Některá zvířata jsou pro návštěvníky zoo přitažlivá, jiná zase přejdou téměř bez povšimnutí. Jaké drobnosti mohou způsobit ten rozdíl? I o tom budeme mluvit už za chvíli. Pojďte s námi do zoo a vyhrajte komentovanou prohlídku.
9: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: V našem nedělním pořadu Pojďte s námi do zoo od září nabízíme novou odměnu pro pozorné posluchače. Jednou za měsíc někdo z vás vyhraje komentovanou prohlídku Jihlavské zoo pro 4 osoby. A jméno prvního výherce se dozvíte už po dnešní reportáži. Jelena Šrounová v ní zjišťuje, proč jsou některá zvířata v zoo tak populární a jiná spíš přehlížená.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Díky jedné z přednášek Simony Kubičkové v Jihlavské zoologické zahradě jsem se dozvěděla, že jsou zvířata sexy a zvířata nesexy. Jak si to mám přebrat, Simono?
3: Ono je to tak, že spíš návštěvníci podle mě dělí na sexy a nesexy zvířátka v tom smyslu, že jsou taková jako víc a méně oblíbená.
2: A jaká jsou nejvíc sexy?
3: Cokoliv, co je chlupatýho, s velkýma očima, ideálně nějaký velký kulatý uši. A když si představíme, co má každé malé dítě v postýlce.
2: Medvídka.
3: Přesně tak, medvěd.
2: Proto si mě vzala sem k medvědu. Sedíme tady na té krásné vyhlídce, posloucháme vodopád.
3: Důkazem toho je, že když děláme třeba magnetky nebo jakýkoliv produkt, tak když tam dáme tygra, žirafu, medvěda, tak se to prodá hned.
2: U vás vedou surikaty, si myslím.
3: A kapibary. Ale když tam dáme nějakýho hada, ještěrku, nebo třeba i velemíš, co je zajímavé, protože je to taky savec chlupatej, že jo, poměrně velký oči, ale už to není úplně to ono. Často lidi říkají, fuj, jaká krysa.
2: Takže jak se na ta zvířata dívat?
3: Každý máme nějaká oblíbená zvířata, něco, k čemu nás to táhne. To není samozřejmě špatně, ale spíš dát šancu i těm, kteří možná na první pohled nejsou tak jako wow. Proto je dobrý třeba číst cedulky nebo přijít na ty přednášky.
2: Pomůžou třeba k té oblíbenosti zvířatům i filmy?
3: Napadá mě Hledá se Nemo. Podle mě nikdo téměř neví, jak se ta ryba jmenuje, že to klaun očkatý, ale všichni ví, že je to Nemo.
2: Ta oranžová pruhovaná ryba je Nemo.
3: Přesně, ta modrá je zase Dory, ale minimálně mají nějaký povědomí a je pravda, že zrovna tyhle ty společnosti, co točí tyhle ty kreslené filmy, tak se hodně často inspirují právě v přírodě, třeba zmatená Dory, když ji vidíte v reálu, tak ona doopravdy plave tam a zpátky a vypadá, že neví, kam jde a odkud. Občas vznikne i nějaký nesmysl, třeba král Jelimán z Madagaskaru, tak ten by měl smůlu, protože u lemuru samec je pod pantoflák a vede tu skupinu samice, takže by to měla být králova Jelimánová.
2: Hodně lidí se vyloženě bojí nejen pavouku, ale třeba had.
3: Ono ve skutečnosti tahle ta zvířata jsou velice užitečná, třeba chytají různé škůdce a oni vlastně jsou součástí velkého celku, díky kterému ta příroda funguje.
2: Které je tvoje nejvíc sexy zvíře?
3: To je těžký, jako...
2: Všechny.
3: No právě. Trochu napovídá asi moje tetování, já miluju tygry, prostě za mě to nádherná, úžasná, kočkovitá, ohrožená šelma, ale jako třeba miluju babirusy, miluju tapíry.
2: Poznej něco o tom zvířeti a budou sexy všechna.
3: Přesně tak, já říkám, když vedu komentovanou prohlídku, že pokud budou lidi pozorně poslouchat, tak do 5 minut u každého zvířete řeknu, že je super, sexy, úžasný nebo báječné.
1: Otázka nakonec pro ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka.
4: Co se děje v zoologické zahradě před otevřením a v noci?
5: No tak před to otevřením to jde o to od kolika hodin, že ano. Když se zahrada uzavře, tak ještě než se uzavře, tak se mění směny na vrátnicích, odcházejí ošetřovatele nebo nejen ošetřovatele, zaměstnanci, podle toho, jak nastupujou. Noční směna vlastně to je jenom ten noční vrátnej, který to pak obchází posléze, že jo, před tím otevřením samozřejmě musí nastoupit ať už technici, tak už ošetřovatele, tak už zahradníci. Ty zahradníci v podstatě suplují třeba i takovou tu uklidovou četu, takže zvážejí odpad a podle toho, jak je sezóna samozřejmě a zametá se, stíhá se, aby nejvíce udělalo tam, kde se prostě kříží cesty našich zaměstnanců a návštěvníků, aby prostě se to udělalo co nejvíc. Proto třeba zahradníci chodí velmi brzo ráno, protože sekat třeba křovinořezem nemůžeš, když už ti tam chodí děti, protože to veme kamínek nebo něco a nevíš, co se stane. Takže tohle to všechno se děje, protože zahrada se otvírá od 9, nastupují i další lidi, kteří v zahradě pracují a kteří dělají třeba administrativu. Takže i to se děje před otevírací dobou.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: A já jsem vám sliboval před reportáží, že na jejím konci se dozvíte, kdože je první výherce komentované prohlídky pro 4 osoby v zoo Jihlava za měsíc září. Tak na tuto odměnu se může těšit posluchačka Petra Krčmářová. Petře, gratulujeme a budeme ji kontaktovat. Zároveň startujeme říjnové kolo naší hry. Další komentovaná prohlídka pro 4 osoby je k dispozici. Prvním krokem k jejímu získání je správná odpověď na otázku, kterou už v tuto chvíli najdete na našem facebookovém profilu, tedy profil Českého rozhlasu Vysočina. No a v našem vysílání najdete další skvělou muziku pro víkend. ABBA SOS a v zápětí po ní kapela Argentina. Tohle je ráj. Jožek Kolář přeje hezký poslech.

0: fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V nedělním příběhu uslyšíte o Františku Loutském, jednom z více než tisícovky československých letců britského královského letectva. Každý druhý z nich zahynul. On přežil a své přežití považoval za dluh. Celá desetiletí stavěl pomníčky kamarádům, kteří se nevrátili. Zanechal jedinečné dílo, jehož síla fascinuje dodnes.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

Za 4 minuty bude 11:30, posloucháte nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina a hudební společnost nám dělala Jana Chládková. Rád bych vás pozval k dalšímu koncertu Varhanní Vysočiny. Dnes od 17 hodin se v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou uskuteční koncert nesoucí moto celého letošního ročníku festivalu Varhanní Vysočina. Hudba, která spojuje generace. Koncert představí dva mladé umělce, varhaníci Ivanu Měsíčkovou, studentku Hudební akademie muzických umění v Praze a baritonistu Daniela Kfelíře, laureáta ceny ředitele festivalu Varhanní Vysočina na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Dnes od 17 hodin v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou. No a v našem vysílání se za chvíli podíváme do Kozlova. Tamní návesní rybník je kompletně vypuštěný. Rybáři se tam totiž pustili do jeho výlovu. Kolik ryb chytili a o jaké byl u lidí největší zájem, o tom bude reportáž za pár minut. Whitney Houston a písnička I Wanna Dance With Somebody přichází mezi nás právě teď. No a já vám všem přeji stále příjemnou a pohodovou neděli s naším vysílání.

Susanne, lekko bliž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kg heráku, lebo čím si Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí.

0: coraje. Sí.
1: Na Vysočině začaly první výlovy rybníků. Někteří rybáři je kvůli suchu odkládají. V Kozlově na Jihlavsku měli ale příhodné podmínky. Do návesního rybníka se pustila desítka rybářů a u kádí postávala dlouhá fronta lidí s igelitovými taškami.
2: Jo, tak už chápu, proč někteří si vzali i pláštěnky. Mrskají teda sebou poctivě.
3: Ustupuje. Jak na frontě, ustupuje. To pozadní.
2: Vy jste si přišel pro rybu?
3: Ano, prosím.
2: Pan Arnošt přijel z Rantířova u Jihlavy.
3: Ano, ano. Amura potřebujeme. Je chutnější, není takovej tlustej, masnej a má větší kosti.
2: Máte připravenou tašku?
3: No a v tom mám igelitku, aby mi to nevyteklo ještě, tak to dám do ty igelitky, pak do tohohle. V autě mám bedinku, tam to dám do bedinky a hurá rom.
4: Amura?
3: Ano, prosím. Pardon.
5: Rovný 3 kila.
3: No, to je ideální. My jsme doma 2 jenom, tak to my ho sníme a hotovo. Tak, výborně. Lehni.
6: Amura,
2: děkujeme.
3: Já taky děkuju. No a už jsem nakoupil a jedu spokojeně domů a už musím pustit troubu. Má být trouba nahřátá.
2: Já jsem si vzala holínky, ať můžu k vám co nejblíž.
4: To nejsou moc holínky teda.
2: No.
4: Radši tady.
2: Dobře. Teda těch je. Je to správně, když řeknu, první skupina rybářů, podběráky, loví ryby a dává vám je do nádob a vy přinášíte do kádí.
7: Musí je podávat, to se tady takhle nemůžete. Oni to ty lidi v rádiu uvidějí.
2: Tohle je slyšet. Rybáři, kteří pomáhají s výlovem, povolal Milan Francálek, který má rybník v pronájmu od obce už 20 let.
8: To jsou synovci, synové a rodina z 99%. Je jich tady zbytečně moc, dám jim lopaty, půjdu vyhazovat bahno z rybníka tamhle za chvíli.
9: Malý nejsou, kapři jsou 4 kila a vejš, menší nebudou, jo?
2: Z rybníka vyloví podle jeho odhadu zhruba 400 ryb. Z Kozlova Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, Rádio

0: máte rádi pálivé? Pokud ano, tak možná víte, jaká paprička je nejpálivější. Pokud ne, dozvíte se to už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je pepr X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Hygienici varují před klíšťaty. Nakažených lemeskou boreliózou přibývá. Umělá inteligence pomáhá učitelům v přípravě hodin i v samotné výuce. Rusko i dnes útočilo na Kyjev. Do ukrajinské metropole dorazil německý kancléř. Dnešní nebe bude polojasné, postupně přibude mraků. Teploty až 22 stupňů. Tomáš Kulátor a polední zprávy. Vítejte u nich. Klíšťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci. Hygienici upozorňují, že každoročně roste počet případů nákazy lymskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených. Hodně je také pacientů s klíšťovou encefalitidou, dodává mluvčí krajských hygieniků Jana Bémova.
3: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nichž dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
2: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí. Tři z nich měli těžký průběh nemoci. Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika.
4: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypů a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
5: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy Mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu.
5: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
7: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
5: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Spolkový kancléř Friedrich Merz je v Kyjevě. Rusko krátce po jeho příjezdu provedlo další dronový útok na severní most přes Dněpr, který spojuje východní a západní část ukrajinské metropole.
8: Na kyjevských sociálních sítích se okamžitě objevily záběry zásahu mostu zachycující velkou explozi. Na místě dopadu zeje ve vozovce díra o průměru asi 2 metry. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na svém telegramovém kanálu dodal, že poškozeno bylo také teplovodní potrubí a desňanský obvod Kyjeva proto dočasně zůstane bez teplé vody. Do této situace přijel vlakem německý kancléř Friedrich Merz. Je to už jeho druhá návštěva ve funkci ministerského předsedy. Na Ukrajinu tentokrát přivezl příslib rychlé finanční pomoci při opravách a ochraně poškozené energetiky i další infrastruktury. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejista Martin Nečas se poprvé prosadil v nové sezóně NHL. Colorado pomohl k vítězství nad St. Louis 6-1 dvěma góly a jednou asistencí. K výhře New Yorku Islanders nad New Jersey 6-0 přispěl brankou Ondřej Palát. V dresu Buffalo se prosadil Jiří Kulich, který pomohl k vítězství 4-3 nad Chicagem. Počasí. V Jihlavě a Dukovanech teď na teploměru svítí 15 stupňů, ve Vatíně 16. Neděle bude polojasná, později odpoledne a večer přibude oblačnosti. Pršet ale nebude. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 se v pražském směru od Velkého Meziříčí až po Humpolec pohybují vozy údržby. Počítejte s nimi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jelikož je krátce po 12. hodině, můžete volat i naši studiovou linku 22 155 49 99. A proč, že byste měli toto telefonní číslo na svém telefonu použít, vytočit a vymačkat? Inu proto, že byste chtěli zahrát nějakou písničku. No, je to tak, písničky pro Vysočinu startují jako každý den, krátce po 12. hodině i dnes v neděli 4. října. Já vám přeji od mikrofonu dobrou chuť k obědu, hezký poslech a už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
0: A než dáme první přání, je tady Srdce jako kámen. To je název písničky, se kterou mezi nás přichází mistr Karel Gott.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolala paní Květa z Jiříkovic. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
2: Dobrý den, pane Jozu, já vás taky zdravím v tuto krásnou nedělu. A dneska bych měla takový přáníčko. Můj manžel František, dneska i Františka, tak má svátek, tak bychom mu všichni chtěli popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, tomu přeju. Já, synové Josef s manželkou a s klucima, Roman s manželkou a s dětima a Květuška s celou rodinou a všichni, kdo ho mají rádi, mu přejem hlavně to zdravíčko. A ještě náš kamarád František Střeště má taky svátek, tak taky hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a víc, co si přát. A ještě tuhle písničku bych chtěla popřát Františkovi Křídlovýmu tam do nebíčka, už není mezi náma.
1: A dobře.
2: Byla by to písnička a i teda pro vás.
1: Děkuju všechny, děkuju. Františky, zdravíme a posíláme písničku Přátelství od Petra Reska, kterou jste vybrala. Vám přeju krásnou neděli, děkuji za telefonát a těším se zase někdy naslyšenou.
2: Děkuju, nashledanou.
1: No a pro vás ostatní je opět linka k dispozici 22 155 49 99.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Nedělní písničky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina pokračují s dalším telefonátem. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás srdečně zdravím a prosila bych písničku pro mýho manžela do nebíčka s svůj heřvánkou teď se to zapomněla.
1: Jany Chládkové.
2: Od Jany Chládkové, tak kdybyste byl tak hodnej a vyřídil to tam, že na něj stále myslím, jináč nemůžu říct nic.
1: Dobře.
2: Já vám moc děkuju a naschledanou.
1: Naslyšenou, posíláme písničku.

0: aspoň další hudební přání dnešního odpoledne. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku pro našeho pravnoučka Adámka Uhlíře do Úsobí k jeho zítřejším druhým narozeninám. Přejeme mu za svou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať nám všem dělá jen samou radost. Vybrala jsem písničku Dětský večerníček od Karla Černocha, to by bylo všechno.
0: Dobře,
1: děkuju vám.
0: Posíláme ho, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Je taky naschledanou.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A na toto telefonní číslo zavolala také paní Boženka z Předína, kterou vítáme ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Joško. Tak já bych chtěla k dnešnímu svátku našemu vnukovi Františkovi a zeťákovi Františkovi, tak hoši, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a boží požehnání a to, ať se vám ve všem daří a to vám přeje celá naše rodina velká. Pak bych chtěla Františkovi Dobrovolnímu do Jiříkovic taky poslat písničku a taky ať to s Květuškou pěkně oslavijou. A ještě Františkovi Křídlovi, který už mezi námi není, tak mu to pošleme nahoru. A to posílám já s Pepem a vám. Mm-hmm. Co?
1: Ano, říkám.
2: Jo, a Františkovi přines domů ještě do Třeště.
1: Určitě.
2: Na toho bych zapomněla, tak taky všechno nejlepší, hlavně to zdraví, co potřebuje, který moc potřebuje.
1: Výborně.
2: A vám, Joško, do rádia a všem regionákům a posluchačům tohoto skvělého rádia.
1: Já za všechny moc krát děkuji. Vybrala jste hospůdku známou od Jaromíra Majera. Tak si ji pojďme poslechnout. Díky, mějte se krásně.
2: Taky, nashledanou.
1: Naslyšenou.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té

0: Pomalu ale jistě opouštíme hospůdku známo a jdeme se podívat za dalším hudebním řáním. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo. Tady je z Martinic a já vám přeju pěkný poledne a chtěla bych dneska zahrát. Má svátek František a já mám vnoučka Františka, krásného, šikovného, tak mu přeju, ať má zdravíčko, ať má kamarády, a jeho mají všichni rádi. Mm-hmm. A ještě bych to chtěla poslat na obláček, protože tam mám tačky, který měl tady to jméno taky František. A manžel se jmenoval Josef, ale měl dneska narození a je tam taky. Tak to pošleme jim tam nahoru. Vám moc děkuji a přeju, ať se máte hezky. Pěknou nedělu,
0: mě zase naslyšenou. Já vám děkuji. Taky děkuji za milá slova a posíláme písničku, kterou jste vybrala.
1: Děkuji.
0: Jakub Smolík, Ave Marie. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A i vám zahrajeme nějakou pěknou písničku podle vašeho výběru. 22 155 49 99.

0: Dnes je v kalendáři jméno František a spousta přáníček už dnes zazněla právě pro Františky. Uvidíme, pro koho budeme hrát teď, to nám řekne Líba Jarošová. Hezké odpoledne, ahoj.
1: Zdravím tě, Joško, ahoj, přeju taky hezký den a přesně i já volám, protože bych ráda popřála známým Františkům. A to je František Dobrovolný z Jiříkovic a František přines domů střeště. Tak kluci, přeju vám k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hlavně pevné zdravíčko a mějte radost každý den z něčeho, vždycky se něco najde. A pak bych chtěla vzpomenout na Františka Křídla, který taky byl v té naší regionácké partě, byl to moc hodný kluk, tak už jenom na obláček mu posílám pozdravení a můj milovaný tatínek byl taky František, takže na toho vzpomínáme samozřejmě taky a vybrala jsem písničku od Františka taky a je to František Nedvěd, Skládanka. Ještě bych chtěla moc poděkovat za páteční setkání s regionákama. Mám vás moc ráda a zase se budu těšit na další setkání. A pozdrav patří i Jiřince do Žďáru. Ať všechno dobře dopadne, Jiřinko. A tobě, Joško, děkuji všem, přeju krásné odpoledne, baví léto je tady. Takže mějte se hezky a zase jde naslyšenou.
0: Ahoj.

0: Pojďme splnit další přání. Paní Anička z Jiříkovic je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát našemu sousedovi, fanoušovi dobrovolného k dnešnímu svátku. Popřát mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodičky. A to s květou oslaví. A my se také ukážeme.
0: Výborně, vybrala jste panenku z Kouta od Marcela z Moška, taky posíláme.
1: Děkuji moc.
0: Není vůbec zač, hezký den a naslyšenou.

0: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. vysočina.rozhlas.cz.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Neboli písničky na přání. Dobrý den.
3: Dobrý den. U telefonu Suchánkovi z Budišova a chtěli bychom poslat Františkovi do Jeříkovic, našemu kamarádovi, písničku od Věry Martinové Až na vrcholky hor. Přejeme všechno nejlepší k jmeninám a ještě bych chtěla poděkovat všem regionákům za bezvadný páteční odpoledne. Pořád vzpomínáme. Děkuji.
2: Výborně. Posíláme písničku a užívejte si vzpomínání a těšte se na další setkání. Naslyšenou.
3: Děkuji.
2: 22 155 49 99. Telefonní linka pro vaše přání.

pojďme se teď podívat také na SMSku. Prosím, zahrajte od Aby Chiquitita Sábě Lajfrové k narozeninám a k svátku Fandovi Pohankovi a jeho synovi vnukovi stejného jména. Díky Pohankovi posíláme písničku. Legendární Aba Chiquitita. Chiquitita, ano. Krásný název.

0: Nedělní písničky na přání pokračují s dalším telefonátem paní Marie Střebíče na lince. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kolář, děkuji za pěkné přivítání a mám přáníčko, protože dneska Františku, tak bych jim chtěla popřát všem Františkům, kdo poslouchají, ale hlavně Františkovi Dobrovolnému do Jiříkovic, kde jsme v pátek byli na setkání taky, moc hezky to bylo. A je to písnička Čtyři tenoři Vltava. A tak, milý Františku, přeji ti k tvému svátku především zdraví, štěstí, lásku, pohodu a vše, ať se ti splní, co si přeješ. To ti přeje Maruška Střebíče a mějte se hezky s Květuškou a hezké poslechnutí všem a vám, pane Kolář, taky tuto písničku posílám a děkuji vám za zahrání a mějte se hezky.
0: Já také děkuji. Mějte se krásně, písničku rád posílám. Užijte si.
1: Já také děkuji. Naslyšenou.

0: Vltava je za námi. Další přání před námi. Paní Hanka je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jožko. Zdravím vás a všechny posluchače. A já bych dneska především chtěla poděkovat Ludvíkovi do Salavic, protože on zorganizoval to naše setkání, bylo to nádherný a tak hlavně jemu patří ten velký dík. No a potom bych chtěla popřát s Bohouškem Jiříkovi, do Jiříkovic panu Františkovi dobrovolnému hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky a Františkovi přines domů do Třešti. Taky jsme ho tam postrádali, že za náma nemůže dorazit. A písnička bude taky pro vás a pro všechny ty naše kamarády regionáky. A vybrala jsem písničku narozeninovou od Olgy Loudové. Mm-hmm. Děkuji vám.
0: Nemáte zač, pojďme si ji poslechnout. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Moc se vám. Děkuji moc.

Pěkný den, dobrý den, nebyla by v archivu Kristýnka od Petra Nadě pro lidi dobré vůle, dík z Denda z Bystřice. Tak Kristýnka iba spí, to je písnička, která přichází s Petrem Naděm a jelikož se blíží 13. hodina, je to zároveň finále dnešních písniček pro Vysočinu. Naše vysílání pochopitelně pokračuje ve 13 hodin zprávy, po 13. výlety Jože Kolář se těší na slyšenou po 14. hodině. Kristýnka.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlavská nemocnice schání poklady z půdy na Bleší trh. Při ilegálním tuningovém srazu v Brně policisté pokutovali desítky řidičů. Filip Seláč dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska třídy Moto 2. Dnes bude polojasno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Lidé můžou přinést nepotřebné věci na Bleší trh do Jihlavské nemocnice. Ta akce chystá na začátek listopadu. Vybranou částku investuje do přípravy aktivit nebo pořízení deskových her pro pacienty. Předměty můžou dárci přinést do nemocničního centra dobrovolníků, upřesňuje jejich koordinátorka Žofie Vojáčková.
2: Háníme samozřejmě nejvíc poklady z půdy, ale může to být cokoliv, co v domácnosti už nepotřebujete a nikdo jiný by to ještě využil, nebo nějaké pěkné oblečení. Jediné, co určitě nezháníme, jsou knížky.
0: Na noční nelegální sraz tuningových aut přijela do Brna zhruba tisícovka vozů. Část z nich se během noci vydala do Olomouce a zpět. Policisté na akci zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za více než 200 tisíc korun. Zjistili přes stovku přestupků, hlavně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli dva lidé. Jeden člověk se pohřešuje. Oznámili to tamní úřady, které zároveň vydali červený stupeň varování. Obyvatelé regionu vyzvali, aby během neděle zůstali doma. Oblast by mohl zasáhnout minihurikán a meteorologové předpovídají další silné bouřky. Včerejší přívalové deště zaplavily domy i auta. V obrovských kalužích na dálnicích v Barceloně dokonce plavaly kachny. Lety na barcelonském letišti se zrušily nebo zpozdili. Problémy měla i doprava na železnici.
1: Sport.
0: Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1. Druhý dojel do cíle vedoucí muž celkového pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Motocyklový závodník Filip Seláč dojel třetí ve velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupně vítězů. Závod Moto 2 v Montegi vyhrál Španěl Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu, pokračuje Seláč.
3: Byl to zábavný týden v Japonsku. V úterý jsem si zašel na karaoke a teď dojel na pódiu. Tým mi připravil skvělou motorku, která měla na výhru, ale tempo přede mnou bylo neuvěřitelné.
0: Seláč je v celkovém hodnocení světového šampionátu sedmý. Hlavní závod MotoGP ovládl Španěl Marc Márquez.
1: Počasí.
0: Pelhřimově je 18 stupňů, v Přibyslavi 17. Neděle bude polojasná, později odpoledne a večer přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace na Vysočině. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
4: Je tady první říjnová neděle s datem 4. a protože hodiny ukazují 4 minuty po 13. hodině, je jasné, že po vlnách Českého rozhlasu k vám právě připlouvají výlety neboli další pozvánky na zajímavá místa naší krásné země. A my vás pěkně vítáme u rozhlasového přijímače. Dnes vám představíme jeskyni jménem Býčí skála v Moravském Krasu. Není sice pro veřejnost běžně přístupná, ale má pozoruhodnou historii a působivá je i zvenčí. Potom zamíříme na opačný konec republiky a necháme se pozvat do Becherovy vily v Karlových Varech, kterou si nechal postavit pokračovatel slavné likérnické rodiny. Čeká nás také návštěva dělostřelecké tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji. Zvenku působí poměrně nenápadně, ale pod zemí ukrývá 0,5 kilometru chodeb a místností. A nakonec se projdeme krásnou krajinou v okolí Miletína v Královéhradeckém kraji. A protože se v městečku narodil slavný český básník Karel Jaromír Erben, vydáme se stezkou připomínající jeho balady ze sbírky Kytice.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Toulky moravským krasem na jižní Moravě vás mohou zavést i k jeskyni jménem Býčí skála. Přestože není běžně přístupná, stojí za to se u ní zastavit a dovědět se mnoho zajímavého o tomto pověstmi opředeném místě. Nás k Býčí skále zavede náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem přicházíme k úžasnému přírodnímu útvaru zvanému Býčí skála. Čím je toto místo zvláštní v moravském krasu?
2: Jeskyně Býčí skála je největší jeskyní ve střední části moravského krasu a tato střední část je turisty poměrně hodně opomíjená. My jsme snad i rádi, že to tak je, no nicméně je to jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst v moravském krasu.
1: Nejenom, že je turisty opomíjená, ale ono se do ní zase není tak snadné dostat a podívat se dovnitř.
2: Tato jeskyně je pro běžné turisty nepřístupná, ale pořádáme jednou v roce vždycky poslední tři víkendy před letními prázdniny. Nám i dny otevřených dveří a je o ně velký zájem. Na našich webových stránkách vždycky spustíme rezervační systém a prohlídku je potřeba si předem rezervovat.
1: Je to náročné taková prohlídka?
2: Tato prohlídka pro turisty určitě náročná není, dokáže absolvovat téměř každý i s malým dítětem.
1: Přesto po většinu roku jsou interiéry jeskyně uzavřeny, zvláště tedy přes zimní období. Z jakého důvodu?
2: No, v zimním období tady probíhá hnízdění netopírů. Jeskyně Býčí skála je jedno z největších zimovišť netopírů a každou zimu jich tady napočítáme okolo 3000 kusů. Takže proto v zimě je jeskyně téměř zcela uzavřená.
1: Přesto stojí za to se sem vypravit už kvůli té scenérii, té strmé skály, kterou rádi využívají také horolezci, jako třeba v tuto chvíli. Ale toto místo je opředeno i dokonce legendami.
2: Ano, určitě. Býčí skála je opředena pověstmi a je to asi jedno z nejstrašidelnějších míst u nás. Samotná ta Býčí skála i zvenku je velice působivá. Je to asi 65 metrů vysoká kolmá skála, na které, jak jste říkal, se pohybují horolezci, ale vevnitř jeskyně archeolog Jindřich Vankl, dneska se mu přezdívá otec moravský archeologie, nalezl při svém výzkumu asi 40 lidských koster, bylo to v roce 1872, a popsal to jako pohřeb velmože z doby halštatské s lidskými obětmi. Dnes to už archeologové vidí jinak a popisují to, že spíš to bylo nějaké pohřebiště elit národa té doby, víceméně těch nejbohatších, kteří se nechávali na tomto místě pohřbít.
1: Takže i významné archeologické naleziště?
2: Určitě, nejenom ta předsíň, ale například v jižní odbočce se našlo sídliště pravěkých lovců sobů. Je to na celém světě asi ojedinělé místo, protože ti pravěcí lovci sobů se většinou uchylovali jenom do vstupních částí jeskyně. Někam zasahuje denní světlo, ale tady šli až hlouběji do jeskyně, protože tam začíná stále jeskyní mikroklima, kde se teplota pohybuje okolo 10 stupňů. Když si představíte konec poslední doby ledové, venku všechno zmrzlé a tam se dala rozdělat oheň, ta prostora se dá ohněm vytopit. Ukázalo se, že tam jsou několika metrové vrstvy popela, takže ohně tam hořely snad po celá staletí. A takže na tu dobu to bylo asi velice luxusní a žádané bydlení pro ty pravěké lovce sobů.
1: Býčí skála je tedy jedno z míst, které určitě stojí za to navštívit, ovšem celé Křtinské údolí je zajímavé.
2: Ano, je to vlastně úsek od Adamova až ke Křtinám a je zde hodně turistických zajímavostí. Turistická značka směrem od Adamova prochází jeskyní Jáchymkou, kolem Býčí skály, pak jeskyní Kostelí, které se dají projít a je to velice zajímavé pro turisty. A vlastně před Křtinami je přístupná jeskyně Výpustek, kde je starý vojenský kryt, který je vestavěný uvnitř jeskyně. Takže opravdu doporučuji navštívit.
0: Zve k toulkám moravským krasem jeskyňář Aleš Pekárek, který k jeskyni zvané Býčí skála zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A pokud byste se o Býčí skále chtěli dovědět víc, můžete navštívit web tamní jeskyňářské skupiny býčískála.cz. Najdete tam mimo jiné i informace o příštím dni otevřených dveří v roce 2027. A nebo si otevřete naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že si můžete tuto reportáž znovu poslechnout, ale také se můžete podívat na fotografie, které pořizují naši kolegové.

A je tu vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. A do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. My jsme se ptali na nejstarší uranový důl na světě. Nápověda? Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518 a to z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a ptali jsme se, o jaký důl jde, jestli byste věděli. Za A důl Svornost, za B důl Bratrství. Tak správně bylo Ačko.

přejeme. A teď, kdo vyhrává hlavní oblíbenou cenu tentokrát za měsíc září? Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní procházky nebo na večerní, noční, to kvůli bezpečnosti. No a v tom batohu najdete také flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Výherkyní se stává ze stříbrné lhoty paní Jana Jeřábková. Moc jí to přejeme a gratulujeme.

0: Karlových Varech najdeme nejen lázeňské kolonády a hotely, ale také pozoruhodné vily. Jednou z nich je Becherova vila, kterou si na začátku 20. století nechal postavit pokračovatel slavné likernické rodiny. Dnes dům slouží jako interaktivní galerie. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou budovou se zajímavou historií provedla edukátorka Pavla Vargová.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme?
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík. Budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavěna ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: Od roku 2011 sídlí v Becherově vile galerie. Co všechno návštěvníkům nabízí?
1: Tak kromě historických interiérů, tak si je tady možnost prohlédnout si výstavu. Tato výstava se vždycky po 2 až 3 měsících obměňuje. Je to většinou výstava moderního umění nebo nějakého regionálního umělce, anebo výstava, která nás seznamuje s historií výtvarného umění. A k těm výstavám právě tady probíhají různé doprovodné programy v ateliérech v suterénu, takže můžete přijít nejen jako rodiče s dětmi, jako senior nebo široká veřejnost, ale samozřejmě tady připravujeme programy i pro školy a pro každého, kdo rád tvoří.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily. Ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostně vernisáže, nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okénkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Hrell myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
0: Říká Pavla Vargová, která Becherovou vilou provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji měla být součástí československého pohraničního opevnění proti Hitlerovu Německu. Vzniklo tak několik podzemních pater s více než 1,5 kilometrem chodeb. Dnes je z ní muzeum, které ukazuje nejen vojenskou techniku, ale i každodenní život vojáků a překvapivě moderní vybavení pevnosti. A my se do ní teď vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Vápeníkovou.
1: Dělostřelecká tvrz Bouda, nedaleko Tichonina, je to součást kralického opevnění pohraničního. Já tady stojím zatím před tvrzí s Petrem Štembergem. Můžeme si v krátkosti, nějak v kostce říct něco o té historii?
2: Ta tvrz byla součástí československého pohraničního opevnění, které se stavělo mezi lety 35 až 38 proti vzrůstající moci hitlerovského Německa. To opevnění se sice nepodařilo dostavět, ale stalo se vlastně symbolem naší nezdolnosti a odhodlání bránit tehdejší stát a jeho demokratické struktury. Jak to dopadlo samozřejmě v tom tragickém září 38, víme všichni.
1: Zvenčí to je jenom taková špička ledovce. Uvnitř je dnes muzeum.
2: Ano, uvnitř je dnes muzeum. Máme tady víc než 1500 metrů podzemních sálů a chodeb, které postupně naplňujeme různými expozicemi.
1: Jak říkáte, je to uvnitř obrovské, ale můžeme zkusit nakouknout a alespoň něco málo představit posluchačům.
2: Ano, pojďme dál.
3: My tam máme dole stálou teplotu 7. schodu, to znamená, je tam 5,5 stupně. Takže my jsme teď prošli vchodem mříží pancéřovou do prostoru vjezdu pro nákladní automobily. Je tady ještě jeden menší vchod, který umožňoval vstup posádce.
1: Hned u vchodu obrovská obrazovka.
2: Ano, to jsou právě nové technologie, které se tady zhmotnily z jara letošního roku v rámci rekonstrukce interiéru toho objektu. Ty nám mají umožnit interaktivně návštěvníkům ukázat to, jak to opevnění vznikalo a jaká byla situace v roce 1938 ze strany Německa a v rámci mezinárodní politiky.
1: Tak tady už vidíme takovou ubikaci pro osádku.
2: Ano, je to kombinovaná ubikace a střelecká místnost. Vidíme tady ležícího vojína, který spravedlivým spánkem odpočívá pro celodenní náročné službě. Vidíte nábytek, vidíte dobové uniformy a tamhle vzadu dokonce těžký kulomet vzor 24, který měl umožnit obranu tohoto objektu. To je další taková betonová katedrála, taková místnost, kam se měla zasouvat padací pancéřová vrata, která tu tvrz oddělovala od venkovního světa. Když jste vytáhla pojistku, tak se ta vrata dokázala za 15 vteřin automaticky odevřít a dotěsnit, protože ta vrata byla plynotěsná.
1: Takže opravdu technologie na výši minimálně na tu dobu.
2: Ano, byl to vlastně takový high-tech v tom roce 38. Ty objekty, třeba všechny našeho těžkého opevnění, měly splachovací záchody a štěrbinovou čističku odpadních vod, což byla opravdová rarita. Takže když se Němci potom začali vodit svoje soukmenovce, aby jim ukázali, jak velkého vítězství bez jediného výstřelu Adolf Hitler dosáhnul, tak je ku podivu nezajímala ani ta takticko-technická data, kterým nerozuměli. Uměli, ale chodili si sem splachovat, takže splachovací záchody, to tehdy byl největší hit.
0: Vypráví dobrovolník Muzea československého opevnění Petr Štemberg, který dělostřeleckou tvrzí Bouda provedl naši pardubickou kolegyni Milenu Vápeníkovou. A vy ji můžete navštívit každý víkend, ještě do konce listopadu. Výlety. A je tu soutěž, nová soutěžní otázka. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře nebo jako interaktivní muzeum. My jsme navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. V roce 2011 tento dům zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, anebo za B. Baron František Hildbrandt. Ačko Rudolf Jelínek, Bčko František Hildprant. Pošlete nám textovou zprávu, je to jednoduché, napíšete výlety, uděláte mezeru a pak Ačko nebo Bčko a uděláte druhou mezeru. Pak dopíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu, doplníte pochopitelně i směrovací číslo. Zprávu odešlete do nedělní půlnoci, tedy do té dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, službu zajišťuje ATS Praha a té se posílají 4 koruny, respektive strhávají z vašeho telefonního účtu. Hlavní cena za říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Takže ve hře 5 turistických větrovek, no a zároveň batoh, který je bohatší, protože v něm je řada, myslím si, velmi dobrých turistických věcí. Takže co dodat? No kdybyste cokoliv potřebovali vědět, tak si otevřete na internetu naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že tam je znění otázky, to, jak se píše, jsou tam pravidla soutěže, ale co je hlavní, najdete tam všechny odvysílané reportáže, můžete si je znovu poslechnout a u každé najdete bohatou fotogalerii. Takže ten obrázek toho, kterého místa, myslím, může být velmi přesný. No a vy podle toho budete vybírat, k tomu vám taky slouží interaktivní mapa. A naplánujete si výlet. A pak nám třeba dáte vědět, jak se povedl. Klidně pište na moji adresu pavel.kudna@rozhlas.cz.

0: Malebné městečko Miletín v Královéhradeckém kraji se zapsalo do srdce slavného českého básníka Karla Jaromíra Erbena i do jeho baladické tvorby. Z okna rodného miletínského domku, kde se učil, psal úkoly a později i básně, viděl daleko do kraje, i k bývalému popravišti Áklesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. A tak se teď můžeme s průvodkyní Růženou Hellingerovou a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou projít stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Dostaveníčko si dáme u Erbenova rodného domku.
1: Proč jsme právě tady, paní Hellingerová?
2: No, protože tady vlastně začíná ta naučná stezka, která vede k Miletínským lázním, pak ke hřbitovu a zpátky na náměstí a k věži. Úžasná stavba, protože jsem se dočetla, že to je nejstarší kamenná památka na Hořicku.
1: Když bych šla nahoru a podívala se z okna, kde prý pobýval Erben, tak se díval k lesům. Je možné, že skutečně ho to inspirovalo i k tomu začátku? Okolo lesa pole, lán, hoj,
2: Je to možné? Ano, no, však my tam přijdeme k jednomu zastavení, kde na koni jede.
1: A když bychom měli charakterizovat tu stezku Erbenovu?
2: No tak je tam zmínka o většině těch balad. To vlastně bylo zásluhou našeho, já jsem členka klubu přátel Karla Jaromíra Erbena a my jsme prostě to inspirovali.
1: Tady jste se mě ptala, tak já to zkusím odhadnout. Já bych řekla, že by to mohla být polednice.
2: Přesně tak.
1: A tady je Dej sem dítě.
2: Tak.
1: A teď jsme zřejmě na dalším zastavení tak. A přiznám se vám, že tady na mě padl velmi stísněný pocit. Popraviště. Tak to je ono. Pana Maria Immaculata, ta je tady. To je právě i symbolické, že na tom místě, kde někteří lidé vydechli naposledy.
2: Kletbu zůstavují tobě, matko má, kletbu zůstavují tobě, bys nenašla místo v hrobě, že jsi mi z vůli dávala.
1: Dceřina kletba. No. Ano, tady u popraviště. My jsme teď vystoupali jen do mírného kopečku, vyšli jsme z lesa, tady se nám odkrývá obzor. Vidím asi kostelní věžičku, anebo tu věž.
2: To je ta věž,
1: vstupní
2: brána do kláštera. No.
1: A tady jsme objevili vyhlídka na Miletín, stále jdeme s paní Růženkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Tomuto zastavení dominuje dřevěná jezdecká socha. To je ten pán ze Zlatého kolovratu?
2: Ano.
1: K těm Miletínským lázním řeknete mi něco?
2: Hodně lidí velice bylo spokojeno, že se uzdravilo. Když se podíváme přes říčku Bystřici, nově nazýváno Bystrý. Nabízí se nám několik míst, kde mohl pobývat lesní muž z balady Záhořoboloze.
1: Teď jsme přímo na náměstí, to je náměstí Erbenovo, nebo jak se
2: jmenuje? Ano, Karla Jaromíra Erbena.
1: A tady ta socha je prací akademického sochaře
2: Jindřicha Říhy.
1: Pod bystou básníka sedí chlapec, který čte knihu. Tady je socha Jana Nepomuckého, kterou jsme ostatně viděli i v Miletínské kapli. To je 10. zastavení tady.
2: To je poslední zastavení, ano. Cituji. Kytice je kniha, jenž musí upoutati a rozechvětí všecky struny srdce každého člověka, v němž to srdce bije po lidsku a nejvíce musí rozechvětí srdce české. Karel Václav Rais.
1: Co popřejeme našim poutníkům, kteří nás poslouchali a chtějí jít po našich stopách, ale hlavně po stopách Karla Jaromíra Erbena?
2: Hlavně, aby je to oslovilo, aby se něco třeba nového dozvěděli.
0: Přeje na procházce stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena v Miletíně průvodkyně Růžena Hellingerová. 5-kilometrovou trasou s 10 zastaveními inspirovanými Erbenovými baladami se s ní prošla také naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.

My jsme v dnešních výletech navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. No takových zajímavých budov v České republice je více, tedy těch, které jsou spojeny třeba s výrobci alkoholu, se slavnými jmény. A velmi známým je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Také je spojen s jedním slavným jménem. Vlastně s několika. Dokonce ho vlastnila třeba slavná herečka Slávka Budínová. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která také vlastní slavné jméno. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, nebo za B. Baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, já už se k ní nebudu vracet. Kdybyste tápali, tak přesné znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Dodám, že hrajeme o turistické větrovky, také o hlavní cenu za měsíc říjen, o výletnický batoh hrajeme s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, nejenom pro dnešní nedělní výlety, ale pro výlety tohoto víkendu. Už chystáme, natáčíme, připravujeme výlety další. Uslyšíte opět v sobotu po 13. hodině, stejně tak v neděli po 13. hodině, hned po zprávách. Ty další už jsou nachystány právě teď, tak si je užijte. Užijte si i další program Českého rozhlasu. No a hlavně užijte si pěkný zbytek neděle. To vám za tým výletů přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty. Nakažených lemeskou boreliózou přibývá. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, navrhuje ministerstvo dopravy v novele. Lotyšské volby vyhrála strana současného premiéra. V noci se zatáhne a teploměr ukáže až 5 stupňů. V pondělí se vyjasní a bude svítit sluníčko. Teploty opět nad 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Klíšťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci. Hygienici upozorňují, že každoročně roste počet případů nákazy lymskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených. Hodně je také pacientů s klíšťovou encefalitidou, dodává mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nichž dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Mil.
3: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
0: Změnou chce rezort administrativě ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročních bývá kolem 700 tisíc. Lotyšské parlamentní volby vyhrála konzervativní jednotná listina současného premiéra Alberta Kulbergse. Ve 100členném parlamentu obsadí 42 křesel. V regionech obývaných početnou ruskou menšinou ovládla hlasování populistická na Spojené státy orientovaná strana Lotyšsko na prvním místě. Proruská suverénní moc Svaz nových Lotyšů skončila třetí. V parlamentu ale bude nejspíš v izolaci. Další proruská strana pro suverenitu, která chtěla vyhlásit národní neutralitu, se do parlamentu nedostala.
4: Lídr vítězné jednotné listiny Andris Kulbergs oznámil, že o vládní koalici chce nejprve mluvit se současnými koaličními partnery. Mezi nimi je i Národní aliance.
5: Nejdůležitější je, podle mého názoru, aby strany, které uvažují v duchu státního patriotismu, včetně současných partnerů naší koalice, měly dostatečnou podporu a mohly pokračovat v práci.
4: Prohlásila lídrině Národní aliance Ilze Indriksone. Koalici tak pravděpodobně vytvoří pro evropské a nacionalistické strany, které zastávají pro obranou politiku i podporu Ukrajiny. Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejista Martin Nečas se poprvé prosadil v novém ročníku NHL. Colorádu pomohl k vítězství nad St. Louis 6-1 dvěma góly a jednou asistencí. Jeho tým za úvodní dva duely zámořské soutěže nasázel 14 branek a Nečas po zápase popsal, co za vysokými výhrami Coloráda stojí.
6: Vychází to z naší dobré defenzivy a toho, že netrávíme moc času v našem obranném pásmu. Pak můžeme v útoku tvořit šance, ale je to zásluha obrany. Tam to celé začíná.
0: V noci dali gól i další čeští útočníci, Ondřej Palát a Jiří Kulich. Palát pomohl New Yorku Islanders k výhře nad New Jersey 6-0. Kulich přispěl k vítězství Buffalo 4-3 nad Chicagem.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou nebo Počátkách je teď 20 stupňů, v Moravských Budějovicích 21. Noc bude oblačná nebo zatažená, místy teploty klesnou k 5 stupňům. Zítra ráno mraky ještě zůstanou na obloze, přes den se postupně vyjasní. Teploty dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na obchvatu Pelřimova na silnici 19 na hlavním tahu na Tábor se stala vážná nehoda. Nedaleko mostu se tam střetla motorka s nákladním vozem, pokračuje náš zpravodaj.
7: No, jeli tam 4 policejní auta, 2 hasičky a 2 sanitky.
0: Na místě už je i vrtulník a úsek je neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A krátce po 14. hodině vám všem přeji příjemné a pohodové nedělní odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Pokud si chcete užít trochu kultury, trochu příjemné hudby, tak máte šanci už dnes v 17 hodin v Kamenici nad Lipou. Podrobnosti pro vás budu mít za pár minut.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
8: Marka Ztraceného a písničku Moje milá si můžete vychutnat právě teď. Hezký poslech.

0: Uši.
1: Varhaní Vysočina dnes pokračuje dalším koncertem. Od 17 hodin se v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou uskuteční koncert nesoucí moto celého letošního ročníku festivalu Varhaní Vysočina. Hudba, která spojuje generace. Koncert představí dva mladé umělce, varhanici Ivanu Měsíčkovou, studentku Hudební akademie muzických umění v Praze a baritonistu Daniela Křelíře, laureáta ceny ředitele festivalu Varhaní Vysočina na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Daniel Křelíř a Ivana Měsíčková. Dnes v 17 hodin v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou. Další koncert Varhaní Vysočiny. Hezkou zábavu.
2: Jsme s vámi i na Kamenicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina se vrátíme k sobotnímu vystoupení našich fotbalistů v elitní skupině Ligy národů. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska sice podlehli, ale podali sympatický výkon a podařilo se jim skórovat. Zápas skončil 1-3 a právě střelce našeho gólu Jiřího Slámu teď uslyšíte.
1: Na Dery ještě dává pod sebe na Hloška, teď je to dobře rozběhnuté po levé ruce, ještě Sláma, který se dostává k míči, může vypálit, Sláma pálí gól!
2: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo.
3: Kdyby vám někdo řekl před měsícem, že dáte gól nejlepší reprezentaci světa, tak co byste mu řekl?
2: Že blázen, už jsem v to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
4: Přiznal viditelně dojatý Jiří Sláma. Jablonecký bek v posledních zápasech bránil ty nejlepší světové hráče, zatímco proti Anglii sváděl souboje se Sakou nebo Alexandrem Arnoldem, ve Španělsku zase v první půli naháněl hvězdného teenagera Barcelony Jamala, který v úvodu utkání v Oviedu otevřel skóre.
1: Fresneda, ten dává balon ještě před pokutové území, tam je Lamine Yamal, ten je u balonu, je hlavačka, gól!
2: Ani nevím, co k tomu říct, že no, je úplně někde jinde, jako, ale tak snažil jsem se co nejdůrazněji na něj a tu hru mu nějak znechutit, trošku špinavě hrát, ale jinak to s ním nejde. Někdy vypadá na tom hříši, že ho to nebaví, občas tam měl nějaký průpovídky, ale snažil jsem se toho neřešit.
4: Když před lety hostoval s Olomouce v Pardubicích, přemýšlel o tom, že s fotbalem skončí. V Signě se Sláma nakonec prosadil, v minulé sezóně ale jeho pozice slábla a v létě tak přestoupil do Jablonce. Při zranění jiných levých obránců Juráska s Rinešem se Sláma v 27.

0: V 20 letech dočkal premiérové reprezentační pozvánky a v Lize národů byl navíc pokaždé v základní sestavě.
1: Já si užívám, že můžu hrát za národní tým a jestli budu hrát minutu, jestli budu hrát 90 minut nebo jestli budu na tribuně, tak já budu rád, když se na příštím srazu zase ukážu. Věřím, že jsem se ukázal v dobrým světle a musím hlavně poděkovat trenérům, že mi dali tu důvěru, že mě povolali. Snažím se to co nejlíp splácet jak trenérům, tak i klukům a pomáhám.
0: Dodal fotbalový reprezentant Jiří Sláma. Aktuální reprezentační program Češi zakončí v úterý v Anglii, která v sobotu vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Z Ověda Lukáš Michalík, Český rozhlas.
2: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krátce po půl třetí nás na vlnách Českého rozhlasu Vysočina čeká pravidelný pohled do regionu rekordů a kuriozit. No a dnes si připravte svaly a kšandy.
1: Region rekordů a kuriozit. Tahání kamionů. Silák Ondřej Fojtů z Brna dokázal na kšandách z hasičských hadic a s pomocí přítažného lana kotveného za osobní automobil odtáhnout při příležitosti 35. výročí založení jeho domovské firmy nákladní automobil s návěsem o celkové hmotnosti 15 tun a 100 kg do vzdálenosti 35 metrů a to v čase 2 minuty a 35 vteřin. Pokus o zápis do České knihy rekordů proběhl na ověřené rovině silnice s asfaltovým povrchem před pavilonem P v areálu BVV v Brně. Bylo to ovšem velmi dramatické. Nejobtížnější na celé záležitosti je první zápřah, tedy napřažení všech sil k tomu, aby se podařilo kamion vůbec uvést do pohybu. Vozidlo se dalo do pohybu a tak, jak Ondřej mohutně zabíral, se zdálo, že vše proběhne bez jakéhokoliv zátrhelu. Jenže 10 metrů před koncem extrémně dlouhé trasy se začala projevovat Silákova únava z nedávných náročných závodů v zahraničí. Regenerace po takovém klání nejsilnějších mužů Evropy by si zasloužila i 2 týdny. Ty ovšem Ondra neměl. Přibližně 3 metry před cílovou čarou se borec a s ním i nákladák úplně zastavili. V tuto chvíli, kdy už ubylo tolik sil, znovu vozidlo rozpohybovat, to je to vůbec nejtěžší. Po chvíli se to ale podařilo a komisaři z Pelhřimovského muzea rekordů mohli zaznamenat nový český rekord. Oficiální certifikát a zápis do databanky českých nej tak po zásluze putuje do Brna. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: 14:44, Česný Hox nás opouští a my se můžeme věnovat počasí.
1: Počasí.
0: A zdravím Andreju Kvapilovou do Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Asi sluncem zalité, dá se říct, nebo se mýlím?
2: Povětšinou ano, máme převážně polojasno až oblačno, teploty se nám pohybují nejčastěji od 20 do 22 stupňů a vane nám k tomu slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu.
0: No, babí leto pokračuje, bude to tak i v příštím týdnu?
2: Tak teďka nám ještě bude té oblačnosti přibývat, během noci čekáme většinou oblačno, přechodně skoro zataženo, ty nejnižší teploty od 10 do 7 stupňů v údolích, ale při utišení větru mohou klesnout ojediněle až k 5 stupňům. A zítra ty nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů. Ráno čekáme, že bude ještě oblačno, během dopoledne ale nám té oblačnosti začne ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno a vítr stále slabý, proměnlivý, případně severozápadní do 15 km za hodinu. I úterý tam nás čeká také slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, jenom v noci a ráno se nám v údolích mohou vytvářet mlhy, případně nízká oblačnost, ráno zase chladné, ty nejnižší teploty čekáme od 8 do 5 stupňů a v údolích mohou klesnout na hodnoty i kolem 3 stupňů a mohou se vyskytnout i ty přízemní mrazíky, ty nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, stále vítr slabý, proměnlivý, případně jižních směrů do 15 km za hodinu, středa taktéž převážně slunečné počasí, ale větrnější trošinku. Tam čekáme jasno až polojasno, od jihozápadu přechodně i oblačno. Ráno se nám mohou vytvářet ojediněle údolní mlhy, zase ráno chladnější, 8 až 5 stupňů, v údolích kolem 3 stupňů a přízemní mrazíky. Na ty nejvyšší teploty čekáme od 18 do 22 stupňů.
0: No takže v nejbližších dnech počasí jak přes kopírák.
2: Přesně tak.
0: Budeme si užívat babí léto a já vám děkuji za informace. Mějte se hezky, pěkný zbytek víkendu a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.

0: Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Povíme si o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drášek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

schází, snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Jihlavská nemocnice schání poklady z půdy na Bleší trh. Brazilci si volí prezidenta a parlament. V noci se zatáhne a teploměr ukáže až 5 stupňů. V pondělí se vyjasní a bude svítit sluníčko. Teploty opět nad 20 stupňů. Čas na zprávy přináší vám je Tomáš Kolátor. Šestatřicetiletý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti. Informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Lidé můžou přinést nepotřebné věci na Bleší trh do jihlavské nemocnice. Ta akce chystá na začátek listopadu. Vybranou částku investuje do přípravy aktivit nebo pořízení deskových her pro pacienty. Předměty můžou dárci přinést do nemocničního centra dobrovolníků. Upřesňuje jejich koordinátorka Žofie Vojáčková.
4: Zháníme samozřejmě nejvíc poklady z půdy, ale může to být cokoliv, co v domácnosti už nepotřebujete a nikdo jiný by to ještě využil, nebo nějaké pěkné oblečení. Jediné, co určitě nezháníme, jsou knížky.
2: Radiožurnál na dnešek připravil speciální vysílání z Lán, které se věnuje životu prvního prezidenta České republiky, Václava Havla. Ten by zítra oslavil 90. narozeniny. Ve vysílání na něj vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci, jako třeba mluvčí Ladislav Špaček, fotograf Tomky Němec nebo bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta vzpomínala například na společné zahraniční cesty.
5: Moje děti ho zbožňovaly. Já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě a měla jsem tam taky někdy děti se sebou a on s nima dováděl. Já jsem si říkala, pane bože, já jsem měla na starosti 3 děti.
2: Speciální vysílání si můžete naladit živě až do 17:30 večer a jeho záznam pak najdete na webu mojrozhlas.cz. V Brazílii začaly parlamentní a prezidentské volby. O úřad hlavy státu se uchází více než 10 kandidátů. Podle průzkumů mají šanci jen 2 z nich. Luiz Inácio Lula da Silva a Flávio Bolsonaro. Levicově orientovaný Lula je prezidentem od ledna 2023. V čele největší latinskoamerické země stál už mezi roky 2003 a 2010. Populární je hlavně díky sociálním programům, které pomohly dostat miliony Brazilců z bídy. Senátor Bolsonaro chce pokračovat v politice svého krajně pravicového otce Jaira Bolsonara. Slibuje mimo jiné radikální škrty v rozpočtu, snížení daní a tvrdý boj proti kriminalitě. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Tokiu do semifinále. Vajcha z Paraguaje porazil 2-0 na sety a čeká ho souboj s Monačanem Vašerotem. A nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1. Jejíž start spozdil silný déšť. Druhý dojel do cíle vedoucí muž celkového pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě nebo Telči je 21 stupňů, ve Velkém Meziříčí 22. Noc bude oblačná nebo zatažená, místy teploty klesnou k 5 stupňům. Zítra ráno mraky ještě zůstanou na obloze, přes den se postupně vyjasní. Teploty dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor na hlavním tahu u Pelřimova. Nehoda motorkáře s nákladním vozidlem se stala na obchvatu u mostu přes řeku Bělou. Provoz je tam kyvadlový. Ve starém Pelřimově se pak srazila dvě auta s chodcem a probíhají tam vyprošťovací práce. V Pacově se pak v ulici Spálená stala taktéž nehoda se zraněním.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsem rád, že po 15. hodině zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Přeji vám příjemné a pohodové odpoledne a skvělý poslech. Člověk se má vzdělávat a když už nechodí do školy, chodí aspoň na školení. Z něj se ale často vyklube jen drahá ztráta času, tak jako v rozhlasovém sloupku už po písničce.
3: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: A Darinku Rulinskou.

0: Byli jste někdy na dobrém povinném školení, které vám něco dalo? Autorka dnešního sloupku Martina Adlerová se zrovna nemůže na takové vzpomenout.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Taky se musíte každou chvíli školit. Není nad vzdělání. Nechám teď stranou frekvenci povinných školení i jejich finanční náročnost a zaměřím se na jejich obsah. Zažila jsem už lecos. Přednášku, kde se prezentoval samozvaný sexuální poradce a radil, jak mluvit o sexu s dětmi. Proč bych s nimi měla mluvit o sexu v hodinách angličtiny, mi ovšem nevysvětlil. Jindy jsme byli přinuceni paní školitelkou každému účastníku školení za něco poděkovat, protože to prý prolamuje ledy a taky se tím hezky překlene první placená hodina. Vzhledem k tomu, že jsem některé přítomné viděla poprvé v životě, skončila jsem u absurdit typu děkuji vám, pane v modré košili, že máte tak hezkou modrou košili. Na školení první pomoci, které vedl bývalý voják, jsme museli vyplnit papír, jestli máme zdravé srdce. Ti, co měli zdravé srdce a propadli u závěrečné zkoušky, dostali ránu taserem. Ale snad nejhorší školení bylo to poslední o kyberšikaně. Takhle se to sice jmenovalo, ale o samotné šikaně a o tom, jak proti ní bojovat, jsme se dozvěděli něco málo až v poslední půl hodině. Předtím nám bylo souzeno zhlédnout prezentaci o nejznámějších influencerech současnosti. Prý, abychom věděli, v jakém prostředí se naši žáci pohybují. Takže se dozvídám životně důležité informace o influencerovi číslo 1, který vede osvětovou megakampaň a je tváří módní značky. Další tvůrce obsahu je prý jakýsi hip-hopový satirik. Jedna blogerka je modelka a podcastová superhvězda zároveň. Jiný vloger, kterému bude v létě už 16 let, nabízí chipsy s příchutí, zaměřené na generaci Z. A já si vždycky jenom říkám, kdo mi těch 8 hodin mýho života vrátí?

0: O tři dětské praktické lékaře za necelé 4 roky přišli lidé v Telči. Jednotliví pediatři tam postupně odešli do důchodu. Jak se teď situace začíná měnit, se dozvíte za moment v reportáži.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V nedělním příběhu uslyšíte o Františku Loutském, jednom z více než tisícovky československých letců britského královského letectva. Každý druhý z nich zahynul. On přežil a své přežití považoval za dluh. Celá desetiletí stavěl pomníčky kamarádům, kteří se nevrátili. Zanechal jedinečné dílo, jehož síla fascinuje dodnes.
1: Poslouchej

0: Kravči začala pracovat nová lékařka pro děti a dorost. Do ordinace se jí kromě lidí z města a blízkého okolí hlásí pacienti i z jiných míst kraje, kde se potýkají s nedostatkem pediatrů.
1: Paní Kateřina z Mrákotína u Telče přišla do nové ordinace zaregistrovat svoje děti. Lékaře pro ně schání průběžně několik let.
2: Psala jsem teda 42 pediatrům na Vysočině. Posílala jsem e-maily, protože telefonáty neměly smysl.
1: Odpověď přišla od jedné doktorky. Děti u ní nevydržely dlouho. Po čase praxi ukončila kvůli vysokému věku. To se opakovalo i v další ordinaci.
2: Děti mají velkou radost po těch 3 letech u třetí doktorky a vždycky přijdeme jenom na vstupní a zase nás vyřadí a zase na vstupní a zase nás vyřadí. Tady jsme slyšeli, že je paní doktorka mladší.
1: V nové ordinaci pracuje lékařka Zuzana Fabešová. Na stole její sestry Ludmily Zabloudilové leží diář s objednávkami pacientů.
3: Tak teď momentálně objednávám někdy v půlce října, od 15. dávám termíny. Převážně je to Telč a okolí, kterým já vlastně za tím pediatrem dojíždějí, takže Moravský Budějovice, Třebíč tam je hodně, Pelhřimov,
1: fakt až takhle?
3: Ivančice, Hrotovice.
1: Během několika prvních dní se do ordinace přihlásilo okolo 300 pacientů.
2: Je možné, že při tisícovci si řekneme ještě, že je to málo dětí a budeme pokračovat dál přijímat děti. Je možné taky, že už to bude nad naše síly.
1: Právě jih a jihozápad Vysočiny se potýká s nedostatkem dětských praktických lékařů dlouhodobě, připustila Petra Pevná, oblastní ředitelka VZP.
4: Opravdu, kde nás to jakoby hodně pálí, je ta oblast Jemnicko-Moravsko-Budějovicko. Tam je to opravdu asi nejožehavější.
1: V některých místech kraje suplují nedostatek

0: dětských praktiků nemocnice. Ambulanci otevřela tento měsíc ta v Novém Městě na Moravě. Další fungují ještě v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. František Jirků, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Telčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Americké sousedské soutěže ve vaření chili mají svoje pravidla, vlastní recept a jednoho vítěze. Tentokrát mezi soutěžícími nechybělo ani české chili naší americké zpravodajky, která se rozhodla takhle poznat své sousedy. Jak pochodila, uslyšíte hned po další písničce. Paul Simon a Graceland.

0: Naše americká zpravodajka Jana Sieglerová se nedávno přestěhovala do Washingtonu, kde prakticky nikoho nezná. Když jí do schránky přišla pozvánka na sousedskou soutěž v Chile, začala zjišťovat, jak se vlastně tohle jídlo připravuje. Američané podobná setkání pořádají rádi, protože dobré vztahy s lidmi odvedle berou jako důležitou součást života. Jana proto tohle pozvání vzala jako příležitost poznat sousedy, kteří budou příští 4 roky tvořit její komunitu. A jak dopadla v soutěži, uslyšíte právě teď.
1: Já si tady čtu pozvánku, to jsme dostali od nějakých sousedů asi tady. 27. září ve 3:50 sousedské chili. Každý má přinést svoje chili a bude se soutěžit, čí je to nejlepší. Tak chili jsem teda nikdy nedělala. Tak vyrážím do obchodu, abych nakoupila ingredience na tohle chili con carne. Potřebuju hovězí maso, mletý, cibuli, potřebuju nějaký jalapeños, hovězí vývar, no, bude to takový asi spíš chili con carne, co dům dal, respektive chili con carne, co Janin dům dal. Orestuju cibulku, dám na toto mletý maso, zaleju vývarem, dám do toho nějaký český koření, který tady neznají, a to by bylo, aby jim to nechutnalo. Sešlo se tady asi tak 40 lidí ze sousedství. Je tady 7 těch pomalých hrnců a v každém je jedno chili. Některý jsou vegetariánský, asi tak 3. Já nemám vegetariánský, já mám s hovězím, ale zase tam nemám fazole, protože moje děti by to nejedly, takže to skoro vlastně není chili. Takže jsem se dozvěděla, že naše chili připomíná texaské chili. Já jsem se jim snažila říct, že to je české chili, a oni říkali, že ne, že to je texaské chili, protože nemá žádné fazole, a fazole nemá Texas proto, že v Texasu jenom chtějí hovězí. A cokoliv, co by tam bylo jako navíc, tak zdržuje. Takže i třeba ta cibule, kterou tam nakraje, tak musí být ne tak drobno nakrajena, aby nebyla vidět, aby tam bylo dominantní to maso.
2: Texas is all about the meat. So it's very, very finely ground meat.
1: Vedle nás je 6 a to je víc taková Miami, bych řekl, tam je koriandr.
3: It is very Miami. It's refreshing and you have to add the lime and it's delicious. So we first did it not too long after COVID, I think.
1: Tady organizující paní mi říká, že to už je vlastně jejich 4. ročník, že to založili po COVIDu, aby se tak dali zase jako sousedi dohromady, a že je to jedna z těch sousedských akcí, které tady pořádají, zase se lidi trošku víc zbližují. Ty chili jsou tady různé, jich tady 7, některé mají fazole, některé mají sýr, některé mají dokonce koriandr, dá se to posypat, takže lidi to ochutnávají a hlasují. Vyhrála 6. To je chili z Miami. Tak sousedské chili jsem sice nevyhrála, ale rozhodně to nebyl takový trapas, jaký jsem čekala. Z Washingtonu Jana Sieglerová, Radiožurnál.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Bardo, řekni fór.
1: Říká zaměstnanec šéfovi. Heleďte, já tady pracuji na poloviční úvazek a tak bych si prosil, abyste na mě křičel polohlasně.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: nás cítí.
1: Divoký byl a malování v 15 hodin 53 minut nedělní odpolední program Českého rozhlasu Vysočina. Tak jako každou neděli a sobotu bude i dnešní čas po 16. hodině patřit zábavě, scénkám a českému humoru. To vše naplní další díl pořadu Hvězdné návraty, ve kterém bude Patrik Rozehnal vzpomínat na herecké začátky komika ze slavné herecké dynastie. Bavit vás totiž bude Václav Vidra. Uslyšíte jeho osobní vzpomínky, filmové ukázky, scénky a řadu anekdot. V jejich vyprávění je mistr. Tak se s námi bavte i po 16. hodině. I paid my dues.

0: diplomatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Kniha o letci Karlu Kuttelwascherovi představí i jeho pilotní deník. Z 10 na 15 let by se mohla zvýšit platnost řidičských průkazů. Navrhuje to ministerstvo dopravy. Německý kancléř Merz v Kyjevě vyzval k zastavení útoků na civilisty. V noci se zatáhne a teploměr ukáže až 5 stupňů. V pondělí se vyjasní a bude svítit sluníčko. Teploty opět nad 20 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré odpoledne. Spolek letecké historie Czech Spitfire Club pracuje na rozsáhlé knize o stíhacím pilotovi Karlu Kuttelwascherovi. Nedávno si v jeho rodném Svatém kříži u Havlíčkova Brodu připomněli 110. výročí jeho narození. Na publikaci o účastníkovi bitvy o Británii pracuje spolek dlouhodobě. Podle předsedy Zdeňka Sadeckého bude kniha unikátní svým obsahem.
5: Ohledně Karla Kuttelwaschera, náš spolek už pracuje nějakých 15-18 let, takže se nám podařilo nashromáždit spoustu materiálů a ta kniha by měla být vlastně taková speciální v tom, že bude v sobě obsahovat jeho kompletní pilotní deník z jeho působení v britském královském letectvu.
4: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
6: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
7: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
8: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
7: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
4: Německo poskytne Ukrajině vojenskou pomoc v přepočtu za víc než 24 miliard korun. Na návštěvě v Kyjevě to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Berlín zároveň před zimou dodá Kyjevu balík energetické pomoci. Během Merzovy návštěvy se v ukrajinské metropoli několikrát rozezněly sirény kvůli ruským náletům. Německý kancléř řekl, že se tím nenechá zastrašit a vyzval, aby Rusko zastavilo útoky na civilisty a začalo jednat o ukončení války.
0: Sport.
4: Hokejisté Třince můžou v úvodu sezóny Tipsport Extraligy vytvořit nový rekord. K tomu potřebují zůstat 100% i po 8. kole. O 8. vítězství zabojují oceláři na ledě Olomouce za necelou hodinu. V repríze semifinále play-off minulého ročníku se utkají Pardubice se Spartou. Úvodní buly padne v 18.30. O soupeři mluví brankář východočechů Roman Vil.
9: Ta rivalita je historická, kor teď vlastně s novýma majitelama je ještě o to větší a myslím si, že ty zápasy mají všechno. Tam jsou prostě tvrdý hity, jsou tam bitky, krásný góly, vyrovnaný zápasy.
4: Před malou chvílí začaly také duely Karlovy Vary Plzeň a Mladá Boleslav Liberec. V 17 hodin odstartuje souboj Hradce Králové Vítkovice a o půl hodiny později pak střetnutí Litvínova s Kladnem.
0: Počasí.
4: V Humpolci je 19 stupňů, v Kamenici nad Lipou 20 a v Jaroměřicích nad Rokytnou 21. Noc bude oblačná nebo zatažená, místy teploty klesnou k 5 stupňům. Zítra ráno mraky ještě zůstanou na obloze, přes den se postupně vyjasní. Teploty dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Po nehodě je pelřimovský obchvat. U mostu přes řeku Bělou se tam srazilo nákladní auto s motorkářem a dochází tam k vyšetřování nehody. Motorka s dodávkou se pak srazila i mezi obcemi Vír a Koroužné na Žďársku. Tam zasahují záchranáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
10: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
11: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
10: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
11: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
10: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
11: Tak se pochlup.
10: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
11: A kdože?
10: Vašek Vidra.
11: Kdo? Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Říká to já
4: schování?
3: Taky.
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil. No,
3: no ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu. No, tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: No. Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovod Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda.
6: Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
5: A je, vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
6: Kolik je 2×2?
5: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
6: Prosím.
5: Že nevím, jsou čely, no.
6: Mě to oslovuješ, Vidra.
5: Sorry, vole, pan čely, no.
6: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
5: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
6: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
5: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
6: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova po z.
5: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
6: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
5: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
6: Panenko skákavá, tohle je familie.
5: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš? Příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
6: Tak co? Jsou tady všichni?
5: Určitě.
6: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
5: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Pane učitel, já jsem se opozdila, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
6: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
5: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
6: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže, než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
6: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
5: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
6: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
6: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
6: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
4: Operu, no... Teď jsem to měla na jazyku.
5: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
6: Lišku Bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
6: Leoš Janáček, Petro.
4: No jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
5: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
6: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
5: Slavie.
6: Demokracie! Sociální demokracie!
5: Říkám, no.
6: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
5: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
6: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
5: Je to jedno, ne?
6: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
5: No
6: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
5: Sociální demokracie. Špidla.
6: Vladimír Špidla, musíš ne. Ještě říct. Vladimír Špidla. Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hyť? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
6: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
5: Dostojevský je nahoře?
6: Co to je Dostojevský?

0: No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych na to, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
1: jako pokojů,
0: obrázky, nebo... obrázky, obrázky, obrázky. Ne, jako, když bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce, taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
1: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
0: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
1: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
0: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily. No a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických... schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
1: No tak počkej, Picasso, kubisti,
0: no,
1: že mohl
0: jsem
1: si...
0: nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
1: Takže znouzectnost?
0: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
2: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
0: Kamarád potká kamaráda, říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakonického dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No a to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesvrtli.
3: Ano, tady si to odložte, když tak jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku, no, no. Jsme to vydávali doživotně těm dětem. No tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl.
4: Víte? A co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole... Ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si to tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? To je, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytuneluje stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty Lišky Plyšové, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte?
4: Jo.
3: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral nebo co?
3: Nás, tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím,
4: a tady
3: co?
4: Mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohle, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. No, to je western, to by se z toho...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. My jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dorůstám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih a byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál, ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak, když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
2: Jdeš pozdě.
5: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
2: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmý.
5: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
2: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
5: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
2: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
5: Budeme se hádat, že jo?
2: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
5: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
2: No, to je bezvadný. Tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči. Teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
5: no,
2: víš?
5: No, říkej.
2: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
5: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
2: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
5: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
2: Prosím tě. Jo, tebe.
5: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
2: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
5: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
2: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
5: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
2: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
5: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
2: No vidíš, a stačilo to.
5: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
2: A co ty?
5: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
2: Ty jo!
5: No a on utíkal za mnou.
2: Nevrávodal.
5: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
6: Víš co?
5: No?
6: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
5: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
6: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
5: Nech to být. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
6: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
5: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
6: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
5: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
6: Ten u těch popelnic?
5: Ne, ten vedle.
6: Ten v té bundě?
5: Jo, ten v té bundě.
6: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
5: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
6: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypilichaný starý rukávník, nebo co?
5: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
6: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
5: No, jen pokračuj.
6: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
5: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
6: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
5: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
6: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
5: A co ta blondýna v metru? Oči si na ní mohl nechat.
6: Ježišo, už je to tady zase, no.
5: Nenápadně dotýká.
6: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
5: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štípnul.
6: Já jsem ji neštípnul, ty to moc dobře víš.
5: To víš, že to vím.
6: No. Jak to, že to víš?
5: Jsem ji štípla sama.
6: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
5: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to jsou takový nádherný kotlety.
6: Tak já jdu odevřít.
5: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
6: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo v tramvaji.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty! Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty!
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc! Je také podvedli, já za nic nemůžu! Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: Ty no? Jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
7: Jako učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
8: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
7: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
6: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováků tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
6: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Ne starno. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Propustit desetinu zaměstnanců by ministerstva podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO měla postupně během příštího roku. Vyhořelou vyhlídku u Hodic na Jihlavsku plánuje vedení obce obnovit. V noci se zatáhne a teploměr ukáže až 5 stupňů. V pondělí se vyjasní a bude svítit sluníčko. Teploty opět nad 20 stupňů. Jsou tu zprávy. Od mikrofonu vám je přináší Tomáš Kolátor. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosse z Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
2: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
1: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku, a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
3: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
1: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propuštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace státní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. Hodice na Jihlavsku počítají s obnovou vyhlídky na Jelení hoře. Tu tento týden poničily dva požáry. Obec plánuje, že vyhlídka by mohla být znovu přístupná, nejpozději na jaře příštího roku.
4: Vyhlídku na Jelení hoře místní postavili loni v létě a stala se oblíbeným místem setkávání. První požár se rozhořel v úterý a zasáhl plochu zhruba 1000 m². Znovu plameny vzplály o den později, kdy musel být k hašení povolaný i vrtulník. František Jirků, Český rozhlas.
1: Rusko hrozí vystupňováním útoků na Ukrajinu, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Reaguje tím na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten včera prohlásil, že Ukrajina zintenzivní údery na ruské ropné rafinérie. V odpovědi na novou strategii ruských vzdušných útoků, ty podle něj mají za cíl přinutit obyvatele opustit Kyjev a další velká města. Podle Ukrajiny je cílem úderu na ruské rafinérie snaha zbavit Moskvu příjmu k financování války. Na řadě míst Ruské federace zároveň způsobily nedostatek pohonných hmot. Sport. Tenistka Sara Bilek skončila na turnaji v Pekingu ve 3. kole. Ve dvou sadách podlehla Japonce Osakaové. Do osmifinále naopak prošly Linda Nosková a taky Nikola Bartuňková, která porazila 2-0 na sety světovou dvojku, Bělorusku Sabalenkovou. V Tokiu postoupil mezi 4 nejlepší Jiří Lehečka. A Elfyn Evans se stal 3. britským mistrem světa v rally. Švéd Oliver Solberg přišel o titul potom, co těsně před cílem italské rally vyjel mimo trať.
0: Počasí.
1: V Třebíči mají 23 stupňů, ve Vatíně nebo Novém Rychnově 21. Noc bude oblačná nebo zatažená, místy teploty klesnou k 5 stupňům. Zítra ráno mraky ještě zůstanou na obloze, přes den se postupně vyjasní. Teploty dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi obcemi Koroužné a Vír se srazila dodávka s motorkářem. Na místě jsou policisté. Jeďte v úseku opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jože Kolář vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 17. hodině. František Loutský byl jedním z více než tisícovky československých válečných letců britského královského letectva. Každý druhý z nich zahynul. On přežil a bral to jako závazek a dluh. Celá desetiletí stavěl pomníčky kamarádům, kteří se nevrátili. Za jeho dílem se vydáme s publicistou Stanislavem Motlem v dalším díle cyklu Stopy, fakta, tajemství. Hned po písnice s tou přichází Meky Žbirka a ta skladba se jmenuje 22 dní.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Stíhač se vrátil domů, aneb pomníčky Františka Loutského.
2: Ta velká bronzová deska je nepřehlédnutelná. Váží dobrých 60 kg. Už jen ukotvity na zeď dvoupatrového městského muzea v Brumově Bylnici nemohlo být ani trochu snadné. Zaujme výrazný profil muže, jenž je na desce zobrazen. Energická tvář, na hlavě vojenská čepice. Jde o letce, což dokazuje i vedle zobrazený letecký znak. Dívám se mlčky na pamětní desku a vybavují se mi vzpomínky. Bylo sluneční červencové dopoledne 91. roku. Před školou v Brumově Bylnici, kde tato pamětní deska našla prvně své místo, sešlo se mnoho lidí. Dobový novinář psal.
3: Před mikrofonem stojí muž v generálském stejnokroji. Člověk, který se stal legendou. Válečný pilot a spisovatel František Fajtl. Vzpomíná na svého spolubojovníka a přítele. Vypráví o stíhacím letci, rodáku z Brumova Bylnice, plukovníku Františku Loutském.
2: Tehdy jsem si znovu a znovu vybavoval chvíle, které jsem měl možnost s Františkem Loutským prožít. Znovu jsem před sebou viděl toho usmělého a optimismem sršícího muže. Opět jsem seděl v pokoji jeho bytu v pražské Voctelově ulici a pil kávu, kterou mi, jako už mnohokrát předtím, připravila jeho pečlivá a starostlivá manželka Františka Loutská. Od oné slavnosti v 91. roce uběhla již desetiletí. Jsem opět v Brumově Bylnici, před městským muzeem, před bronzovou deskou, která jsem byla přemístěna a kterou na své náklady nechala vyrobit Františka Loutská, aby pak věnovala Brumovu Bylnici, jeho rodnému městu. Ještě před svým druhým příjezdem jsem opět listoval album plném fotografií a dokumentů. Je z pozůstalosti Františka Loutského. Je tu i kopie článku v portugalštině.
3: Zpráva z listu Diario Insular, ostrovní deník, vycházejícím na ostrově Terceira, tedy na Azorských ostrovech. 3. října 1981. Titulek: Bývalý český pilot RAF uctil památku svých krajanů padlých v roce 1945. 14. března 1945 se na plochu letiště v Laches zřítil bombardovací letoun značky Liberator. Mezi oběťmi neštěstí byli i 4 Čechoslováci, kteří sloužili v britském královském letectvu. Jejich jména a další údaje jsou napsána na náhrobních kamenech, nacházejících se na britském válečném hřbitově v Praia da Vitoria.
2: Jména o něch 4 pilotů: Alois Volek, Václav Vílek, Ludvík Konziolka, Dalibor Brochard. A jméno bývalého československého válečného pilota, o něm psal list ostrovní deník, František Loutský. Album, o němž je řeč, to jsou i stopy života. Života, který František Loutský celá poválečná desetiletí věnoval uchování nejenoucí vzpomínky na své padlé kamarády. Proto také jeho cesta na Azory, aby zmapoval hroby 4 spolubojovníků. Prolížím si fotografie vzpomínaných 4 letců, také snímky jejich náhrobků. Až toto úryvek básně.
3: Za všemi, kteří odešli, srdce nás bolí. Život a smrt se staly chlebem a solí.
2: Verše palubního navigátora a talentovaného básníka Aloise Volka. Rovněž i on našel smrt na Azorech. Pro tehdy téměř 70-letého Františka Loutského to nebyla snadná cesta. Už také kvůli neuvěřitelné kalvárii, kterou musel absolvovat, aby se z tehdejšího Československa na Azory vůbec dostal. O to více, jak se mi později svěřil, prožíval zarosti učinění. Jeho práce však zdaleka ještě nebyla u konce. Pokračoval v tom, co začal již po skončení války. A motiv je patrný i z těchto jeho slov.
3: Jsem jeden z mála šťastlivců, kterým osud dopřál dožít se oné krásné chvíle, jako je návrat do osvobozené vlasti po šestiletém odloučení. V radostné chvíli mého návratu domů nemohu však nemyslet na všechny maminky, otce, sourozence, ženy a dívky všech spolubojovníků letců, kteří ve spravedlivém boji za svobodu svého národa zaplatili daň nejvyšší. Nemohu na ně nemyslet, neboť vím, že zatímco naše řady na druhé straně řídly, oni zde doma trpělivě čekali, doufali, bez nářků snášeli muka koncentračních táborů za své syny, bratry a muže, těšíce se na jejich návrat. Osud však byl na obou stranách stejně nelítostný. Těm, kdo zde doma marně čekali na návrat svého nejdražšího, věnuji tuto knihu.
2: Kniha má název Zůstal jsem sám. Vyšla v roce 1946. Na obalce vidíme Františka Louckého v leteckém stejnokroji. Stojí před svým letounem. Ruce frajersky v kapsách u kalhot. Dívá se do dálky. V očích má naději. Odhodlání. Přestože ví, že už příští den může dole čekat smrt. Však také jedna z historicko-literárních studií věnovaných jeho válečnému životu nese symbolický název. A dole číhala smrt.
3: Ozvala se silná detonace, lavočka sebou prudce trhla, v jejím motoru něco pořádně zarachotilo. Dostal jsem to, blesklo pilotovi hlavou. V levém stehně ho pálila ostrá bolest, začaly se mu dělat mžitky před očima, špatně se mu dýchal. Z posledních sil otevřel kryt kabiny, pevně svíral řídící páku a sledoval budíky na palubní desce. Teplota oleje se zdála být v pořádku, ručička tlaku paliva však bláznivě tancovala. Vydrží stroj a vydrží pilot. Ještě před několika okamžiky útočil společně s dalšími československými stíhači na pozemní nepřátelské cíle v Ružomberoku. František Loucký, teprve nedávno povýšený na podporučíka, vedl letoun zpátky na povstalecké letiště Zolná. Cesta se zdála být nekonečná. Stíhač měl obavy, aby nestratil vědomí, to by byl konec. A dole číhala nemilosrdná smrt.
2: Těžce zraněný pilot i v tomto boji zvítězil. Dokázal bezpečně přistát. Letoun zachránil. Spolubojovníci vytáhli Františka zakrváceného, ale živého. Brzy už ležel v stanice, která Tvrdého Valacha odvážela do zvolenské nemocnice. Tvrdého Valacha. Na svůj původ byl po celý život hrdý, což si opět uvědomím před budovou městského muzea v Brumově Bylnici, před jeho pamětní deskou. Vstupuji dovnitř, až se ocitnu v rozlehlé expozici. Je věnovaná právě Františku Louckému. Jak už bylo řečeno, v tomto městě se válečný pilot narodil. Bylo to v roce 1912 a právě v tomto městě uspořádali na podzim 2024 jedinečnou výstavu věnovanou Františku Louckému. Scházím se tu s inženýrem Zdeňkem Ptáčkem, předsedou muzejního spolku Vlara, s jedním z iniciátorů výstavy. Výstavy plné pozoruhodných fotografií, dokumentů, artefaktů, včetně modelů dobových letadel. Na otázku, kde autoři výstavy tohle všechno sehnali, pan inženýr odpoví.
4: Je to výsledek zhruba 9 měsíců práce, kontaktů a zhánění artefaktů, informací a podobně. Hodně pomohli kolegové z Valašského klubu pasových modelářů, kteří mají už z minulosti kontakty. Především bych zmínil pana Karla Tůmu, který je chodící encyklopedie, a jeho vztahu na pana Popelku, který vlastní negativy fotografií, které věnoval pan Loucký osobně.
2: Výstava vznikla za podpory Státního fondu kultury České republiky, fondu Zlínského kraje, kulturní sekce a města Brumov Bylnice. Jeden unikát za druhým, například letecký deník Františka Louckého, který absolvoval 169 válečných letů a více než 250 operačních hodin. K vidění je tu také diorama slovenského letiště Zolná. František Loucký totiž patřil do skupiny 21 československých pilotů, kteří společně tvořili první československý samostatný stíhací letecký pluk. Ten pak zasáhl po pod vedením tehdejšího štábního kapitána Františka Fejtla do boju ve slovenském národním povstání. Právě tady utrpěl František Loucký těžké zranění. To se psal rok 1944. V té době byl František Loucký již pátým rokem v boji, což si uvědomíme, když nahlédneme do zde vystavené publikace Životní příběh, zpracovalý prasinovec Františka Louckého, a je tu i mapa zobrazující o dramatické putování do exilu. Zdeněk Ptáček vypráví o zmíněném prasinovci Františka Louckého panu Kosačíkovi,

0: Kamarád z pražského aeroklubu Miroslav Plecitý poslal pohlednici z Konstance. Bylo to smluvené znamení a 27-letý František Loucký se vydal přes Moravu a Slovensko k maďarským hranicím. S dalšími vojenskými piloty Janem Křivdou a Vladimírem Kubíčkem se dostali šťastně do Budapešti. Tady však byli zatčeni.
1: Věznice se jmenovala Tolonzás. V roce 1940, kdy tu na několik měsíců skončil František Loucký, doslova praskla ve švech. Bylo tu téměř 20 tisíc vězňů. Neutěšené poměry. O hygieně se tu nedalo mluvit. Pozdější velitel Františka Louckého, František Fajtl, ve své knize První doma, zachytili tuto Louckého vzpomínku.
0: Nemohli jste hodit na zem kalhoty, protože by za chvíli odpochodovali, kolik tam bylo vší a štěnic. V sobotu udělali Maďaři razii na vandráky, aby po městě nedělali ostudu, vrazili je k nám, kde všechnu havěť ze sebe setřásli a v pondělí zase pustili.
1: Když se dostali z vězení, putovali dále. Přes Jugoslávii do Istanbulu, pak do Ankary a do Sýrie a konečně do Francie. Do potupné kapitulace Francie zbývalo však už jen několik málo týdnů. Znovu útěk, nebezpečná cesta lodí a Velká Británie. František Loucký absolvuje pilotní výcvik. V pilotní škole uzavře nerozlučné přátelství s 6 kamarády. Jejich jména Jaroslav Hloužek, Miroslav Borkovec, Jan Hadrávek, Miroslav Drnek, Vladimír Hanžl, Karel Kodeš. Právě jim František Loucký po válce věnuje zmíněnou knihu Zůstal jsem sám. Všichni jmenovaní totiž postupně zahynuli.
0: Nejprve zahynul Miroslav Drnek. Smrt odvedla postupně do neznáma i další chlapce pověstné Veselé sedmi. Zahynul i Jan Křivda, s nímž František Loucký prchal za hranice. Smrt sáhla mnohokrát i po něm, například v květnu 43., kdy společně s dalšími piloty útočil na opevněné přístavy Cherbourg a Brest. Letci se dostali do prudké nepřátelské palby, pak je napadly německé letouny.
1: Čteme v literárně historické stati a dole číhala smrt. František Loucký letěl ve čtyřčlenném roji, jemuž velel 28-letý podporučík Jaroslav Novák. Uprostřed zběsilé palby dostal velitel přímý zásah. Ještě žil. Rozhodl se, že se pokusí nouzově přistát na hladině moře. František Loucký později napsal.
0: Někdo z naší peruti volá nazdar Jaroušku a hodně štěstí. Jarda odpovídá nazdar kluci, pozdravujte. To byla Jardova poslední slova. Pozdrav patřil jeho mladé ženě, se kterou se před několika týdny oženil. Srdce mi skoro přestalo tlouci, když jsem viděl, jak jeho Spitfire mizí s ním ve vlnách chladného moře. Přistání na vodu, do něhož vkládal poslední své naděje, se nepovedlo. Moře bylo příliš rozbouřené. Pátrání po osudech válečného letce Františka Loudského, který svůj další život zasvětil svým padlým kamarádům, aby jim posléze vystavil nehynoucí pomník v podobě jedinečné knihy, pokračuje.

0: Téměř každý den umírá některý z jeho kamarádů. On sám má v bojích až neuvěřitelné štěstí. Zatím. Svou bojovou kariéru František Loucký zahájil u 65. skvadrony. Později už bojuje v řadách 312. československé stíhací perutě. Jedné ze čtyř československých perutí, bojujících v řadách britského královského letectva. Až do začátku roku 1944, který začíná další etapa jeho života. Dej mi opět slovo knize legendárního stíhacího pilota a spisovatele, pozdějšího generálporučíka Františka Fajtla, první doma.
1: Po dohodě mezi československou a sovětskou vládou a se souhlasem britských vojenských úřadů odplulo v únoru 1944 z Anglie 21 československých letců do Sovětského svazu. Tam z nich byla sformována první československá letecká jednotka. Dne 17.

0: 12. září 1944 odletěla jako první československý samostatný stíhací letecký pluk na Slovensko pomáhat první československé armádě na Slovensku a partizánům ve slovenském národním povstání v boji proti nacistickým okupantům. Tím se jí dostalo cti být první organickou jednotkou zahraničního odboje, která přibyla na půdu vlasti.
1: Na dlouhou cestu se vybraní stíhači včetně Františka Loutského vydali v polovině února 1944. Pluli lodí do Egypta. Odtutili vlakem do Sýrie a do Teheránu. V knize První doma autor František Fejtl o Františku Loutském mimo jiné napsal.
0: Poslední ze čtveřice ramenatý štábní rotmistr František Loutský byl člověk s nezdolným elánem, živý řečník a talent na cizí řeči. Velmi dobře mluvil anglicky a v ruštině doháněl Motyčku. Kromě toho měl obchodního ducha a byl velmi ochotný.
1: Tomáš Motyčka, o němž byla řeč, byl stejně jako František Loutský jedním ze zakladatelů prvního československého stíhacího pluku. V době, kdy cestoval přes Střední východ na východní frontu, nemohl tušit, že v bojích ve slovenském národním povstání zahyne. Stane se tak 15. října 1944, nedaleko obce Divjaky. Dlouhý přesun přes Střední východ českoslovenští stíhači ukončili na letišti Ivanovo. Tady se začali přeškolovat na letouny La-5, tedy Lavočkiny. Bylo 17. září 44. roku, když z letiště Krosno nabrali českoslovenští stíhači, mezi nimi František Loutský, kurz k československým hranicím. Velitel prvního československého stíhacího pluku František Fejtl v knize První doma vzpomíná.
0: Jasně jsem si najednou uvědomil, že roluji na start k nejvýznačnějšímu letu svého válečného života, na který jsem čekal netrpělivě plných 5 let. Letím domů.
1: Podobné pocity prožíval také František Loutský, stejně jako ostatní kamarádi. Velmi dobře si uvědomovali, že jsou vlastně první skupinou našeho zahraničního odboje, která se ocitla na půdě své vlasti. Navíc skupinu československých stíhačů čekalo v historii novodobých válek něco nevídaného. Měli totiž operovat hluboko v týlu nepřítele, v obklíčení. Jak výstiže napsal František Fejtl, pluk se měl stát leteckým partizánem. Opět citujeme z historické stati a dole číhala smrt.
0: Stíhači přistáli na předem vyhlédnutém polním letišti Zolná. Byla to vlastně louka u vesničky Zolná, asi 5 kilometrů východně od Zvolena. Na okraji louky protékal potok Hučava, lemovaný hustými listnáči, olšemi a vrbami, mezi nimiž měli letouny najít příhodný úkryt. Uvítání našich letců bylo až dojemné. Mnozí piloti měli v očích slzy, někteří líbali zemi. Většina z nich byla doma po dlouhých 5 letech. Při prvním styčování československé vlajky byli všichni na měko. Ale na sentiment nebyl čas. Piloti sem přiletěli bojovat.
1: První velkou akcí československých stíhačů byl přepad letiště v Pěšťanech. Zpravodajci povstalcům hlásili, že na tomto letišti je soustředěno několik desítek nepřátelských letounů. Především Junkersu 87 štuk a Messerschmittů 109. Útok dopadl úspěšně. První boj a první vítězství. Následovaly boje další. Vítězství, ale také ztráty. A pak přišel den, kdy František Loutský dostal rozkaz, aby společně s podporučíkem Bouslavem Mrázem bombardovali nepřátelské tanky. Měli rovněž ostřelovat muniční sklad v Rožomberoku. Při tomto útoku, jak už víme, byl František Loutský raněn. A jak rovněž víme, dokázal takřka nemožné, dovedl se to na mateřské letiště a dokázal rovněž bezpečně přistát. František Fejtl vzpomínal.
0: Když se vrátil náš plukovní lékař, ujistil mě, že poslední nepřítel, smrt, si rozhodně na své nepřijde. Rána je těžká, kulka vězí ve stehenní kosti, ale chirurgové pilota zachrání. Otrava už také nehrozí. Přiletěl včas. Ulevilo se nám.
1: Ve zvolenské nemocnici vysekali lékaři ze stejní kosti levé nohy podporučíka Loudského, přední špičatou část kulometného náboje a ze stehna druhou část. Náboj to byl průbojný a zápalný. Ze Zvolena byl raněný pilot převezen přes frontu na doléčení. Mezitím jeho kamarádi svaděli na Slovensku v obklíčení další boje. Teprve koncem října 1944 doslova v hodině 12., kdy se povstalecká vojska musela stahovat do hor, odletěli piloti, třeba že to bylo nebezpečné, zpátky přes frontu. Bojová bilance pluku? Opět dejeme slovo knize Františka Fajtla.
0: Letci uskutečnili 573 bojových letů v trvání 376 operačních hodin. Zaznamenali 9 potvrzených a 10 pravděpodobných sestřelů nepřátelských letadel. 11 nepřátelských letadel zničili na zemi. Zničili desítky nákladních i osobních automobilů, také například tanky a dělostřelecké či minometné baterie. Při útocích na pozemní cíle zahynuli v podporučík František Vaculík, podporučík Bohuslav Mráz a podporučík Tomáš Motička.
1: Dodejme ještě, že 3 příslušníci pluku, Stanislav Rejtar, Jiří Sehnal a Rudolf Borovec, společně s ostatními přes frontu neodletěli. Chyběl totiž potřebný počet letounů. Dobrovolně se přihlásili, že zůstanou. Odvážně letce pak čekal dramatický ústup do hor. Také třeba cesta bylou smrti přes horu Chaberec. Partizánské boje přežijí pouze první 2. A poručík Rudolf Borovec
0: ustoupil s dalšími do hor, kde bojoval v řadách partizánů. Při přestřelce s nepřítelem padl hrdinou smrtí.
1: Citovali jsme pro změnu z další knihy Františka Loudského. Mnozí nedoletěli. Autor psal desítky let. Stala se součástí jeho života. Počátek byl hned po válce. To si na ministerstvu obrany vyžádal soupis padlých letců. Jak na západní, tak i na východní frontě. Za každým jménem a příjmením hledal František Loudský v roce 1946 opustil armádu a pracoval například jako vedoucí prodejny papírnictví, jeho příběh. Baral v archívech mezi pozůstalými desítky a desítky let. Obětou pomocnicí mu byla jeho manželka Františka. Bez ní, jak František Loudský mnohokrát řekl, by jeho dílo nikdy nespatřilo světlo světa. Dodejme, že dílo, které si vyžádalo i značné finanční náklady obou manželů. František Loudský cestoval po nejrůznějších místech. Hledal svědectví, pátal po hrobech. Hledal pomničky svých druhů. A proto také, jak už víme, z úvodu tohoto vyprávění odcestoval i na Azory, tam, kde zahynuli 4 naši letci. Rovněž i tomuto nevšednímu úsilí byla věnována část expozice, kterou na podzim roku 2024 připravili jeho krajané v Brumově Bylnici. Co ale bude s expozicí dále, až výstava skončí? Ptám se předsedy muzejního spolku Vlada, inženýra Zdeňka Ptáčka.
2: Nás starosta v rámci komise historické vyzval k nějakému nápadu k využití podkroví městského muzea, které je stavebně dokončené, ale není tam ještě rozvod vody, dokud ten rozvod topení dokončený a rozvod elektroinstalace. A to konto jsme se dali dohromady taková skupina zhruba 9 lidí, kteří o toto měli zájem.
1: Jinými slovy, snahou zdejších lidí je, aby stíhací pilot František Loudský měl v podkroví městského muzea svou stálou expozici. Co ještě říci? Knihu Mnozí nedoletěli dokončil František Loudský v roce 1984. Nastaly však další starosti. Mnohým lidem, který stále ještě vadila skutečnost, že mezi padlými byl nejvíc těch, kteří bojovali v řadách britského královského letectva. Plynuly roky a s nimi urgence, dopisy, osobní jednání, aby kniha mohla vyjít. A pak se autor konečně dozvěděl, že kniha vyjde. Moc se na ní těšil. Žel osud nebývá spravedlivý. František Loudský zemřel. Bylo to 16. června 1988. Jen pár měsíců předtím, než si jeho kniha Mnozí nedoletěli objevila na knihkupeckých pultech.
0: Chovejte v úctě tuto památku, která bude vždy připomínat příklad vlasteneckého jedince a jeho příslušnost k československému válečnému letectvu, jež se zapsalo nezapomenutelnými činy do historie bojů za spravedlnost a lidství.
1: Vybavím si znovu slova generála Františka Fejta z roku 1991 při prvním odhalení pamětní desky Františka Loutského v Brumově Bylnici. Napadá mě, že pokud opravdu existuje nebe, František Loutský musí mít dnes radost. Jeho krásné město, ležící v jižním cípu Valašska, kraj, kde, jak vzpomínal na louce v údolí Věstřebí, spatřil prvně v životě polní letiště a živé letce, na něho nezapomnělo. A nezapomíná. A nejenom tím, že po něm už před lety pojmenovali jednu ze zdejších ulic. Obětaví lidé, kteří ctí odkaz předků, zasloužili se o to, že se jich rodák definitivně vrátil. František Loutský se vrátil domů.

0: Ozzy Osbourne, trocha romantiky pro nedělní pozdní odpoledne. Dreamer 17 hodin 43 minut. Některá zvířata jsou pro návštěvníky zoo přitažlivá, jiná zase přejdou téměř bez povšimnutí. Jaké drobnosti mohou způsobit ten rozdíl? I o tom budeme mluvit už za chvíli. Tak pojďte s námi do zoo a vyhrajte komentovanou prohlídku.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Michal David a Nena povídej v nedělním podvečeru Českého rozhlasu Vysočina. V našem nedělním pořadu Pojďte s námi do zoo od září nabízíme novou odměnu pro pozorné posluchače. Jednou za měsíc někdo z vás vyhraje komentovanou prohlídku Jihlavské zoo pro 4 osoby a jméno prvního výherce se dozvíte už po dnešní reportáži. Irena Šrounová v ní zjišťuje, proč jsou některá zvířata v zoo tak populární a jiná spíše přehlížená.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Díky jedné z přednášek Simony Kubičkové v Jihlavské zoologické zahradě jsem se dozvěděla, že jsou zvířata sexy a zvířata nesexy. Jak si to mám přebrat, Simono?
3: Ono je to tak, že spíš návštěvníci podle mě dělí na sexy a nesexy zvířátka v tom smyslu, že jsou takové jako víc a méně oblíbená.
2: A jaká jsou nejvíc sexy?
3: Cokoliv, co je chlupatýho, s velkýma očima, ideálně i nějaký velký kulatý uši. A když si představíme, co má každé malé dítě v postýlce.
2: Medvídka.
3: Přesně tak, medvěd.
2: Proto si mě vzala sem k medvědu. Sedíme tady na té krásné vyhlídce, posloucháme vodopád.
3: Důkazem toho je, že když děláme třeba magnetky nebo jakýkoliv produkt, tak když tam dáme tygra, žirafu, medvěda, tak se to prodá hned.
2: U vás vedou surikaty, si myslím.
3: Kapibary. Ale když tam dáme nějakýho hada, ještěrku, nebo třeba i velemýš, co je zajímavé, protože je to taky savec chlupatej, že jo, poměrně velký oči, ale už to není úplně to ono. Často lidi říkají fuj, jaká krysa.
2: Takže jak se na ta zvířata dívat?
3: Každý máme nějaká oblíbená zvířata, něco, k čemu nás to táhne. To není samozřejmě špatně, ale spíš dát šancu i těm, kteří možná na první pohled nejsou tak jako wow. Proto je dobrý třeba číst cedulky nebo přijít na ty přednášky.
2: Pomůžou třeba k té oblíbenosti zvířatům i filmy?
3: Napadá mě Hledá se Nemo. Podle mě nikdo téměř neví, jak se ta ryba jmenuje, že to klaun očkatej, ale všichni ví, že je to Nemo.
2: Ta oranžová pruhovaná ryba je Nemo.
3: Přesně, ta modrá je zase Dory, ale minimálně mají nějaký povědomí a je pravda, že zrovna tyhle ty společnosti, co točí tyhle ty kreslené filmy, tak se hodně často inspirují právě v přírodě, třeba zmatená Dory, když ji vidíte v reálu, tak ona doopravdy plave tam a zpátky a vypadá, že neví, kam jde a odkud. Občas vznikne i nějaký nesmysl, třeba král Jelimán z Madagaskaru, tak ten by měl smůlu, protože u lemuru samec je pod pantoflák a vede tu skupinu samice, takže by to měla být králova Jelimánová.
2: Hodně lidí se vyloženě bojí nejen pavouku, ale třeba had.
3: Ono ve skutečnosti tahle ta zvířata jsou velice užitečná, třeba chytají různé škůdce a oni vlastně jsou součástí velkého celku, díky kterému ta příroda funguje.
2: Které je tvoje nejvíc sexy zvíře?
3: To je těžký, jako...
2: Všechny.
3: No právě. Trochu napovídá asi moje tetování a miluju tygry, prostě za mě to nádherná, úžasná, kočkovitá, ohrožená šelma, ale jako třeba miluju babirusy, miluju tapíry.
2: Poznej něco o tom zvířeti a budou sexy všechna.
3: Přesně tak, já říkám, když vedu komentovanou prohlídku, že pokud budou lidi pozorně poslouchat, tak do 5 minut u každého zvířete řeknu, že je super, sexy, úžasný nebo báječné.
1: Otázka nakonec pro ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka.
4: Co se děje v zoologické zahradě před otevřením a v noci?
5: No tak před to otevřením to jde o to od kolika hodin, že ano? Když se zahrada uzavře, tak ještě než se uzavře, tak se mění směny na vrátnicích, odcházejí ošetřovatele, nebo nejen ošetřovatele, zaměstnanci, podle toho, jak nastupují. Noční směna vlastně to je jenom ten noční vrátnej, který to pak obchází posléze, že jo, před tím otevřením samozřejmě musí nastoupit ať už technici, tak už ošetřovatele, tak už zahradníci. Ty zahradníci v podstatě suplují třeba si i takovou tu uklidovou četu, takže zvážejí odpad a podle toho, jak je sezóna samozřejmě a zametá se, stíhá se, aby nejvíce udělalo tam, kde se prostě kříží cesty našich zaměstnanců a návštěvníků, aby prostě se to udělalo co nejvíc. Proto třeba zahradníci chodí velmi brzo ráno, protože seka třeba křovinořezem nemůžeš, když už ti tam chodí děti, protože to veme kamínek nebo něco a nevíš, co se stane. Takže tohle to všechno se děje, protože zahrada se otvírá od 9, nastupují i další lidi, kteří v zahradě pracují a kteří dělají třeba administrativu. Takže i to se děje před otevírací dobou.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: A v tuto chvíli už můžu s potěšením říct, že máme první výherkyni komentované prohlídky pro 4 osoby v zoo Jihlava. Na tuto odměnu se může těšit posluchačka Petra Krčmářová. Petře, gratulujeme a skontaktujeme jí. A zároveň startujeme říjnové kolo naší hry. Další komentovaná prohlídka pro 4 osoby je k dispozici. Prvním krokem k jejímu získání je správně odpovědět na otázku, kterou už v tuto chvíli najdete na facebookovém profilu Českého rozhlasu Vysočina. No a v našem vysílání po 18. najdete Dechovky pro Vysočinu, ale ještě do té doby muzika třeba Lucie Vondráčková a Josef Wagner. S náskou nám líp.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Máme 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policie hledá svědky dnešní nehody na obchvatu Pelhřimova. Kniha o letci Karlu Kutlvašrovi představí i jeho pilotní deník. Z 80 km v hodině na 100 by se mohla zvýšit maximální povolená rychlost na dálnicích pro obytné automobily, navrhuje ministerstvo dopravy. V noci se zatáhne a teploměr ukáže až 5 stupňů. V pondělí se vyjasní a bude svítit sluníčko. Teploty opět nad 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Policie hledá svědky nehody motorkáře, která se dnes krátce před 1:30 odpoledne stala na obchvatu Pelhřimova, nedaleko mostu přes řeku Bělou. Řidič motorky na místě zemřel, informovala krajská mluvčí, policejní mluvčí Dana Čítková. Vyšetřovatelům můžou pomoct také záznamy z palubních kamer. Řidiči, kteří v té době projížděli silnicí mezi Táborem a Humpolcem, se můžou obrátit na policii na lince 158. Spolek letecké historie Czech Spitfire Club pracuje na rozsáhlé knize o stíhacím pilotovi Karlu Kutlvašrovi. Nedávno si v jeho rodném Svatém kříži u Havlíčkova Brodu připomněli 110. výročí jeho narození. Na publikaci o účastníkovi bitvy o Británii pracuje spolek dlouhodobě. Podle předsedy Zdeňka Sadeckého bude kniha unikátní svým obsahem.
4: Ohledně Karla Kutlvašra, náš spolek už pracuje nějakých 15-18 let, takže se nám podařilo nashromáždit spoustu materiálů a ta kniha by měla být vlastně taková speciální v tom, že bude v sobě obsahovat jeho kompletní pilotní deník z jeho působení v britském královském letectvu.
2: Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
5: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
2: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Německo poskytne Ukrajině další finanční pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. V přepočtu 32 miliardy korun půjde na řešení energetických problémů před nadcházející zimou i na obranné projekty. Rusko na Kyjev nepřestalo ze vzduchu útočit ani dnes.
6: Jeden z kyjevských řidičů natočil a zveřejnil mrazivé záběry ze severního mostu v Kyjevě. Proudový nepilotovaný letoun narazil do mostní vozovky jen pár desítek metrů za autem. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko upřesnil, že při útoku byli zraněni dva lidé. Exploze poškodila vozovku a teplovodní potrubí pod ní. Právě o financování výroby dronů schopných zachytit ruské proudové nepilotované letouny jednal v Kyjevě německý kancléř Friedrich Merz s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten potom oznámil, že příští technická schůzka vyjednavačů z Ukrajiny, Spojených států a Ruska by se mohla konat koncem října ve Spojených arabských emirátech. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu slaví první vítězství v aktuální sezóně Formule 1. Velkou cenu Bahrajnu, která se však jela z bezpečnostních důvodů v Malajzii, vyhrál před Italem Kimim Antonellim z Mercedesu, který navýšil své vedení v celkovém pořadí šampionátu. A plochodrážní závod motocyklistů Zlatá přilba ovládl Jan Kvěch. Tradiční podnik v Pardubicích má českého vítěze po 9 letech.
3: Počasí.
2: Ve Žďáru nad Sázavou a Náměšti nad Oslavou teď mají 20 stupňů, v Libici nad Doubravou 19. Noc bude oblačná nebo zatažená, místy teploty klesnou k 5 stupňům. Zítra ráno mraky ještě zůstanou na obloze, přes den se postupně vyjasní. Teploty dosáhnou na 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krátce po 18. hodině vám přeji příjemný a pohodový start do nedělního večera s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Každý den touto dobou vám dělají společnost Dechovky pro Vysočinu a výjimku neuděláme ani dnes, neděle 4. října. 22 155 49 99, tohle telefonní číslo je do našeho studia a slouží až do 19. hodiny k tomu, abyste si zavolali o svoji oblíbenou dechovku. Komu ji pošlete?
3: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolal Jarda Zdaček, kterého teď vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, Joško. Já nejprve pošlu písničku, nebo směs písniček ze Slaňankou, která se jmenuje Už je večer. Líš se do Kališ, Eliš se do Dačic, Růžence do Růžené, do Bátelova, Věře a Mirkovi, Pepovi a Janě, do Hořebníků, Mílovi a Janě, děvčatům, do Peržmové, Verče a Marii. A teď bych zvláště se chtěl poděkovat Líš se z Kališ, Pepovi, byl to zřejmě Pepa z Batelova, protože posílal včera SMSku jakoby, a ještě jednou poděkuju taky Ivance, která mi taky blahopřála udělení ceny města Dačice, takže všem děkuji a posílám tuhle tu směsku. Joško, směska bude taky pochopitelně pro tebe.
1: No a já tě samozřejmě taky ještě takhle oficiálně na vlnách éterových také gratuluji a písničku si hezky užij. Měj se krásně.
2: Já tě ahoj. Taky, Joško, moc děkuju, ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu jsou připravené splnit další přání. Hezký podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Jožo, děkuji, že jste mě vzal do vysílání. Tady je Marie z Havlíčkova Brodu a chtěla bych dát zahrát písničku František.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také panem Jendou Zluk, kterého zdravím a vítám ve vysílání.
2: Zdravím,
1: dobrý den.
2: Vysočina dneska letí pozdrav do Kněžic Františkovi Nešporovýmu. Má dneska narozeniny i svátek František. Milý Františku, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, vitality, hodně pracovních úspěchů, abyste se s Mařenkou měli rádi. To ti přeje Marta a Jenda z Luk nad hlavou a připojují se všechny dochovkáři, co jezdíme po dechovkách. Děkuju za zahrání a někdy naschledanou. On má rád koně, tak jsem mu dal tu písničku.
1: Naposledy koně vrané a tu Faranka přichází. Gratulujeme a děkujeme za přání.
2: Děkuju.
1: Hezký večer, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

I do dnešních nedělních dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit, buď na čísle 22 155 49 99 a přátelé, když už se dovoláte, tak mi prosím vydržte na telefonu, protože když ten telefon položíte, no tak z přání nebude nic. Můžete ale také napsat přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář dechovek pro Vysočinu nebo zkuste krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčku a čárek na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Přeji krásný podzimní podvečer. Dnes slaví svátek František Havel, který je velice výborný muzikář a kapelník Heligonky Vysočiny. Chtěli bychom mu udělat radost při poslechu písničky Ta naše písnička česká a také popřát hodně spokojených krásných dnů v pevném zdraví, s úsměvem na tváři, v pohodě, štěstí, radosti a stále s dobrou náladou. Přáníčko posílají jeho věrní přátelé a posluchači z Humpolce od Jirmáska. Děkujeme za zahrání. Já děkuji za hezká slova a posílám tu naší písničku českou s veselkou.

Hezký podvečer, další přání z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz. Tentokrát písničku vybrala moje maminka Jaroslava pro všechny Františky, zejména pro Františka Volmuta ze Stach na Šumavě a jeho juniora taky Františka. Vybrala dechovku od Františka Kmocha Česká muzika. Srdečně zdraví Jaroslava a Sylvie z Prahy. Posíláme posádkovou hudbu Praha a Česká muzika.

Dobrý den, prosím, zahrajte k svátku Františku Zažímalovi z Urbanova písničku V širém poli studánečka od Telčské dechovky. Zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání přeji Ježkovi a Zažímalovi. Pravnučka Stelinka posílá pusinku. Děkujeme.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: Další přání tentokrát vybírám z SMSky. Prosím o písničku Cikánka v Nadná pro všechny, kdo poslouchají. Děkuji, Lída. Paní Lído, vaše přání je pro nás rozkazem. Dobravanka už je tady.

Dobrý den, ráda bych nechala zahrát mému dědečkovi Františkovi, který dnes slaví svátek. Dneska se hlavně věnovali moštování, tak doufám, že všechno zvládli a už se moc těším na ochutnávku. Takový čerstvý jablečný mošt, panečku, to nemá chybu. Přejí vnučka Agátka a dcera Romana, zahrajte prosím něco od Božáku. Tak hrajeme.

Dechovky pro Vysočinoty nedělní pokračují i teď v 18 hodin 50 minut. Pro Frantu Dočekala, mého souseda do počátek u Chotěboře, prosím, stihneme-li cestičku k Majerovce. Děkuji, Václav. Pane Václave, stíháme to, přichází krajenka.

0: Jarda z Vyskytné u Pelhřimova přichází teď a s ním i jeho přání. Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj Jošku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače a dneska bych chtěl zahrát těm Františkům, kteří mají dnes svátek a bylo by to pro všechny Františky z Vyskytné a z okolí, z Nové Cerekve, z Nového Rychnova a spolužákovi Pandovi Kotovi do Humpolce, rodákovi z Proseče Obořiště. Písničku pošlu i tobě, Jožko.
0: Děkuju.
1: Písnička bude pro Jardu, Peška Dousobí, Věrce a Mírovi Dobatelová a dopochlit s naším dobrým známým a příbuzným. A vybral jsem Přerovanku od Vysočinky. Mm-hmm. Tobě moc děkuju, Jožko. A budu se těšit zase někdy naslyšenou. Měj se krásně, ahoj a moc ti děkuju.
0: Není vůbec zač, všechny zdravíme, hezký večer přejeme. Přerovanku s Vysočinkou posíláme. Ahoj.

Pomalu, ale jistě se nám blíží 19. hodina a to je čas k tomu, abychom se rozloučili s dnešními dechovkami pro Vysočinu. Za chvíli zprávy s Tomášem Kulátorem a po 19. vás jako každou neděli čeká cesta k uzdravení. Dnešním tématem je diabetes a retinopatie. Moderuje pořad Kateřina Dvořáková. Jože Kolář vám přeje hezký večer, no a budu se těšit na vás zítra po 9. hodině v dopoledním vysílání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Havlíčkově Brodě dnes odpoledne havaroval pilot. Vyhořelou vyhlídku u Hodic na Jihlavsku plánuje vedení obce obnovit. Přes 10% středních škol ve Francii zůstane v pondělí kvůli protestům uzavřených. V noci se zatáhne a teploměr ukáže až 5 stupňů. V pondělí se vyjasní a bude svítit sluníčko. Teploty opět nad 20 stupňů. Večerní zprávy s Tomášem Kolátorem. Při přistávání ultralehkého letadla v Havlíčkově Brodě se dnes zranil pilot. Stroj dopadl zhruba 200 metrů od letištní plochy. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Nehoda se stala krátce před 16:00 odpoledne. Pilot byl po nezdařilém přistání převezen do nemocnice. Hodice na Jihlavsku počítají s obnovou vyhlídky na Jelení hoře. Tu tento týden poničily dva požáry. Obec plánuje, že vyhlídka by mohla být znovu přístupná nejpozději na jaře příštího roku.
2: Vyhlídku na Jelení hoře místní postavili loni v létě a stala se oblíbeným místem setkávání. První požár se rozhořel v úterý a zasáhl plochu zhruba 1000 metrů čtverečních. Znovu plameny vzplály o den později, kdy musel být k hašení povolaný i vrtulník. František Jirků, Český rozhlas.
0: Prokuratura ve Francii vyšetřuje dva nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během středoškolských protestů. Mladíci v pátek ve východofrancouzském Belfortu brutálně napadli policistu, který skončil v bezvědomí. V pondělí kvůli protestům zůstane ve Francii zavřeno přes 10% středních škol.
3: Dva středoškoláci napadli policistu, který se snažil chytit jiného studenta. Když 59-letého muže schodili na zem, začali ho kopat do hlavy nebo do břicha. Státní zástupce Pierre-Édouard Lalois řekl, že policista ztratil vědomí a skončil v nemocnici. Podle státního zástupce je jednomu útočníkovi 15 let a pochází z Francie, druhému 17 a je to Bulhar. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. Kvůli dalším hrozícím demonstracím bude v pondělí zavřeno přes 400 škol. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Remco Evenepoel ovládl v Lublani mistrovství Evropy v silniční cyklistice. K zlatům z olympijských her a mistrovství světa tak poprvé přidal taky evropský titul. A tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou a na turnaji v Pekingu skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupili Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka. Počasí. V Jihlavě a Přibyslavi mají 16 stupňů, Libice nad Doubravou hlásí 18. V noci se zatáhne a teploměr ukáže až 5 stupňů. V pondělí se vyjasní a bude svítit sluníčko. Teploty opět nad 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině, klidnou jízdu a hezký večer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Neděle krátce po 19. hodině, po zprávách, čas k pořadu Cesta k uzdravení. Jože Kolář přeje hezký poslech.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat. Ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemií a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovázeno

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný, nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják. Ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření? Nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetu.

0: diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
0: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening 2 konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno, návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, vstřebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči.
1: Já
2: vám moc děkuji, mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V libeňské synagoze se bude konat Judafest. Evropa spouští projekt, který má bojovat proti antisemitismu. A jak se v Česku proměňuje připomínání obětí holokaustu? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Kapela Lecha Dody ze slovenské Nitry, stánek s občerstvením Jebrusalem nebo Tater, který propojuje estetiku baroka a grafity. To je jen malý výčet z toho, co čeká návštěvníky libeňské synagogy v Praze v neděli 11. října. A to během dalšího ročníku Judafestu. Ten už tradičně organizuje Česká unie židovské mládeže. Na podrobnosti se zeptáme Hany Nikolas z její rady. Dobrý večer, pokud se nepletu, v libeňské synagoze se tradiční Judafest koná letos poprvé. Proč?
2: Dobrý večer. Je to z toho důvodu, že vlastně nám se líbilo, jak ta libeňská synagoga je v takovém prostranství, že je přístup k ní vlastně, i když jdou kolem jdoucí jen tak náhodou okolo a že vlastně nemusí nutně předem vědět a jít tam cíleně s tím, že jdou na Judafest.
1: Co všechno bude na programu?
2: Program otevře naše členka Ivon Batelová, která už 5 let vlastně dělá výzkum o asanaci Josefova, takže nám poví něco o historii židovské. Potom tam bude pan doktor Tarant, který bude mít přednášku na téma o konci zlaté éry českých židů, nebo jestli to tak je, nebo není, to se můžete dozvědět na Judafestu. Nebo třeba rabín Menashe Kliment, který nám poví něco o Talmudu, protože z Talmudu vznikají různé konspirační teorie. Takže vlastně nám přišlo jako dobrý nápad, aby někdo, kdo tomu rozumí, to dokázal nějak osvětlit líp, co to vlastně je. A taky tam bude Jakub Santo, kde se budeme bavit o volbách v Izraeli, jakou to má souvislost s vírou. Potom tam bude umělecké okýnko, kde bude Václav Marhol, což je český režisér a scenárista, a Eliáš Kejdečka, který budou vlastně mít společný panel a budou mluvit i o generačních rozdílech a jak je vlastně jejich židovství ovlivňovalo v tvorbě. A nakonec bude mít rozhovor náš člen Daniel Kraus, který je redaktor za Aktuálně, s velvyslancem státu Izrael Amirem Weisbrodem. A na konci vlastně tak to završí koncert kapely slovenské z Nitry Lecha Dody.
1: Na programu se letos podílejí i přímo někteří vaši členové, co všechno nachystali.
2: Ano, přesně tak. Budou tam výstavy 3 našich členů, Roger Nikolas, Matěj Šulc a Tamir Maximilian Jaffe. A každý z nich tak má jiný druh umění, což nám přišlo jako dobrý nápad, že vlastně tam každý najde trochu něco svýho. A my jsme hrozně rádi, že naši členové si udělali čas a prostor a ukážou vlastně svoji výstavu. Takže z toho máme radost.
1: Judafest chystá Česká unie židovské mládeže. Jaká témata jsou pro dnešní židovskou mládež důležitá? Co řešíte?
2: Vzhledem k aktuální situaci, tak tím, že vlastně rostoucí antisemitismus ve světě se nevyhnul ani České republice, tak je mi líto, že to musím takhle říct, ale jako co nejčastěji se řeší, nebo co nejčastěji, s čím se potýká židovská mládež, je poměrně silný antisemitismus, jak už na středních školách, tak i na vysokých školách. A je to něco, co vlastně řešíme společně a bohužel je to téma pro českou židovskou mládež. Vlastně proto, ale bych chtěla zdůraznit, že proto ten Judafest je tak důležitý pro nás, protože to je jediná akce, kterou my pořádáme s cílem zacílit na veřejnost a abychom vlastně přiblížili Čechům naší českou židovskou kulturu a abychom jako přiblížili a postavili nějaký mosty mezi sebou.
1: Říká Hana Nikolas z Rady České unie židovské mládeže. Děkuju moc a ať se vám Judafest vydaří.
2: Já taky moc děkuju a doufám, že se tam uvidíme. Und mir seinen alle Brüder, oi, oi, alle Brüder,
1: und mir singen freiliche Lieder, oi, oi, oi. Všichni bratři, na jidiš text bělorusko-amerického básníka z přelomu 19. a 20. století Morise Vinčevského zpívá ostravský soubor Adaš za doprovodu klezmerové kapely Naches.

0: 7. října uplynou už 3 roky od teroristického útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael. Od té doby na celém světě raketově narůstá antisemitismus a ukazuje se, že nestačí, aby ho měřili nebo si určovali strategie pro boj s ním jednotlivé státy. Evropa proto nyní spouští nový společný projekt Neron. Podrobnosti přináší Leo Pavlát.
1: V Evropě působí řada odborníků, kteří se zabývají antisemitismem, židovskými dějinami i současnými židovskými komunitami, ale jejich práce je často roztříštěná mezi jednotlivé státy, obory a instituce. Změnit to má projekt Síť pro evropský výzkum židovského života a antisemitismu. Jehož zkratka Neron je vytvořena z částí anglického názvu. První 3letá fáze projektu začala tento měsíc a potrvá do 30. září 2029. Vedením jsou pověřeny Institut pro výzkum židovské politiky v Londýně a Evropský univerzitní institut ve Florencii. Dlouhodobě existuje mezera mezi problémy, jimž komunity čelí, a kvalitou dat, která máme k jejich řešení, uvedl k potřebnosti projektu Jonathan Boyd z Londýnského institutu. Neron má proto vytvořit evropskou výzkumnou základnu, propojit badatele, politiky, občanské organizace a představiteli komunit, mapovat dosavadní výzkum, hledat jeho bílá místa a sjednocovat metodické standardy. Právě srovnatelnost je jednou ze slabin současného bádání. Jednotlivým zemím i tématům je věnována rozdílná pozornost a výsledky tak často nelze jednoduše porovnávat. Neron proto nemá být jen dalším výzkumným projektem, ale stane se i infrastrukturou, která umožní shromažďovat a sdílet data a převádět odborné poznatky do praktických doporučení. Evropská unie projekt financuje částkou 3 miliony 400 tisíc eur. Vedle všech unijních států se v něm počítá například s Británií, Švýcarskem, Norskem a Ukrajinou a také s partnery v Izraeli a Kanadě. Součástí aktivit mají být odborné semináře a konference, vzdělávací programy, pilotní letní akademie a stáže pro mladé badatele. Cílem je také připravit model trvalého evropského centra, které by výzkum koordinovalo i po roce 2029. Širší časovou a společenskou naléhavost projektu názorně dokládá online průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva ve 13 státech Unie, uskutečněný, což je důležité, ještě před teroristickým útokem palestinského Hamásu v jižním Izraeli 7. října 2023. V těchto zemích, kde žije přibližně 96% židovské populace Evropské unie, se šetření od ledna do června uvedeného roku zúčastnilo téměř 8 tisíc lidí ve věku 16 let a více, kteří se sami považovali za židy. 90% z nich uvedlo, že se v předchozím roce setkalo s antisemitismem na internetu, 37% zažilo antisemitské obtěžování a 4% fyzický útok. Po 7. říjnu 2023 antisemitské incidenty v řadě evropských zemí prudce vzrostly, ale projekt Neron se nemá omezit jen na ně. Stejnou váhu v něm bude mít i výzkum současného židovského života. Demografie, vzdělávání, identity, proměny komunit a podmínek jejich dalšího rozvoje. Právě v tom je tento nový projekt významný. Umožní přesněji poznat projevy antisemitismu a zároveň lépe porozumět tomu, jak dnes v Evropě vypadá židovský život.

K oblíbeným básníkům v jazyce jidiš přelomu 19. a 20. století patřil v Bělorusku narozený Avrom Reisen. Vyuč mě, Bože, jak jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Praví se v jednom jeho textu. Zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Česko má víc než 600 památníků a míst, které připomínají především židovské oběti holokaustu a jejich příběhy. Všechny mapuje nová kniha nakladatelství Artefaktum s názvem Zachování paměti, pomníky a památníky holokaustu v České republice. Pracoval na ní 15členný tým, který vedla historička umění Eva Janáčová. Tu oslovila Daniela Brůhová.
1: Při listování knihou jsem zjistila, že jsou tu připomínané nejen pomníky a památníky židovského holokaustu, ale je tu také kapitola věnovaná romským pomníkům a památníkům holokaustu.
2: O těch pomnících, památnících se dovíte z různých úhlů pohledu všechno možné. Nejenom o jejich historii, ale také například o jejich ikonografii nebo o použití hebrejštiny.
1: Říká její autorka a editorka Eva Janáčová, která pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd. Zůstaňme ještě u použití hebrejštiny.
2: Ačkoliv hebrejština nebyla po druhé světové válce hlavním jazykem veřejného připomínání holokaustu, tak se objevuje na téměř 1/3 všech židovských pomníků a památníků.
1: Zajímá mě, v jaké době se na nich hebrejština objevuje nejčastěji.
2: Výrazný nárůst přišel až po roce 2000. Nejčastěji se jedná o překlady českých nápisů, anebo jsou tam potom krátké dedikační texty, například různé výrazy odvozené od hebrejského kořene Zain Kafresh, to znamená pamatovat jako liskor, zachor, jiskor a podobně. A nebo potom ve spodní části těch pomníků často můžeme najít Tancevu. Tanceva to je akronym citátu z první knihy Samuelovi, ať jeho duše svázaná do svazku živých.
1: Zaujala mě i kapitola, ve které se jedná o pomníky a památníky, které nejsou zcela typické.
2: Jsou to takzvané nové formy a pomníků a památníků, které se objevily u nás v Čechách především po roce 2000. A patří tam site-specific instalace, například pomník vedle synagogy v Hranicích na Moravě, který se nazývá Nicocot, fragmenty světla. Tam najdeme 6 trojúhelníkových laviček, to odkazuje na 6 milionů Židů zavražděných během holokaustu. A na těchto lavičkách se nám zase objevují hebrejské výrazy jako šalom, mazl tov, kavod.
1: V knize ale představujete i skupinu netypických pomníků.
2: To jsou takzvané antipomníky. Z toho názvu nám říkají, že vlastně rebelují, kritizují tu starou formu a hledají nějaké nové vyjádření. Příkladem může být takzvaný poslední vlak, který najdeme vedle synagogy v Krnově. Je to vlastně dobyčák, který odkazuje na transporty a na zahynulé z této oblasti během holokaustu.
1: V poslední době zaznamenáváme i poškozování pomníků holokaustu. Věnovali jste se i tomu?
2: Ano, bohužel, a v rámci naší databáze se to snažíme také mapovat. Nejnovější příklad máme z Hranic na Moravě, kde na synagoze je umístěna pamětní deska a tam je nápis plus je tam nově přidaná taky trojúhelník namalovaný se špičkou směrem dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas. A nebo kolegové v Hodoníně minulý rok našli na židovském pomníku nápis a do plynu psáno s měkkým i. To znamená vedle různých škrábanců, které jsou spíše jako vandalské povahy a objevují se také na romských pomnících, hlavně v Liberci, tak na těch židovských pomnících holokaustu se doopravdy objevují různé antisemické projevy, které bohužel rostou.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Více než 6000 významných historiků a právních odborníků podepsalo otevřený dopis, v němž odmítají obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Text iniciativy, za kterou stojí americká nezisková organizace Creative Community for Peace, tedy Tvůrčí komunita pro mír, varuje, že toto obvinění přispívá k antisemitismu ve světě a násilí proti Židům. Německé město Heidenau u Drážďan už nebude instalovat nové pamětní kameny Stolperstein, které připomínají oběti nacismu, včetně těch židovských. Ty mají být nyní připomínány v památníku na místním hřbitově. Rozhodnutí, které podpořili zastupitelé Aliance pro Německo a Křesťansko-demokratická unie Německa, vyvolalo ostrou kritiku židovských představitelů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy. Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Na trati z Lovosic do České Lípy zítra začíná pětidenní výluka. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
4: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
3: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka.
5: Na trati bude zavedena náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
6: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu. Sport.
3: Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou na turnaji v Pekingu a skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupily Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka. Počasí. V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně ze 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. kilometru. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na Chomutovskou na silnici 1/7 před exitem na Chomutov ve směru na Prahu najelo osobní auto do svodidel. Kolony se v místě zatím netvoří. A na průtahu s Trakonicemi po silnici číslo 22 se v obchodní ulici srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu hit paráda Česká 12.
8: Česká 12.
9: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ve čtvrtek nám začal další měsíc tohoto roku, tedy roku 2026. Je tady říjen a i v tomto měsíci nás čeká oblíbená hitparáda, a to hned několikrát, protože premiéra hitparády, tedy této hitparády, je vždycky v neděli. A v neděli si také poprvé posloucháme písničky, které jsou novinkami v hitparádě. A ty novinky budou mít dnes Tereza Mašková, Adam Vopička a Ester Gerson a skupina MIG 21. Mimochodem, až odezní písnička skupiny MIG 21, která se jmenuje Nestálá, odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
8: Host České 12.
9: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá česká 12 a platinová česká 12 a přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
8: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
9: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
8: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
9: Jo, tak to je to ani nevím, já čeče, to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou dvanáctku. Já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká dvanáctka je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká dvanáctka je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou 12. Podívej se, mikrofonek, který má je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
8: Děkuji, je to pěkné.
9: Od družstva Granát. To je prostě vždycky taková tady pro mě slavnostní opravdu chvilka, že to můžu takhle někomu dát. A teď nám vysvětli, jak jsi se dostal k té písničce a kdo ji česky otextoval.
8: Tak ta písnička je světový hit od Johna Denvera. Slychával jsem to od skupiny Vokobere, ale zpívali to pouze anglicky, i když byli někteří naši interpreti, kteří mají český text. Ale jelikož se znám s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, tak Hanka měla krásný český text, který mělo Vokobere taky, ale nezařadili to, tak mi to dala, já jsem to naspíval a s Jirkou jsme to zpracovali ve studiu a šlo to do světa.
9: Já bych navrhoval, že bychom si teďka tu písničku poslechli.
8: Já si poslechnu rád, děkuji.
10: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mejslou, snad nevzbudí.

0: Tak to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jet Plane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky a tak, jak to Hanka napsala, to frázování, to prostě sedlo. Hmm.
0: Jak jsi se vůbec dostal k muzice?
1: Tak já jsem se k muzice dostal už na střední škole, když nám táta mě a bráchovi koupil elektrické kytary.
0: Jste měli rovnou elektrickou?
1: Rovnou elektrické, přes starý kotoučák, ještě jsme to mastili. A jinak jsem se dostal k muzice na misi v Jugoslávii. Tam jsem znova vzal po letech kytaru do ruky a jinak tady v Praze, když jsem se dostal do jedné kapely, hrávali jsme na Břevnově a potom v roce 2013 jsem se potkal s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, protože Hanka a moje žena byly kamarádky po dobu střední školy.
0: Takže takhle to všechno zapadlo krásně a jsou z toho vlastně takhle tady ocenění na konci toho
1: přátelství. Ty cesty se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě, za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
0: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné, to znamená 12krát vítězství, 2krát druhé místo a 2krát místo třetí.
1: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu a jsem říkal, nemám poněti. No a když to hned vyletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že jo, na dvojku, na trojku. A zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
0: Že veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hitparády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat. Něk.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova. To je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka. Napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají. Jmenuje se Nebyl čas.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví nebyl čas.

Adam Vopička a Esther Gerson, Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MiG-21 dávno už patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z Brusu nový single a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2026 startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane. A už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103. 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo 1, zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG 21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapitoval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršal.
2: Shall

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesně řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu, ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni.

Já. Novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí, 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. Jedenkrát 3. místo, a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x4. Místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x Česka a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na 4., 3. a 2. A samozřejmě i prvním místě. 4. Máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Nejvýše postavená novinka z minulého týdne, třetí místo, Prokletý pátek a Luděk Malár a jeho kapela Blues for You. Jsme u místa druhého a tady máme písničku, která už třikrát tuto hitparádu vyhrála a je také nejblíže k ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je v hitparádě už 9 týdnů a jmenuje se Jak dvě řeky. České srdce. Jak dvě

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky. Zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Bopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A třetí novinka Nestálá, MiG 21, hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo Vyplouvám, Daša, hit Mezera 9. Osmička Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 8. Sedmé místo Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7. Šestka Až to stouni zabalí, Olympic, hit Mezera 6. Páté místo Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. Čtyřka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 4. Třetí místo Nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit Mezera 3. Dvojka Jak dvě řeky, skupina České srdce, hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít logicky jako vždycky SMSku hit Mezera 1. Obhájet je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Je to zadečku.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty, nakažených limeskou boreliózou přibývá. Liberec získal cenu za transparentnost. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Klišťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci, jak upozorňují hygienici. Každoročně totiž roste počet případů nákazy limeskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených a hodně je i pacientů s klíšťovou encefalitidou. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nichž dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a Chrudimi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až zataženo, místy ale i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Bezděčín stojí osobní auto. V omezení na 41. kilometru blokuje levý pruh. Je to opravovaný úsek s projezdným jedním pruhem. Kolony se tam ale zatím netvoří. Na dálnici D1 na 309. kilometru před exitem na Bělotín ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte úsek se zvýšenou opatrností. Na pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. V tunelu na 9. kilometru. Na místě je označené. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak poroci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká a on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jseš připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu. Ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii. Já jsem teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyně Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Náhra. Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rolíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím. No tak, ale 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
2: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když si je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme.

Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mail.

0: mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení, a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa, tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení, musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini deserty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem
0: minut.
1: Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někdy jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš jo, píděl ses potom někdy?
1: Píděl, 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel. No.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý. No, dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začalo už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že koncem střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce. Je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinu, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Nový řidičský průkaz si lidi můžou vyzvednout i na výdejních místech. Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši na Chebsku. A počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
3: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa Balíkoboxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
2: Aši na Chebsku přibývá černý skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedbávnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
4: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat, a to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
5: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil z reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii.
0: Počasí.
2: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra s povětšinou oblačno, ráno z místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni na horách kolem 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Benešovsku na silnici 1/3 mezi Voticemi a Miličínem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Dálnice D6 na exitu na Těšovice na 131. kilometru ve směru na Cheb jsou tam práce na silnici. Z toho důvodu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Stojí na blikačkách v levém jízdním pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
7: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti brácha.
6: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
7: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
6: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
7: A hned na začátku chci se zeptat,
6: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
7: Výborně.
6: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
7: Zajisté.
6: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
7: Smrti brácha, prosím.
6: Ale vy nás máte rozesmát.
7: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
6: Ale já myslel, že jste komediant.
7: Smrti hlav, teda smrti brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedniček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, a ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec, nakladně, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po 3 dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, proč jsem všema 3 kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmou nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že 2 bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
6: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, copak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
6: Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
6: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
5: Jo.
4: Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat 3 různé dramatické postavy?
5: Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že ano, třeba upoutávka, rozumíte, no, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
6: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
7: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjal víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali nebo takhle, seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhleto. Dneska tak to mě nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Máj, Vitásky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to. Ne.
8: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a furt ho ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
9: Jo, no to nemyslíte vážně.
8: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
9: Fuj, to jsem si oddechl.
8: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek, a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy, a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, yeah, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel, a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostura. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezky to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně, a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Zase mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
10: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zednička dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedničkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně ono to začalo s tím Čemeraním studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli mým naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karel Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme. Jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jiný, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla, takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No, takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela, zase nalákal na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde... No a do toho Ewald Schorn, kdo režíroval. V Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Hlučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, jestli vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Ty vole, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybuje, ty vole. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Co se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu, ty s tou mojí Miladou.

0: S jakou Miladou?
1: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, ty.
0: Jaký kreten?
1: Já nevím.
0: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
1: No jak jsi ty kretene, kreten?
0: Kde je u tebe kreten, ty?
1: No, tak já nevím.
0: Ale je to jednoznačně tvoje vina. Zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
1: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
0: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
1: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
0: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
1: Hele.
0: No výborně, no, dobře, no tak.
1: Tyvo, to byla
0: dobře,
1: pecka,
0: nemusíš. Dobře, tak.
1: My jsme se znova narodili, chápeš to?
0: Jo, tak buď rád, no. Tyvo. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
1: Jo. Je, hele, ona se narozbila, čověče.
0: Co?
1: Slivovice. Tak si dej, když
0: no,
1: jsi šoku ještě.
0: No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, šok jak svině.
1: Nandy, čili parkování.
0: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
1: Z Moravy.
0: Kuně, od nás?
1: Jo.
0: Výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
1: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
0: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
1: Ne, ve službě nechlastám.
0: No, tak já ti dám fouknout. No, foukni. Co?
1: Čistý jak lilium.
0: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
1: Co, jak si to...
0: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
1: Zase pokutu.
0: Ne, dej pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
1: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
0: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, ale trestní body, díky, no. Tak. Tak. Co počítáš zase?
1: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
0: No jo, to víš, jo.
1: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
0: Jako myslíš?
1: Ne, jako ty by nemohl.
0: Kolik za ní dáš?
1: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
0: No tak, pojď, třeba za 5.
1: Co za 5?
0: No za 5 táců.
1: Co za 2?
0: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
1: Dobře, tak za 2.
0: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
1: Dobře.
0: Hele, zbroják chceš?
1: Zbrojní průkaz,
0: jo?
1: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
0: O to všeho, na čí jméno by to bylo?
1: To je konečně jméno.
0: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
1: Já myslel hned na fleku.
0: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
1: Mailem,
0: no. Víš, co to je mail?
1: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
0: No, blbá nemoc. No.
1: Češ je dobrý, ale.
0: Dobrý, jo.
1: To je výborný.
0: Jo.
1: Fakt jsem hodně spokojený.
0: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
1: Už moc peněz nemám, čověče.
0: No,
1: ale ještě, počkej, něco bych tady pro tebe měl.
0: No.
1: Já jsem někde ves, chudák Milátka, ty vole, ta dopadla. Hele,
0: co?
1: Je tady.
0: Co
1: já ves na klíně Zemlbábu.
0: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
1: To není normální Zemlbába.
0: Co?
1: To je s trávou.
0: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
1: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
0: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to já koštnu, jo, hej koštnu. Hej koštnu. Jo. A je hodně ty báby veselý.
1: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
0: No.
1: Růžový kamiony.
0: Co? To je ta krýna, si?
1: Ne, díky.
0: To je dobrá, čoči.
1: Jen si ne.
0: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
1: Klidně.
0: Můžu něco říct?
1: Ne, pojď do toho.
0: Můžu, jo? Já něco řeknu. Ministr je vůl.
1: Ten váš, jo?
0: Ten náš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
1: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
0: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezky, to je hezký.
1: No. Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
0: Cože, co?
1: Kamaráde, takže tě zatýkám.
0: Cože?
1: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenu.
0: Ty vole.
1: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe. No. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
6: Máme tady nový koště a to nám dobře mete.
4: To byl vtip, jo? Pane správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
7: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
7: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
7: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
7: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
7: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
7: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslala samo nebe.
7: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
7: Uh-huh.
3: A kde? Neuděláme si o tom schůzi.
7: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo, uh-huh. No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
7: No, cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
7: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbáru.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že si děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
7: Pane Simota. No. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza. Houby pizzu! Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
7: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
8: Znělka zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazu, jak při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
9: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
10: No proč by byli v koncích?
9: To je přece jasný, člověče. Copak se tady někdo může ztratit? Copak jsme na divokým západě?
10: Ztratit se můžete raz, dva.
9: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
10: No třeba půjdete na houby. 26. Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
9: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
7: Ale no tak, dědo.
11: Náš děda je pěkně ostrej.
10: A proč hovadinku?
9: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
10: Sedláčka, dědo, sedláčka.
9: A já říkám chalupníčka pořád.
10: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
9: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
12: Kurvy zasraný, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte v cíproud.
0: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
1: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože naledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
1: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
11: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšvihy. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
1: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I zde. Vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to já nevím kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: Ne.
4: Co říkala? Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který Honza Kukral se jmenoval. Takže ten říkal,
2: toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestál jenom s kamerama, takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, protože ten Boňa, ten to miloval taky, takovýhle kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No, ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No,
6: náhoda.
0: Já náhoda, jo. Náhoda. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovní převody.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helbo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? S takovou roli?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No takhle, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Haló, Oskare!
2: No, Julinko, cože, no, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším, cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, když si dověřil, že to máš lepší. Já neumím hát, řekni.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si to, když musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a hledě.
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
4: Jo, palandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sam jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaše zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mělu. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
2: Takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahná. No.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodobo, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec, Jakub, na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když mi uděláš radost, když jak se smějou, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti, pak stanou tleskají a že mi děláš 2 hodiny radosti, že zapomínu ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někdy zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu, ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše. Říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kdy nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh předáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak roku 80. Tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rán byla neomezená. Prostě. A já jsem jel jsem od kamaráda po té 11. hodině přes Hradiště. Tehdy nebyl skoro žádný provoz. Jsem tam nějaké auto a jak jsem přejížděl přes hlavní křižovatku, tak když odbílo víc a tam, tak jsem si to pěkně na 350 jel, tak přes stovku aj. A teď blížím se k té křižovatce a v pravém pruhu jel nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší. No. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
0: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
1: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
0: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
1: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kde mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No ale tak tato věc, tu mám dost často si na ní vzpomenu, protože to by, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí. Na to aj upozorňuju, nebo upozorňovali, když to bývá někdy v televizi, jako kdy mluví o tom, jak se chovat na silnici, tak tam na to taky upozorňovali prostě, že může jet tam další auto.
0: No, Láďo, takže ale já jsem si teď jenom představila, jaké by to bylo, kdyby ta pravidla silničního provozu fungovala i dnes. Právě
1: no to asi ne, protože
0: tu noc, kdy pro osobní auta nebyla povinná ta denní šedesátka.
1: V noci,
0: to
1: tak
0: by bylo, no.
1: To je pořád plno.
0: Ano.
1: Někdy brzo ráno velice.
0: Je to regulováno. To si dnes člověk ani neumí představit, vidíte.
1: Ne, to ne. Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přes 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no tak jsou tady za tím, no.
0: Dobře, ještě někdy potom později stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
1: To já už si nespomínám, nevím.
0: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
1: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si tak nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se. Mm-hmm. No.
0: Jedna
1: takže paní také těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak zatím to vychází. Paní už letos vlastně už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku. kde ani nevěděli, doktoři prý, jestli se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
0: No, tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
1: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
0: Tak uvidíme.
1: Až to bude, snad se dovolám.
0: Naslyšenou.
1: Tak naslyšenou. Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No nevíme, milí posluchači, myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Možná jste to taky někdy zažili. Najednou jste prostě věděli, že něco není tak, jak má být. Bez vysvětlení, bez důkazu. Právě o takových chvílích se dnes povídáme. A teď už vítám další posluchačku a to je paní Eliška z Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince.
1: Dobrý večer, Abžko, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, byli jsme v Brně a já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečela jsem a křičela jsem, naše maminka je mrtvá. Všichni v tom krytě mě utěšovali. Není, to si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já se dělala takovým kopečku a vyhlížela jsem a to je tatínek z práce. A já mu říkám, tati, maminka ještě není doma. A on říkal, on šel jenom tak a říkal, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, který byl bombardovaný a skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama už po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to takže musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít to maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to byla takový ty jenom, co se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle, šla sousedka z vedlejšího vchodu a říká, kam tak utíkat, a pama, já jdu za manželem. Tak jdu za ním. Já jdu taky doktor, ale vidíte, pomalu, já musím utíkat. Tak jsem utíkala, přiběhla jsem tam a manžel ležel na zemi už mrtvý. Tak si představte tu intuici, jakou se vám měla. A sestra vyšla ven a říká, kde jste se tu vzala. Takže já jsem takovou intuici měla, já nevím, čím to je, a bojím se, já se bojím vždycky, jak mám nějaký takový povědomí, tak už mám o každého strach.
0: No a myslíte si, že člověk může být s blízkým natolik propojený, že právě proto vycítí, když se s ním něco děje?
1: No a třetí byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to, ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomášek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zasměla takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
0: Uh-huh. Přála byste si někdy raději nic dopředu necítit?
1: No určitě jo. Určitě jo.
0: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tady odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam
1: a
0: třeba přetáhlo správně.
1: A on odcházel úplně normálně, zdravě, ahoj, já jsem,
0: no, já jsem ještě
1: neměla
0: jako
1: doděl. Takže
0: do nebe.
1: Skutečně to se dívím, jak se to mohlo stát.
0: No.
1: Takže taková je intuice, to nepřeju nikomu.
0: Takže paní Elisko, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
1: No určitě. No. A to já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat. Jestli člověk je nějak přecitlivěle, nebo nějak, no nedokážu, že jsem měla aj s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
0: Na druhou stranu tak říká se možný. Třikrát a dost, říká se do třetice všeho dobrého, takže jo. Já si myslím, na že vy už máte vybráno.
1: Stane. Jo, mám hrozně. A říkám, a bojím se, že bych, já vždycky, když někdo někam jede nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
0: Chápu.
1: Takže tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
0: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna nějak nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte si co nejlépe, děkuju, že jste s námi byla v Noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
1: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
0: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někdy nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takový příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká.

0: a cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
1: No. Takže vy máte zkušenosti teda z
0: mezinárodní, já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu to, já mám nadčasový myšlení po matce. Takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, já nebyla. No a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a to a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říká, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
1: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
0: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát mě říkala, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, že jsem, já nevím, no. Taky, taky, jak to říkala ta paní. Nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legrace a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka. Tak.
1: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty nebo jinak vyvíjet budoucnost?
0: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera, ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka a už tenkrát ona byla tady u mě a bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a říká, potom říká, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to. A to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský, to už je šíleně let, mě 1,80 a mockrát jsem si na ní vzpomněla. To, takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový
1: příklad. Víte, co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
0: no nevím,
1: kdo by se nám to pokusil
0: nějak. Paní ta herečka. Růžičková, když no, ona hádala a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu.
1: Ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně. No,
0: no i z logru nějak hádala.
1: Pardon, nerozuměla jsem?
0: Z logru, když z kafe, jako Turka, kafe, tam zůstane logra, že uměla i předvídat z toho logru.
1: Mm-hmm. No. To. Pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštila právě Nadi Urbánkové. Nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou. Mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
1: Tady Iveta.
0: Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje?
1: Olomouc. Města?
0: Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Jo, jo. Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně bryč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, eso. Vykládala karty lidem. A jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny. Jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce. Tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce.
0: Ivetko,
1: a moje maminka to uměla.
0: Zkuste
1: nevím,
0: nám to teda
1: to
0: přiblížit víc, jestli jí to vycházelo vždy nebo z půlky.
1: No, ano. Co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě. Moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít dítě, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala,
0: Ivetko,
1: že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo to, co vyvěštila?
1: No třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, tak vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará? I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti vím jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, vy jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo?
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat z té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy?
1: Dokázala.
0: Vy jste to nechtěla zkusit? Naučit se?
1: Já se zabývám numerologií. Já jsem říkala, už lidem jsem volala několikrát do noční linky. Já jsem říkala, že se zabývám těmi čísly. Potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla. Jo, ty mřížky, to mě baví, to mě bavilo vždycky od 20 let, to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, já jsem třeba 9, jo,
0: ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba 2, jo, Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco? Mm-hmm. Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby, a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mně bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvě, dvojčátka a já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu, tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka, živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminku, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní, já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, no? Jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala. Ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit. Možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat. Tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo? Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem si to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzijský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím linkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík. Jenže ouha, k ránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma. V takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu, volejte 731 800 900, zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: země.
1: Aneta Langerová dospívala. Pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo? Jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se netýkalo, měla mýho psa. A to je, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách a pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a jakoby pak jsem měl takový, občas, než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku, toho, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty, a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to tež, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat, já jsem viděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A neviděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasného psa, ty psi mívají šestý smysl, no. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chaloupce, prostě si, já jsem si čet něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl a prostě mě jasně řekl, že se mám oblízl do vojenského oblečení, který jsem tam měl a já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne a on mě prostě ukázal jasně, že jdeme bavit. No a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Michy zalehl, prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no, tak já jsem si taky lehl. A asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tou packou se razil, jako, abych ležel, no. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podíval, tak já jsem se zvedl a tam byl nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy tam neviděl. A tam byli 2 chlapy z nějaký, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek ten, jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem zase, on nemůže jinak komunikovat, jo. A tak jako za tím čel a šli jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. A bylo to zvláštní, no.
1: No. Jak je to dlouho?
2: Mikšíkovi by teď, prosím?
1: Kdy se to stalo?
2: To už je hodně dlouho, no, ono víte co, tady je to v těch Čechách divoký takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no, to je, já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15-20 let, no.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy míváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
2: Já jsem to zmotal, no.
1: No, abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měl ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit nebo o nich pochybovat?
2: No, víte co, ona to říkala ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, ten děl strážný možná, je zachráněno, no. Ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no. A hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodoval o někom jiným, jakoby, jo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco, jakoby někomu, jo, a pak se to bohužel to dopadlo špatně, jako, jo. Ale já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako ještě minutu předtím, než to jako proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, nebo jo. A bylo to hrozně jednoduchá situace. Ale já jako chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, a když ještě chce, aby to zůstal, a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, třeba delfíni mají, že sonár a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit, jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají také, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo, jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak. Ještě jsem si teď vzpomněl, to jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš. A tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici. A prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil. A teď zastavil, tam byl nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost je doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila a prostě vypnul motor, jo. Čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat, to ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle. To byl kopec, jo, čili oni mali 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží. A najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem jenom zapni prostě jenom světla. A ona říkala, to nejde a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděla. Ona byla úplná tma, to byla nějak 1 hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděli a začali brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějaký 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila, ale zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To taky jako zvláště, ale to bylo spíš jako, nevím, no, jestli to jsou.
1: Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky. Ať
2: dobrý,
1: se vám
2: hezký
1: daří.
2: Večer všem.
1: Zavolejte zase příště.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někdy těžko vysvětlují rozumem. Povídáme se o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 14 minut po půlnoci. Šestý smysl možná nemá žádný hlas, ale přesto se někde ozve velmi zřetelně. Třeba jako neklid, zvláštní tušení nebo jistota, kterou si neumíme vysvětlit. Co vám řekl ten váš, paní Olgo? Zdravíme do Uherského Brodu.
1: No, je to velmi dávno, je to 30 roků. Já jsem měla svůj soukromý obchůdek se zahrádkářskýma potřebama a měla jsem vedle ve vesnici bydlel tatínek, tak já zastavím rádio.
0: Ano, to bude vhodné.
1: Vedle ve vesnici bydlel tatínek už u bratra. Já se šla do obchůdku, odemkla jsem a něco mi řeklo, proč tady jdeš do té práce. Tatínek tam je, leží nemocný. Sedla jsem do auta, dojela jsem tam a říká, co dělá tatínek, je ve svém pokoji. Tak jsem tam učekala. On dal zavřené oči, teď tich otevřel, zamrkal a říká, paní doktorko, já jsem rád, že jste přišla, a vydechl. A on byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavezla, on neopatroval. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ho nebude opatrovat.
0: No.
1: Tak to je všechno. Do dneška každý večer na něho myslím.
0: Ano, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
1: Asi něco bude.
0: Asi něco bude. A někdy později měla jste ještě nějakou podobnou přetuchu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc?
1: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou nekam, tak když přijedou, tak a jsou už mám 80 roků, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
0: Ano, tak to myslím,
1: to nikdy nesmí zapomnět.
0: Všechny maminky naprosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
1: To nevím, to nemůžu posoudit, ale já myslím, nevím.
0: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštět budoucnost?
1: To ne.
0: A nelákalo vás to?
1: Ne, nikdy.
0: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce nebo sám vykládal?
1: Nevím o nikom. Ne.
0: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskou než deštěm.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy. Tak naslyšenou.
0: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě takové příběhy dnes sbíráme v noční lince. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách. Co k tomu máte vy?

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tomto dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z jeho českého kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, a jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidu, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou

0: nebych to řekl.
1: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky stavem, kdy člověk potřebuje odbornou pomoc. Ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného. A někdy možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že vlastně pak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, já se bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí? Že je člověk vnímavější?
0: No, určitě. Asi jo. Protože, ale taky to nemusí být někdo. Takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba, když je mu 20 a někdo se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba, když je mu 70. Jo, taky takovýhle věci vím, no. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovány jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenáky a nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, jo, něco řekl, i možná řekl i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
1: No, tak. To je teda další zajímavá myšlenka, vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými, nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně. A opravdu se staly pak obětmi těch čarodějnických procesů, no.
0: No, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo. Proto byl upálený, že jo. Taky. To je... No, ale většinou to byly... Tak většinou to jsou ženský, že jo, když to řeknu takhle.
1: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl... odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
0: Dobrý, já taky, mějte se krásně. Zavolejte zase. A pozdravuju všechny.

0: Někdy se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva, jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda. Ale já mám dvě dcery, mentálně postižené už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5 hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. Najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaký problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, od zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takový, jako by se mi stal takový, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak
0: to musel být opravdu velký strach. Jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci. Tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mému synovcovi nebo ne, který jsem vždycky říkala, anebo i mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i z zahraničí, ale nemotorkář. Říkám, prostě, když si sundáš boty, tak i do těch bot se prosím tě na spaní na noc se podívej, abys tam neměl nějakého brouka, který by mě zvíjí. Ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo? Takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku. Jo? Ale v těch cizích zemí dalekej, kde teda, tak to vždycky říkám a prosím vás a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo zvláštního, jinak to ne, ale do něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama a zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste tady strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Asi jo, asi bych ne, nechtěla bych to vědět teda. To, nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba řeknám čára života, že jo, nebo tady takové různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaký kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale když si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holkám je 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a to, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale on přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let. Jo, takže to je takovej...
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost. Co to podle vás je?
1: Ono celý život docela když byla jako dítě, tak měla dost velkou bídu. Pak taky dokonce sloužila ve mlejnech. No a celý život neměla jako lehkej. No a pomáhala mi taky vlastně potom těma mýma dcerama, takže tak. Ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětník vlastně ještě, že jo, všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo, takže tak a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, no. Kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Karel Kryl, zpíval nám v noční lince Českého rozhlasu. A kdo nám bude povídat, to je paní Ludmila, která volá z Brna. Vítejte a povídejte k tématu Šestý smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Honda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roků. A on zemřel a odkázal mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale bála jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom ze zadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale teď já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rožlal. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojí chatě? A já říkám, a když já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne. Co já tady teď budu? Já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už zase zpátky. Jaruško, já nevím, co to znamená, ale nejdy jsem z toho úplně vydivočela.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase
1: ano,
0: přijde.
1: A to se mě, Jaruško, a to se mě stává, že třeba on, já jsem si všechno změnila nábytek, než on zemřel, jo? On taky tu něco platil. A teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spat. Ale on tam spal třeba jenom třikrát, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím ho otočit. Já jsem blázen, myslím.
0: No, tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnížovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala. Snažila bych se to rozluštit.
1: No už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě tě nelečel.
0: Teď teda, Ludmilko, nevím, jak půjdu domů po takovém příběhu.
1: Nikdo vedle mě neležel. Takže svědomím jsem čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo? A vezl mě taxikář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechává na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to tak jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícama, až je tady co? Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mě mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě potěšili.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. Dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek. No. A těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.
1: Ježi, děkuji vám, dobrou noc. Krásný cestu domů, spokojeno a nebojte se.
0: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky připisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Dokce se zvátím mužem, ten whisky pije rád.
1: A proto všichni může společně zaspívat.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, Všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí. Elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze, spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňujícímu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersonem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval s mrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová.
A utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Milujem ne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověď mi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila.
Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité. On, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ji dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hello, člověče, vy to berete jako...

0: Tady bude to opakovačka. 25 ran.
1: To není možné. To byste musel mít zásobník.
0: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
1: To jistě. A svědomí?
0: Co tím chcete říct?
1: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
0: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
2: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň, a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
0: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
1: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
0: Chcete to zkusit?
1: Proč ne?
0: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
2: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
0: Kde jste se naučil krotit koně?
1: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
0: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
1: Co na mě může vidět?
0: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
1: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
2: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
3: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš Greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu Sam Hawkins taky bude líbit.
2: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
3: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
0: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
3: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
1: Odjezd? Kam mám jet?
3: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
0: Přece nechcete navěky zůstat Greenhornem.
3: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
0: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
1: Ale Mr. Henry...
0: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku.

0: tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
1: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
0: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 servejrové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: herně na rýsér. Báječně.
1: To je tím celé, že jste mi vlastnoučně zhotovil laso. A ještě jste mi posloužil i s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký chvér mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí!
4: Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
5: Dobrý den.
6: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pohov, co?
5: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
6: To vidím, opilý, jak zákon káže, do jednoho.
5: Hned je zbudím.
6: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou tyhle tři muži?
5: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
6: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
5: Stalo se něco, Mr. White?
6: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
5: Přeháníte, pane.
6: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
6: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
5: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
6: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
7: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
6: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
7: Sir, můžete mi říct si, kdo vlastně jste?
6: Inženýr, jako vy.
7: A vy pracujete tady na tom úseku?
6: Víte dobře, že na sousedním.
7: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
6: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
8: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
6: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
8: Cože? Za prominutí? Pitomého greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňhál? Museli jsme se po něm vracet.
5: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
7: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivě?
5: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
7: Hitlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
9: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta. Greenhorne.
5: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte. Jinak vás srazím k zemi.
9: Vy mě. Ten Greenhorn je opravdu pitomec. Myslí si...
7: No tohle to jsem ještě neviděl, co si do...
5: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
6: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
6: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
5: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
6: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
5: Je tu sem, Will a Dick.
6: No tak mě alespoň doprovodíte.
5: S Bancroftem už mluvit nechcete?
6: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kyovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtil jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na nárazníkách, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřili společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se spoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pronásledovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

že přitom se kapánek serval, tak šerif mu náramky dal. Do Santa Fe, když ho vezl, Jim řekl, ať tak nebo tak, já na tuty vezmu ti roha a

baru srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, to bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment